0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V severočeských Teplicích se zřítil strop v obchodním centru. V rakouských Alpách se zranil český paraglidista. A z našich porodnic mají být LDNky. Jsem Láďa Jakub a mám pro vás podrobnosti. V obchodním centru Olympia v Teplicích Srbicích se zřítil strop a to v jedné z prodejen. V obchodě bylo v té době zhruba 15 zákazníků. Severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská k tomu Frekvenci 1 řekla.
2: Jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Událost prověřujeme a žádáme zákazníky, kteří byli v době incidentu na místě, aby se ozvali policistům na lince 158.
1: Podle hasičů se zřítila část stropu, tedy část podhledů, ve kterých byla nainstalovaná světla. Hasiči odstranili visící části a pokusili se strhnout pár nebezpečných částí stropu, aby ještě něco nespadlo. Prodejna je zavřená. Podle teplického deníku má jít o obchod s módou Reserved. Případem se dál zabývá policie. V rakouském Tyrolsku se zranil 54-letý paraglidista z České republiky. Informuje o tom rakouská televize ÖRF. Neštěstí se stalo nedaleko jedné z lanovek vedoucích z obce Niederau, když se paraglidista chystal na přistání. Z nejasných důvodů ale narazil do svahu v louce a poranil si záda a kotník. Vrtulník ho odvezl do nemocnice z Kufštajnu. Není vyloučené, že na padáku během letu vznikl technický problém s řídící šňůrou. Z našich porodnic se mají stát LDNky. Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Podle doporučení odborníků by měla zůstat porodnická oddělení či zařízení s víc než 600 porody ročně. Kvůli stárnutí společnosti by pak zhruba do poloviny příštího desetiletí mělo přibýt asi 9,5 tisíce lůžek následné péče LDN. Změnit by se na ně mohla lůžka akutní. V nedělní debatě České televize to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Společnost by podle prezidenta Petra Pavla měla věnovat pozornost příznakům, které dřív vedly ke konfliktům a nepodceňovat hrozby. Řekl to v místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku na vzpomínkové akci k výročí vyhlazení obce nacisty. Němci je před 84 lety vypálili a obyvatele vyvraždili.
3: Vzhledem k tomu, že žijeme už opravdu hodně dlouho v míru a žijeme v relativním dostatku, tak máme tendenci věřit, že takhle prostě to má být a že tak to musí být. A historie nám připomíná, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat den za dnem a že se to nemusí vždycky povést, když se o to nebudeme starat. Proto je důležité si připomínat historické události a to, co k ním vedlo. My dnes prožíváme období, kdy mnoho konfliktů kolem nás přináší obrovské ztráty, škody, podobně jako ve druhé světové válce. A my máme takový pocit, jako že se nás to netýká, že to je hodně daleko. A myslím si, že bychom měli věnovat pozornost všem příznakům, které dříve vedly ke konfliktům, protože by se nám mohlo stát znovu to samé.
1: Program vzpomínkové akce ve východních Čechách začal v 8:30 bohoslužbou. Od 10 hodin následovalo položení věnců, čtení jmen zavražděných obyvatel a potom zazněla modlitba za oběti ležácké tragédie. Pietní akt před polednem v Ležákách na Chrudimsku zakončilo zapálení ohně a seskok vojenských výsadkářů. Čeští volejbalisti porazili na závěr Evropské ligy 3-0 Gruzii a drží naději na semifinále. Musí ale spoléhat na zaváhání jednoho ze tří soupeřů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Bude víc mraků, někdyž v první polovině dne čekáme ještě často jasno a teploty v pondělí do 30 stupňů Celsia na Slovácku a pálavě naměříme až 32.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Na koupaliště v západu českých Rokycanech spadli parašutisti. Žáci základních a mateřských škol nebudou smět ve školách používat mobily. A voda v Jaderském moři u Chorvatska se zhoršila, už není nejčistší. Za mikrofonem Ladě Jakub. 18 parašutistů podniklo odpoledne hromadný tandemový seskok z letiště v západu českých Rokycanech. Během něj ale přišel vítr a nastal nekontrolovatelný pád. 4 parašutisti skončili v péči záchranářů. Nejhůř dopadl tandem, který se zřítil přímo na koupaliště v Rokycanech. Za prvních 5 měsíců roku 2026 soudy v Česku vyhlásily 6401 osobní bankrot, meziročně o 7% míň. Zároveň přijali 6469 návrhů na osobní bankrot, o 9% míň než ve stejném období loni. Vyplývá to z analýzy, kterou poskytla společnost Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách CZ. Analytička Věra Kameníčková k tomu dodala.
2: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Žáci v mateřských školách, základních školách i na nižších stupních víceletých gymnázií už nebudou moct ve škole používat mobily, a to ani o přestávkách. Se zákazem počítá nový návrh zákona prosazovaný premiérem Babišem. Platit by mělo od září příštího roku. Podle mnohých kantorů, ředitelů škol a odborníků je ale takový zákon zbytečný. Mnohé školy už totiž zákaz praktikují dlouho, a to ve školním řádu. Obce na jihomoravském Hodonínsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo, jsou už téměř opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu. Hodonín pokračuje například obnově bažantnice. A jak po 5 letech vypadá v Lužicích situace, to nám přiblížil starosta obce Tomáš Klásek.
3: Část dědiny, která byla zasažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Jo. Když jedete potom, přijedete sem, tak tady už vidíte všude, když si budete z okna, vidíte stromy, tam ty stromy nejsou. Jo. Tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
1: Tornádo o rychlosti přes 300 km v hodině zasáhlo před 5 lety právě Hodonínsko a Břeclavsko. Zemřelo 6 lidí, zničeno bylo 12 domů, ze kterých asi 200 bylo nutné strhnout. Radnice v Adamově na Blanensku varuje své obyvatele na sociálních sítích před zvýšeným výskytem zmií. V krátké době je to už druhá podobná výzva v oblasti na jihu Moravy. Z první přišel v uplynulých dnech Kunštát, kde se lidem podařilo vyfotit dokonce celé klubko zmií. Radnice vyzvala občany, aby dohlédli na děti při pobytu v přírodě a taky na své psy. Čeho se všímat, to nám řekl veterinář a tamní starosta.
4: První věc je, že tam bude nějaká reakce z jeho strany, zaklíknutí, úskok, prostě může tam být i trošku panika, strach. Můžete najít vlastně ty ranky po kousnutí, nemusíte, jo, ta se to může překryt. Může tam dojít v podstatě k cesu, k otoku, ať už části těla nebo celého, k problému s dýcháním.
1: Tisíce lidí se znovu sešli v centru Londýna, a to proto, aby si připomněli blížící se 10. výročí referenda o takzvaném Brexitu. V něm Britové rozhodli o vystoupení z Evropské unie. O 10 let později se 57% lidí domnívá, že to byla velká chyba. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Chorvatsko už nepatří mezi evropskou špičku v kvalitě koupacích vod. V novém hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí se výrazně pohoršilo. Odborníci nicméně uklidňují, že oblíbené jadranské pláže zůstávají bezpečné a moře má dál převážně vynikající kvalitu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: První letní týden bude vlastně v celé střední Evropě v počasí kopírovat uplynulý víkend. Bude horko, ale pak se hodně zatáhne. A na jihu a východě Moravy a taky na jihu a západě Čech nás nesmí překvapit i silné bouřky. Teploty nad ránem i 20 stupňů, takže nás bude čekat i tropické ráno. Přes den pak bude 30 na Pálavě a Slovácku až 32 stupňů Celsia.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V severočeských Teplicích se zřítil strop v obchodním centru. V rakouských Alpách se zranil český paraglidista. A z našich porodnic mají být LDNky. Jsem Láďa Jakub a mám pro vás podrobnosti. V obchodním centru Olympia v Teplicích Srbicích se zřítil strop a to v jedné z prodejen. V obchodě bylo v té době zhruba 15 zákazníků. Severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská k tomu Frekvenci 1 řekla.
2: Jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Událost prověřujeme a žádáme zákazníky, kteří byli v době incidentu na místě, aby se ozvali policistům na lince 158.
1: Podle hasičů se zřítila část stropu, tedy část podhledů, ve kterých byla nainstalovaná světla. Hasiči odstranili visící části a pokusili se strhnout pár nebezpečných částí stropu, aby ještě něco nespadlo. Prodejna je zavřená. Podle teplického deníku má jít o obchod s módou Reserved. Případem se dál zabývá policie. V rakouském Tyrolsku se zranil 54-letý paraglidista z České republiky. Informuje o tom rakouská televize ÖRF. Neštěstí se stalo nedaleko jedné z lanovek vedoucích z obce Niederau, když se paraglidista chystal na přistání. Z nejasných důvodů ale narazil do svahu v louce a poranil si záda a kotník. Vrtulník ho odvezl do nemocnice z Kufštajnu. Není vyloučené, že na padáku během letu vznikl technický problém s řídící šňůrou. Z našich porodnic se mají stát LDNky. Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Podle doporučení odborníků by měla zůstat porodnická oddělení či zařízení s víc než 600 porody ročně. Kvůli stárnutí společnosti by pak zhruba do poloviny příštího desetiletí mělo přibýt asi 9,5 tisíce lůžek následné péče LDN. Změnit by se na ně mohla lůžka akutní. V nedělní debatě České televize to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Společnost by podle prezidenta Petra Pavla měla věnovat pozornost příznakům, které dřív vedly ke konfliktům a nepodceňovat hrozby. Řekl to v místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku na vzpomínkové akci k výročí vyhlazení obce nacisty. Němci je před 84 lety vypálili a obyvatele vyvraždili.
3: Vzhledem k tomu, že žijeme už opravdu hodně dlouho v míru a žijeme v relativním dostatku, tak máme tendenci věřit, že takhle prostě to má být a že tak to musí být. A historie nám připomíná, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat den za dnem a že se to nemusí vždycky povést, když se o to nebudeme starat. Proto je důležité si připomínat historické události a to, co k ním vedlo. My dnes prožíváme období, kdy mnoho konfliktů kolem nás přináší obrovské ztráty, škody, podobně jako ve druhé světové válce, a my máme takový pocit, že se nás to netýká, že to je hodně daleko. A myslím si, že bychom měli věnovat pozornost všem příznakům, které dříve vedly ke konfliktům, protože by se nám mohlo stát znovu to samé.
1: Program vzpomínkové akce ve východních Čechách začal v 8:30 bohoslužbou. Od 10 hodin následovalo položení věnců, čtení jmen zavražděných obyvatel a potom zazněla modlitba za oběti ležácké tragédie. Pietní akt před polednem v Ležákách na Chrudimsku zakončilo zapálení ohně a seskok vojenských výsadkářů. Čeští volejbalisti porazili na závěr Evropské ligy 3-0 Gruzii a drží naději na semifinále. Musí ale spoléhat na zaváhání jednoho ze tří soupeřů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Bude víc mraků, někdy v první polovině dne čekáme ještě často jasno a teploty v pondělí do 30 stupňů Celsia. Na Slovácku a Pálavě naměříme až 32.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Na koupaliště v západu českých Rokycanech spadli parašutisti. Žáci základních a mateřských škol nebudou smět ve školách používat mobily. A voda v Jaderském moři u Chorvatska se zhoršila, už není nejčistší. Za mikrofonem Láďa Jakub. 18 parašutistů podniklo odpoledne hromadný tandemový seskok z letiště v západu českých Rokycanech. Během něj ale přišel vítr a nastal nekontrolovatelný pád. 4 parašutisti skončili v péči záchranářů. Nejhůř dopadl tandem, který se zřítil přímo na koupaliště v Rokycanech. Za prvních 5 měsíců roku 2026 soudy v Česku vyhlásily 6401 osobní bankrot, meziročně o 7% míň. Zároveň přijali 6469 návrhů na osobní bankrot, o 9% míň než ve stejném období loni. Vyplývá to z analýzy, kterou poskytla společnost Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách CZ. Analytička Věra Kameníčková k tomu dodala.
2: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Žáci v mateřských školách, základních školách i na nižších stupních víceletých gymnázií už nebudou moct ve škole používat mobily, a to ani o přestávkách. Se zákazem počítá nový návrh zákona prosazovaný premiérem Babišem. Platit by měl od září příštího roku. Podle mnohých kantorů, ředitelů škol a odborníků je ale takový zákon zbytečný. Mnohé školy už totiž zákaz praktikují dlouho, a to ve školním řádu. Obce na jihomoravském Hodonínsku, kterými se před 5 lety prohnalo, ničivé tornádo jsou už téměř opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu. Hodonín pokračuje například obnově bažantnice. A jak po 5 letech vypadá v Lužicích situace, to nám přiblížil starosta obce Tomáš Klásek.
3: Ta část dědiny, která byla zasažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, tam jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Jo? Když jdete potom, přijedete sem, tak tady už vidíte všude, když si budete z okna, vidíte stromy, tam stromy nejsou. Jo? Ty stromy tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
1: Tornádo o rychlosti přes 300 km v hodině zasáhlo před 5 lety právě Hodonínsko a Břeclavsko. Zemřelo 6 lidí, zničeno bylo 12 domů, ze kterých asi 200 bylo nutné strhnout. Radnice v Adamově na Blanensku varuje své obyvatele na sociálních sítích před zvýšeným výskytem zmií. V krátké době je to už druhá podobná výzva v oblasti na jihu Moravy. Z první přišel v uplynulých dnech Kunštát, kde se lidem podařilo vyfotit dokonce celé klubko zmií. Radnice vyzvala občany, aby dohlédli na děti při pobytu v přírodě a taky na své psy. Čeho se všímat, to nám řekl veterinář a tamní starosta.
4: První věc je, že tam bude nějaká reakce z jeho strany, zakliknutí, úskok, prostě může tam být i trošku panika, strach. Můžete najít vlastně ty ranky po kousnutí, nemusíte, jo, ta se to může překryt. Může tam dojít v podstatě k cesu, k otoku, ať už části těla nebo celého, problému s dýcháním.
1: Tisíce lidí se znovu sešli v centru Londýna, a to proto, aby si připomněli blížící se 10. výročí referenda o takzvaném Brexitu. V něm Britové rozhodli o vystoupení z Evropské unie. O 10 let později se 57% lidí domnívá, že to byla velká chyba. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Chorvatsko už nepatří mezi evropskou špičku v kvalitě koupacích vod. V novém hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí se výrazně pohoršilo. Odborníci nicméně uklidňují, že oblíbené jadranské pláže zůstávají bezpečné a moře má dál převážně vynikající kvalitu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: První letní týden bude vlastně v celé střední Evropě v počasí kopírovat uplynulý víkend. Bude horko, ale pak se hodně zatáhne. A na jihu a východě Moravy a taky na jihu a západě Čech nás nesmí překvapit i silné bouřky. Teploty nad ránem i 20 stupňů, takže nás bude čekat i tropické ráno. Přes den pak bude 30 na Pálavě a Slovácku až 32 stupňů Celsia.

0: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zsorbis.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: Ty se neraduješ?
1: Ale jo, já už se raduju z toho, že za půl roku budou Vánoce. Já už jsem našel první dárek.
0: Tak? Jo. Pod stromečkem?
1: Ne, z Loňska.
2: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Kačka Vavřínová.
3: Dobré ráno, zaměstnanci veřejnoprávních médií jdou stávkovat. Vláda rozhodne o delegaci summitu NATO a uzavírku hlásí D1 směrem na Brno. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou dnes stávkovat kvůli plánu zrušit koncesionářské poplatky. Stávka se dotkne i vysílání, kromě dětského programu. Některé pořady ČT budou mít například minutové zpoždění. Jak Frekvenci 1 řekl poslanec vládního hnutí ANO Patrik Nacher, na stávku mají zaměstnanci právo. Podle něj se jedná ale o předčasný krok.
4: Troufám říct, že stávkují příliš brzy. Dovedu si představit, že by mohli stávkovat v momentě, kdy po nějakém návrhu budeme jednat v poslanecké sněmovně a ta stávka slouží jako taková nátlaková záležitost. Oni tu stávku v zásadě vyhlásili v momentě, kdy ten návrh teprve byl na vládě, nebo dokonce o ní mluvili ještě v momentě, kdy ani nebyl zveřejněn.
3: Stávkující zaměstnanci přijdou dnes do práce v černém oblečení. Mezi 12. a 13. hodinou se bude před budovou zpravodajství ČT konat protestní shromáždění. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře a vyřešit tak několikaměsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit, a to i přes nesouhlas vládních motoristů. Kabinet probere mimo jiné taky výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. V Pardubicích opět policie vyšetřuje podezřelé zakázky. Kriminalisté prošetřují dění na radnici 6. obvodu.
5: V kauze už probíhá trestní stíhání proti 8 lidem a 7 právnickým osobám. Podle policie se jedná o trestné činy zjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a také zneužití pravomoci úřední osoby a podplácení nebo přijetí úplatku. Policie víc informací poskytovat nebude, ale mezi obviněnými by měl být i starosta a několik jeho blízkých spolupracovníků. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Fotbalisté Egypta na mistrovství světa ve Vancouveru porazili po obratu Nový Zéland. 3-1 se 4 body vedou skupinu G a mají blízko k postupu do vyřazovací fáze, což se jim při 3 předchozích startech na turnaj nepovedlo.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer lokálně i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky, a to zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. Teploty budou opět vysoké, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Uzavírku hlásí D1 ve směru na Brno.
6: Dálnice D1 je uzavřená na 254. kilometru ve směru na Brno z důvodu dopravní nehody. Odklon dopravy je na 258. kilometru směrem na Bezměrov a nájezd zpět na 253. kilometru. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: Ze zpráv je to vše. Startuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou a Márou.
0: Krásné ráno.
1: No dobré jítro. Na mou těchu tě, paní mámo, dobré jítro.
0: Odpočatej zjevně.
1: No jeda, já jsem přijel. Čas úplně svítil.
0: Ty jsi, a čím jsi přijel, prosím tě?
1: Běžel jsem.
0: Jsem za elektrikou.
1: Ne.
0: Když jsi svítil, víš?
1: Tím je potřeba se ráno nakopnout. Špatná izolace na želízce na vlasy.
0: Přesně.
1: Kterou já bych stejně používat neměl, protože to vlasům
0: protože
1: škodí.
0: Protože je tam špatná izolace.

0: Horoskop Frekvence 1.
1: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné pondělní ráno, milí posluchači, vítejte u horoskopů. Dnes je den bez kalhotek. Svátek slaví Pavla, Zajra a Rabela. Blahopřejeme. Začalo astronomické léto. Slunce vstoupilo do znamení Raka, je nejdelší den a nejkratší noc. Hvězdy ukazují směr, jakým bychom se měli ubírat. A co čeká Raky? Vsaďte na svou lásku k dětem, rodině, zvířatům a přátelům. To bude váš zdroj energie. Lvi, vaše charisma vám může otevřít cestu k úspěchu. Dávejte si ale pozor, aby se vám sebevědomé vystupování nevymklo z rukou. Pany, to, co se vám doposud zdálo složité, vyřešíte jako mávnutím kouzelného proutku. Větší úspěchy budou sklízet pany přemýšlivé a pilné. Váhy, luna je ve vašem znamení, konečně si uděláte v mnoha věcech jasno. Zavřete dveře za minulostí a naplno se soustřeďte na současnost. Dovolená se totiž blíží. Štíři, se slunečními paprsky roste i vaše energie. Máte naději, že všechno, co vás trápí, brzy skončí. Rovněž vaše myšlenky budou jasné a utříbené. Střelci, poznáte člověka naladěného na stejnou strunu a snadno vzplanete. Láska se jako vždy podobá hladu a žízni a nedá se ukojit. Ach jo. Kozorozi, jako vždy pojedete v zaměstnání na plný plyn, můžete očekávat finanční vzestup. Vodnáři, působíte přitažlivě a odhodlaně, máte diplomatické sklony a fungujete jako perfektní prostředníci. Ryby, bez emocí u vás nic nejde. Jste buď šťastní, nebo neklidní a smutní. Dnešek by vám měl opravdově přát. Berani, poznáte, že láska nejsou jen námluvy, ale také střetávání rozdílností. Všechno budete prožívat vášnivě a do hloubky. Víci, máte rádi věci hmatatelné a reálné. Nesnášíte lež a přetvářku. K životu potřebujete věrného partnera a pevnou půdu pod nohama, na které můžete stavět budoucnost. Blíženci, čeká vás řada vzrušujících událostí, na nichž se budete aktivně podílet. Stačí vědět, co právě frčí a jiskra se rozhoří. Milí přátelé, o překvapení nebude nouze. Mějte oči do kořán, aby vám nic neuteklo. Nebojte se sáhnout po svém štěstí. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: na frekvenci 1, 1 plus 1, jeden fórek od nás, jeden fórek od vás. Máme něco na start?
1: Máme. Žena mi našla v kapse rtěnku, tak jsem jí raději hned řekl, že mám milenku. No hambou bych se propadl, kdyby zjistila, že prodávám Avon.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz
3: a už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
5: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zsorbis.cz.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: jedna, jedna plus jedna, jeden forek od nás, jeden forek od vás.
1: Pojď.
0: Taky tu jeden mám, takovej letní. Tak co? Poslechl jste mne a spal jste o dovolené při otevřeném okně, pane Nováku, ptá se pan doktor pana Nováka. Ano, pane doktore. No, a obtíže zmizely? Ne, jenom hodinky, peněženka.
1: No, to se nevyplácí.

0: Moravě až 33 stupňů. A silné bouřky s přívaly deště a silným větrem k tomu na některých místech hrozí i krupobytí. Nejsilnější by bouřky měly být na jižní Moravě a v jižních Čechách.
1: Milujete fotbal? Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
2: Máme 6:30 a Kačka Vavřínová je připravená se zprávami.
3: Dobré ráno, předčasný důchod chce letos dvojnásobek lidí. Jak píše iDnes.cz, jen za první čtvrtletí letošního roku si o předčasný starobní důchod zažádalo přes 5 000 lidí a zběsilé tempo žádostí očekávají experti i do konce roku. Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře o penězích a ne o hodnotách či nezávislosti. Plníme, co jsme slíbili voličům, uvedl dnes časně ráno ministr na síti X. Hasiči ve středních Čechách včera odpoledne kvůli bouřkám vyjížděli k desítkám spadlých stromů a čerpali vodu. Problémy byly hlavně na Příbramsku.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Komplikace stále čekejte na D1.
5: Dálnice D1 je uzavřená na 254. kilometru ve směru na Brno z důvodu dopravní nehody. Poslední volný sjezd je exitem 260 Kroměříž východ směrem na Bezměrov a nájezd zpět na 253. kilometru. 10 minut budou řidiči popojíždět v koloně na dálnici D1 od 26. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Krásné pondělní ráno, tak jak Kačka mluvila o těch bouřkách, ano, hlavně ano, ve středních ano. Čechách. Žije tam. Žijí ve středních Čechách a měli jsme teda krupobytí strašný.
2: Měli?
0: Fakt, u nás padaly i kroupy o víkendu. No. A musím říct, že mě to docela překvapilo. My jsme byli odpoledne na Vltavě s dcerkou. Měli jsme tam takovou akci se záchranářem a bylo to moc fajn. A vraceli jsme se zpátky a ona říká, ty mami, tamhle jsou mraky. Já říkám, no strašný, proto jedem, že jo. A ona, a to stihneme. Říkám, ne, u Průhonic nás to chytne. Ty jo, minuli jsme ceduli Průhonice. Přesně, dojeli jsme domů, přestalo, my jsme normálně v klidu vybalili auto, zabouchli jsme dveře a teď spustilo krupobytí, přívaly deště, lámalo nám to větve z jabloní, ale tak jako co naše jabloně jsou mladý, ty to ještě vydržej, ale třeba stromy u nás v pěší zóně to nevydržely, že jo, jako prostě popadá, no takhle.
2: No to já jsem koukal vlastně, my jsme se na to tady z centra Prahy dívali jenom tak jakože okrajově,
0: jo.
2: Že tady moc teda nesprchlo. Já jsem to viděl potom na internetu, že vlastně v Říčanech na Kurtech.
0: No to je vlastně hned vedle, u Karolíny. Vlastně
2: u Karolín, přesně tak. A já jsem to viděl, jak tam ta velká voda jako sehnala tou osponou.
0: No.
2: A já si říkám, kurňa, je to možný, člověče? Protože vím, že Karolina má pak ještě Kurty tady na Krejcárku. A říkám, to není možný.
0: Tohle fakt bylo takhle, já nevím, jestli to je slyšet, ukaž.
2: To je?
0: Jo, lusknutím prstu. To fakt bylo... Jako raz, dva, já ti říkám, my jsme vylezli ještě suchou nohou, jako doma, a spustil šílený, ale šílený slejvák, voda stála na silnici, takže já doufám, že jste všichni v pořádku, že jste to nějak zvládli, všichni ve zdraví, a že už i ty škody jsou tak nějak jako odstraněné.
2: A tohle to je taky slyšet?
0: To je líp slyšet
2: a je to lepší, no, to je pravda, to, pokud jste tady tohleto přežili jenom s polámanou jabloní, tak je to na plaši.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Britská divadelní škola musela zrušit muzikál. Hrálo tam moc bělochů.
2: No, to je špatný, to nejde. To nejde.
1: Teda vám řeknu, ale...
2: No není to divný, ten nemocný, to je zločinný a ještě to chvíli bude hnít a pak se něco odehraje, nikdo neví co, protože jak si prognozovat cokoliv v politice nebo v občanském dění je nesmysl, ale nebude to muset být tak mírumilovný, jak si možná někdo myslí. Je to jaksi nesnesitelný, no.
1: Vlastně za to může ta agentura, která vlastní práva na ten muzikál a zdůvodňuje to tím, že v obsazení je málo herců, tmavé pleti, což neodpovídá původnímu dílu. Ale to by zase bylo tak, že prostě v tom Shakespeareovi taky nebyly napsané.
2: Ale vy nemůžete dneska hrát Shakespearea, třeba Otela, pokud nemáte černýho herce, tak on nemůže hrát Otela. Jako to dokonce zažil činohrák, že jo? No, čili jediný, kde to je volný, jsou Židi. To můžou hrát i havěť úplná. Tam rasismus neplatí, naopak. Tam se tváří... Židi byli opět zařazený mezi hmyz zase po let.
1: Jo? Aha.
2: Ano. Ale, takže byste mohla dostat i nějakou odměnu za likvidaci Žida. Ale jinak Židi může hrát kdokoliv, ale černochy jenom černí. Myslím, že bělocha černý může hrát, když se nakříduje. Protože ten narrativ, jak se rádo používá, je postavený tak, že ukřivdění jsou barevní a ženy a netakhle barevní, transsexuálové a pak další. A na konci je ten bílej muž. A tyhle ty instrukce a striktní požadavky v kultuře a v umění, to je vždycky konec. První, kde to odskáčete, je humor, protože tam se najednou nepohnete a vlastně to nemá cenu to zkoušet. Protože vy řeknete nějaký vtip a nějaký divák vás běží udat rovnou, takže to stejně rychle skončí.
1: No, tak to už tady taky bylo.
2: No, ale tak v Česku to zatím tak nešílí. No. Protože Česko tím, že jsme byli tady za tou hradbou komunismu, tak jsme taková homogenní bílá společnost zatím. Ale v těch společnostech, které se odevřely multikulturalismu, tak ty všichni víceméně prokazují, že to nejde. Multikulturalismus se prostě nepoved.
1: A teď já třeba jakoby váhám nad tím, když teda jako černocha musí hrát černoch a jeho nemůže hrát třeba Róm. Róm může hrát co teda?
2: Takhle, Róm by mohl hrát černocha, kdyby byl hodně tmavej a nebylo by nápadný, že není černoch.
1: Jo.
2: Musel by to být ale nějaký hodně tmavej Róm, jo. A vy byste to ulhala, jo. Na to, že on je vlastně černý pleti. No, ale tam je zajímavý to slovo je multikulturalismus, to znamená mnohokulturnost. Končí to žádná kulturnost.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Fajn ráno na Frekvenci 1. Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej, jak rádio.
1: Tak pojď, já si dám ze 23 hmyty a můžu se to pustit.
0: Hele, další z otázek, kdy není ostuda to nevědět. Určitě jsme se to na základce neučili. Ne, fakt tohle jsme se určitě neučili. Protože je to novodobá historie, Máro. Na tohle my už jsme moc starý, aby jsme se učili.
1: No
0: právě, jako pamatuješ to. No já, když jsme se tady bavili o tom krupobytí teďka o víkendu, ano, tak jsem si říkala, ano, že bych se tě zeptala na největší kroupu na světě. Pak jsem to teda zjednodušila na Evropu, protože ten svět je takovej diskutabilní, oni se dohadují, kdo jí měl větší a tak, ale největší kroupa v Evropě, krupobytí, je doložená, je vyfotografovaná a není to tak úplně dávno, co spadla. Takže já se tě ptám, kolik taková kroupa tak mohla mít v průměru?
1: Kdyby se zeptala, kolik mohla ta kroupa vážit, to bych asi možná věděl, ale to já bych to řekl, že by to mohlo být takovým...
0: Vypadáš, jako že se zdal na mudlení.
1: Jo, to je jako mango.
0: To je mango, aha.
1: A já bych to viděl tak. Tak já, když spojím své malé ruce, které mám jako AB, když jenom tak dohromady, tak by mohla být takováhle, takový kriketový míček.
0: Dobře, velikosti manga nebo kriketového míčku,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Dobře,
1: ano.
0: Co myslíte vy? Klidně nám dejte vidět, posílejte SMSky 736 300 444 a za chvilku správná odpověď.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola. Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
3: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zsorbis.cz.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
2: Osvěžující nápoj Coca-Cola. Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
6: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
2: Tam, kde to všechno začalo.
7: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
2: Dostává první láska druhou šanci.
8: Po druhé už to
2: samozřejmě. Po večerce v kinech od 25. června.

snů po čase zhasl. To, jak život zrychlil, snůli na stůl. Pak šlo to s námi od 10 k 5.

0: No tak to by byl Marek ztracený za 9 minut 7 hodin ráno, to nám to pěkně odsejpá.
1: Tak pojďme zpátky ke kroupám, ať to nezakecáme.
0: Ty kroupy.
1: Tak píše nám Kuba, že si myslí, že ta největší kroupa v Evropě měla 11,5 cm. Ty jsi říkal, že si myslíš,
0: to
1: že...
0: To tak je kriketáček, to by taky mohlo být
1: kriketáček,
0: takový. 13 teda.
1: Tak prosím tě.
0: Ať nežeru.
1: Je to rok 2023. Není to tak úplně dávno.
0: No počkej,
1: byla to,
0: to jsou 3 roky zpátky.
1: Ano, byla to severní Itálie. A spadla tam kroupa o průměru 19 cm. Podle Evropské laboratoře pro výzkum silných bouří, i takový, jako ústav existuje, to byla největší kroupa v Evropě. Která
0: to kdy, mohlo být?
1: To je víc, podle mě jako 19 cm je tak tolik, ne? Pamatuješ si 20 cm pravítko ve škole na základce?
0: Jo. To podle mě to, co se nevešlo do pouzdra.
1: No, jako když jsi měl lepší pouzdro, tak se vešlo právě.
0: No, bohužel.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
4: Aj.

0: nějak evokuje to léto, že?
1: To jo, to jo. A myslím si, že i ty další, co nabízíme na frekvenci 1 v příští hodině.
0: Uka.
1: Třeba tahle může být? Někde na pláži. Nikdy jsem nebyla. Vlastně, ale takhle nějak si to představuju.
0: Takhle to vypadá. Já si to pamatuju, jsem byl malý, bylo mi asi 6 let. To jsme byli s tátou na Novomlýnských nádržích. To tam ještě byla nudistická pláž.
1: A táta tančil na diskotéce?
0: Jo. On byl velký tanečník. Ale tam totiž bylo na tom zvláštní to, že tam vlastně jakoby, to bylo všechno tak nějak dohromady. Tam byly velký kolotoče, autodrom, do toho ještě ta diskotéka.
1: Jasně.
0: Já jsem to jako tě teda vnímal jako jinak, ale táta se ohromně bavil.
1: Ale tak pamatuješ si to, to je důležitý.
0: Pak jsme tam zapomněli moc drahý rošt na maso.
1: Pak jsme tam zapomněli maminku. Tak je Radik Kirken.
0: My jsme jeli sami.
1: Vy jste jeli pánská
0: jízda. No, aby se právě toto nestalo.
1: Jo, jasně. A nebo Mick Bountin.
0: Tato přesně.
1: A pak byl ten rošt.
0: No ne, teď jsme tam zapomněli, že jsme odjížděli, samozřejmě už nás tam nechtěli pustit za další vlezný a vjezdný, tak táta řekl, a pambu dal, pambu vzal. Čert, no pak byla Mela, no.
1: Čertovem.
2: A zásilka. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
3: Za tátu dorazil do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Za beatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
10: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
11: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
12: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: Anačka Vavřínová.
14: Pěkné ráno. Kvůli zrušení poplatku jdou zaměstnanci veřejnoprávních médií stávkovat. Tropy nás čekají i tento týden a komplikace hlásí z D1 a D5. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu dnes budou stávkovat kvůli avizované změně financování. Ve vysílání se to projeví minutovým zpožděním některých pořadů. Výjimku budou mít dětské programy. Důvody pro stávku chápe například šéf opoziční ODS Martin Kupka a pro Frekvenci 1 dodal.
13: Snaha této vlády zrušit koncesionářské poplatky a stáhnout financování pod státní rozpočet znamená ve skutečnosti jediné, snahu této vlády si prostě ochočit veřejnoprávní média, aby nekritizovala, aby byla poslušná a samozřejmě, že to může zásadním způsobem ovlivnit do budoucna i podobu svobody slova, podmínky české demokracie a to, aby poctivá novinařina fungovala tak, jako v jiných státech.
14: Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude dnes kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé. Informovala o tom Česká televize v tiskové zprávě. V Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními, především pohybového aparátu, byli transportováni na urgentní příjmy nemocnic v Plzni a Praze. 3 z nich utrpěli život ohrožující poranění. Policie s hasiči a záchranáři pátrala po 18 parašutistech na 9 padácích. Uvedla to krajská mluvčí policie Barbora Kunešová. Teploty se jen tak neloučí, i když začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, tak ve druhé polovině týdne nás opět čekají pařáky a ke konci týdne mohou teploty znovu překročovat hranici 35 stupňů Celsia. Ochlazení by tak mohlo podle meteorologů přijít až během prvního prázdninového týdne. Čeští volejbalisté si semifinále Evropské ligy nezahrají. Po výhře Estonska klesli svěřenci trenéra Jiřího Nováka mimo první 4 příčky tabulky.
12: Frekvence 1.
8: Počasí.
14: I dnes nás čekají tropické teploty, ráno a večer bude lokálně jasno, naopak během dne oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky, a to zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 33 stupňů.
8: Frekvence 1.
12: Doprava.
14: A po 7. hodině míříme na silnice.
15: Dálnice D1 je uzavřená na 254. kilometru ve směru na Brno z důvodu dopravní nehody. Odklon dopravy je na 260. kilometru ve směru na Bezměrov a nájezd zpět na 253. kilometru. Dopravní nehoda 2 osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D5 na 4. kilometru ve směru na Prahu. Havarované vozidla stojí v levém jízdním pruhu, proto projíždějte s opatrností. Zdržení je 15 minut. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
14: Přehled zpráv je u konce, slovo už mají na Frekvenci 1 Mára Slupkou.
1: Krásné ráno, tak zásadní otázka, asi nás budeš muset, Kači, rozsoudit.
0: O.
1: Míchaná vajíčka se solí a nebo bez?
0: Tady není co soudit.
1: Tady je co soudit.
0: Ne, no rozhodně není.
1: Fakt jo. Jako,
0: I pro Kačku je překvapení, že někdo...
1: No, že někdo si nesolí vajíčka.
0: Já. Tak.
1: Aha. Fakt jo, já. Takhle, lékaři by s tebe měli určitě radost.
16: Až na ten cholesterol.
0: No ale zkus to říct před Zdenkem Polorajchem.
1: Přát, a já si myslím, že nejsem jediná, kdo to nesolí.
16: A žádný jiný koření, vůbec nic tam jako...
1: Ne. A ani... dokonce ani na Hemenex nedávám sůl, tam dávám kmín.
0: Pane bože.
1: A okurku si taky nesolím, salátovou.
0: A třeba, já se tomu pokouším porozumět.
1: Ano.
0: Vy jsi třeba pod ty vajíčka třeba ani špek jako nedala, ten je takový svanější.
1: No jako pod ty, myslíš míchaný?
0: No, že bys takovou tomu dělal
1: jako míchaný dne nic? No když dělám míchaný vajíčka, tak tam šplouchnu trošku oliváče a dám takovou jako malinkatou lžičku másla a na tom udělám míchaný vajíčka a nesolím.
0: Takhle, nenapadlo tě, když už tam teda vrzneš ten oliváč a pak ještě to másilko, tam nad kousek soli?
1: Ne. Přátelé, je tady prosím vás ještě někdo, kdo nesolí míchaný vajíčka, kdo si nesolí salátové okurky. No vidíš, tamhle se mi hlásí Láďa na Newsroomu. Taky nesolí.
0: Láďa se hlásí na něco úplně jiného, ale...

0: Krásné ráno, i dneska na start tajemný hlas. Dneska by to nemuselo být úplně těžké. Krásné ráno.
1: Dobrý den.
2: Možná jenom malá nápověda, není to tak dávno, co jste u nás byl naposledy? No, kdo to je, prozradíme až za malou chvíli.

0: Možná jste poznali, tím tajemným hlasem je dnes pan herec, profesor, režisér, scenárista Ondřej Pavelka. Dobré ráno.
1: Dobrý den, ale s tím profesorem bych byl opatrný. Já jsem odborný asistent na divadelní fakultě DAMU.
2: Máte za jménem O.A.?
1: Já si nepíšu nikde žádný tituly.
2: Jste magor, ne? Taky. Máte MGA, ne?
1: Magor, ano, myslíte
2: Magister
1: Jirous. Magor Jirous se miluju. Mám jeho poezii.
2: Jo, skvělou. Je to ani ne rok, co jsme se viděli naposledy. Co je za tu dobu u vás nového? Já třeba vystřídala chlapy, i když jenom na chvilku, teda musím říct, Míra šlape na kole po Evropě, takže dneska je tady s náma Mára Malášek. Mimochodem Míra moc pozdravuje, to jenom abych jako vyřídila pozdrav od svého kolegy.
1: Kam šlape?
2: On šlape po Evropě, on jede Německo, Belgie, Dánsko, tam byl loni. No on je šílenec na to kolo.
1: To je úžasný.
2: On tak jako prostě jako šlape, no. Asi si čistí hlavu.
0: A když už jsme to kolo teda nakousli, co vy a bicykl?
1: Já bicykl, no poslední leta už moc ne, ale já jsem byl vášnivý cyklista a protože nejsem z Prahy a měl jsem tady bratrance, mimochodem tady jsem na Hagibor, kde teďka sedíme, tak oni byli tady kousek v krátké ulici ve Strašnicích, tak kluci říkali, jdeme hrát na Hagibor fotbal.
2: To říká jo? Strašně moc lidí, že jsem chodili jako
1: ano,
2: děti.
1: Ano, tady bylo Roští, tady nebyl tenhle ten úžasný dům, bylo tady Roští a v tom Roští byl takový plácek a jsem se chodil rád fotbal. No ale s tím kolem takže jsem s bratrancema jezdíval dokonce, několikrát jsem měl Praha Karlovy Vary na kole. Já jsem byl opravdu takový cyklista.
2: To jste byl fakt takovejhle cyklista. No to jste klidně mohl s tím Mírou jet, to já mu napíšu, ať vám ještě dá hodilanu.
0: A co obecně vy a nové věci? Máte rád změny?
1: No, nevím. Ale jo, tak jako se člověk se pořád učí, pořád se někam jako vyvíjí, něco chce novýho, ale někdy ty změny jsou takový trošku nebezpečný.
0: Dnešním hostem Ondřej Pavelka, dnes s námi ve studiu.
3: Planeo vykopává akční týdny plné

0: Jako k vinohradům, takhle v pondělí. No.
1: V pátek by to asi bylo možná jako lepší směr, ne?
0: Na druhou stranu v pondělí je tam zase volno, že jo?
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Koukám na to, Máro, 7,500 nám tady naskočilo. To je krása.
1: No, to by byla pěkná zábava ve Vinohradu.
0: To je krása, vlastně. Jako propít 7,500 ve Vinohradu. No, jako o tom asi nebudeme spekulovat radši.
1: Tak jako dalo by se to, že ale od toho
0: ale,
1: tady nejsme.
0: Ne. Máme tady ještě někoho, nejsme tady ani sami. Krásné ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1. Kdo tam?
4: Olin, zdravím vás.
0: Oline, taky zdravíme. 7,500 nabízíme za jedno jediné slovo ve větě fotra na tripu. Připraven?
4: Připraven vždy.
0: Vždy. Tak pojďme na to.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Já bych řekl toaleta.
0: Toaleta, tak to pojďme prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Já si ne pro každého, no, toaleta.
0: Možná to zvládnou i bez ní. Oli, ne, nedá se nic dělat. Tož toto.
4: Co s tím děláte tam?
0: Ne, my to tady právě na vás šijeme, aby to bylo těžký.
4: Já si na vás počkám teda.
0: Počkejte si, až tam bude pade, přesně tak. My přihodíme 500. Taky, díky moc, Oline, mějte se krásně, novida. A je tam 8 000.
1: 8 000, člověče.
0: Ještě jednou dneska ráno hrajem.
2: Frekvence.

0: Rychlí na frekvenci 1, jaké nás čeká počasí? Zásadní otázka na paní Dagmar Honcovou.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Dobré ráno. Astronomické léto nám startuje pěkně z ostra. Také dnes čekáme tropické teploty, nejvyšší naměříme na jižní Moravě, desertu teploměru zastaví až na 33 stupních Celzia a pozor opět i na velmi silné bouřky, které mohou být doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy. Ty se budou vyskytovat zejména v jižní polovině našeho území. Bouřky budou doprovázené opět přívalovým deštěm o intenzitě kolem 30 litrů na metr čtvereční. Chybět nebudou silné nárazy větru o rychlosti kolem 80 km za hodinu a také kroupy. Buďte ve střehu, zatímco nyní v ranních a dopoledních hodinách je jasno až polojasno, tak odpoledne bude velmi rychle docházet k přibývání oblačnosti a také srážek. Na druhou stranu alespoň bouřky nás budou ochlazovat, protože celý tento týden očekáváme tropické teploty. A vypadá to, že první prázdninový víkend v odpoledních maximech přinese až 36 stupňů Celzia.
3: Ahoj, tady Veronika.
4: No, my máme tady 7:30, Kačenku na místě, pojďme na zprávy.
5: Pěkné ráno, pro příští rok chce vláda Andreje Babiše ponechat stejné sazby pro tabák, hazard i alkohol. Podle ministerstva financí se teď rezort zaměřuje na boj s černým trhem a řádný výběr stávajících daní. 6 mrtvých si vyžádalo zřícení malého vojenského letounu v centrální části Bolívie. Oznámilo to v neděli podle agentury AFP ministerstvo obrany jihoamerické země. Příčinu nehody upřesnilo. Hostem presklubu bude dnes po 18. hodině ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromír Hanzal. Jakub Weinlich se bude ptát na největší testování digidovedností v Evropě. Ptát se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Pozor, dejte na uzavírku na D1 a na nehodu na D10.
6: Stále je uzavřená dálnice D1 na 254. kilometru ve směru na Brno z důvodu dopravní nehody nákladního vozidla a dvou dodávek. Odklon dopravy se provádí na 258. kilometru exit Kroměříž západ. A k další dopravní nehodě osobního vozidla došlo na dálnici D10 na 55. kilometru ve směru na Turnov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
4: Tady nakousnuli docela palčivé téma a to, jestli si solíte míchaná vajíčka.
0: No, anebo celkově, jako jak to máte se solí. Hele, docela dobrá zpráva, ta potěší tebe. Píše nám... Teď nevím kdo, ale to je to. Dobrý den, Lubko, paní Honcová říkala, že ve vedrech si máme přisolit. Sůl udržuje vodu v těle, to přece víte. No to jo, ale jako to je... Hele, třeba můj taťka, to je docela...
4: Starý ponížil?
0: Kout.
4: Kout, starý kout?
0: Kout. By tě hnal, kdyby si řekl starý.
4: No to jo, ale tak to se tak jako říká, že jo.
0: Jo, starý a mladý, no. U nás to bylo Jindřich a Jiří. Každopádně můj tatínek, když v létě něco dělá, tak teda krom toho, že si občas dá nějaký to pivko, tak když chce jako zavlažovat, tak si dělá vodu s citrónem a solí.
4: No.
0: To je... Taková jako docela zajímavá věc, ale myslím si, že to má jako svůj důvod.
4: Jako myslíš, že by tady mohl být ten prapůvod toho, proč ty tu sůl nedáváš do těch vajíček, že si ji vrzeš do vody?
0: Do vody s citrónem.
4: Chuče malý, ježiši, to si nejde.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Gruzie vydraží exkluzivní sbírku vín se 40 tisícemi lahvemi, které kdysi patřily Stalinovi. Co vy na to?
2: No to bude rvačka, to bude chtít ochutnat. No to je, já bych si dal možná dvou decku Stalináče. Ale ne, tak to má svůj atraktivní původ a historii, o to bude zájem. I když to nemusí vůbec být dobrý víno, ale myslím si, že bude dobrý, když je z Gruzie.
1: S tím já mám furt problém, jako já nevěřím vínu, který je prostě starý třeba 100 roků, že vůbec jako teče, ale to je z toho, že tomu nerozumím.
2: No. To bude, no, a myslím, že nejenom s vínem, Miluško. A tím vás nechci ponižovat, protože se v tomhle k vám rád přidám, že je pár věcí, kterým taky nerozumím.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Florence jedná ještě vajíčka, musím. Ahoj, já taky nesolím vajíčka, jak míchaná, tak natvrdo, ani o kurku. Pěkný den, Pavel Vodňany.
1: Vajíčko natvrdo si nevosolím.
0: Aj, ani nás, já taky nesolím ani vajíčko natvrdo.
1: To vám neříkej to. Podívej se, jak říkal Bohumil, jak spolu můžete vysílat? Jeden věří, druhý nevěří.
0: Přesně, no tak... jeden hot a druhý čelí.
1: No ano.
2: Frekvence 1.

0: Tě na 8, pomalu, ale jistě někteří snídají, už se chystají do práce, někteří už se v práci rozčilují.
1: A někteří už jsou na cestě a to je náš kolega Tomáš Fíla. Krásné ráno, Tomáši, Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí opět za vámi. Pokud milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, potom jsme tu přesně pro vás.
0: Ono totiž, že v restauracích a barech označených samolepkou Foodmark se můžete fandit české reprezentaci a navíc soutěžit o skvělé ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App.
1: No a my už máme Tomáše na telefonu, ale než nám Tomáš řekne, kam jede a co veze, tak se tě musíme zeptat na jednu zásadní věc, Tomáši. Solíš vajíčka?
2: No samozřejmě, že ano, špetka soli patří i do bábovky, proč by nepatřila na vajíčka?
0: Přesně, zaplať soudruh vám Bůh, teda.
1: Prostě za chlapi dneska spikli. No nic, tak prosím tě, kam teda jedeš a co vezeš?
2: Takže krásné dobré ráno, kam jedu, to se budete snažit odhalit vy. Pojďme hned na ty nápovědy, co vezu, řeknu, až vy prozradíte našim posluchačům, kde to bude. Takže dneska mířím do města, které není příliš velké, má zhruba nějakých 10 000 obyvatel.
0: Ano.
2: Ovšem, svým významem toho, co se tam děje, co se tam odehrává, tak si myslím, že je naprosto jedinečné v naší republice. Najdeme tady dostihové závodiště, na kterém se během roku koná celá řada významných a nejen celostátních, ale i evropských dostihových závodů. Zároveň míříme do města, které ač má v uvozovkách pouze 10 000 obyvatel, tak patří vlastně mezi ta nejvýznamnější, co se veletrhů a různých výstav burs teda týká. Tušíte?
1: No jako, já znám Chuchly a Pardubice, ale prostě no. Pardubice mě přijdou větší.
0: A tam je nějaká burza.
2: No ty jsou větší, to by jsme jeli za Perníkem, tohle ne, tohle s Perníkem nemá nic společného.
1: Tak ty jo.
2: Nalezneme tady překrásný zámek. A jak říkám, město do 10 000 obyvatel, pohybujeme se v regionu střední Čechy. Ne?
0: Nebyl tam Lipský festival někdy?
2: Určitě ne. Významný železniční uzel je toto město. Rozjíždí se tam pole do všech koutů naší republiky.
1: Hele, otázka za Míru, jo? A pivovar tam je?
2: Ne, člověče, tady není. Tady není, takže tady by si ani Míra nepřišel na své.
1: Ty vogo. Asi bys muset prozradit, Tome.
2: Ještě pomůžu, jo, jenom zmíníme, že název tohoto města může vycházet z něčeho, co až donedávna nosil Míra na hlavě.
1: Pleš.
2: Teda spíš nenosil, ono tam bylo vytvořeno.
0: Míra je bosohlavej, to není žádná pleš.
2: Ne, to není, ježiš, nemáme město s taky název, ale měl tam lisinu, ne?
1: Tak lisa.
0: To je lisa.
2: Ježišmarja, je to tady Lisandem, to je místo, kam dneska míříme. Budeme tam 10 hodin na Husovo náměstí. No a vezeme 500-korunový voucher do restaurace City Foodmark s lučující sluneční brýle. K tomu obrovskou plážovou osušku v plážové tašce. No a samozřejmě plato nápojů Coca-Cola.
1: No tak jo, tak šťastnou cestu, prosím tě, do Lysé nad Labem. A my jenom doplníme, že mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
5: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
4: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
3: Jsou Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.

0: na dětcích. A teď to myslím pozitivně, protože můj taťka by přesně řekl, takový ty dětkové, co to tam rozbalili, byli skvělí, musím říct. Je to asi 4 roky zpátky, co tady byli v Praze a byli skvělí. No každopádně to nejlepší z muziky i v další hodině, třeba Miraj.
1: On tam není hukleč, ještě nachystanej.
0: Ještě není, to je to...
1: Já jsem se toho taky chytil.
0: Vidíš, no. Ale je to novinka.
1: Ale sirup od Miraj. A musím teda říct, že protože to má být jako taková ta letní vzpomínka na ten čas strávený u babičky, já jsem ten sirup měl, ale bezovej.
0: Já jsem měla švestkový a babička mě s ním opila. To je dobrá historka, tu ti řeknu za chvíli. Taky Eurythmics, jo.
1: Od dětství máš takto pozitivní.
0: Jo. A pak mě v noci strašil takový velikánský pes, který měl velký zuby. No bylo, prostě mě tím babička opila.
1: Vidíš, někteří mají tu smůlu, že babka opije rohlíkem a ty?
0: Rovnou sirupem. Taky Eva Farná po 8. Za chvíli.
2: Dovolená u moře z Blues.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
4: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
5: Tile, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
7: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu s akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
6: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. 1000 výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
12: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: S Kačenkou Vavřínovou.
14: Pěkné ráno. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu stávkují. Pražští radní rozhodnou o odvolání Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku a provoz brzdí po nehodě na D1 i D48. České televizi a Českém rozhlase začala dnes po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka, a to kvůli plánu vlády zrušit koncesionářské poplatky. Jak Frekvenci 1 řekl poslanec vládního hnutí ANO Patrik Nacher, na stávku mají zaměstnanci právo. Podle něj se jedná ale o předčasný krok.
15: Troufám říct, že stávkují příliš brzy. Dovedu si představit, že by mohli stávkovat v momentě, kdy po nějakém návrhu budeme jednat v poslanecké sněmovně a ta stávka slouží jako taková nátlaková záležitost. Oni tu stávku v zásadě vyhlásili v momentě, kdy ten návrh teprve byl na vládě, nebo dokonce o ní mluvili ještě v momentě, kdy ani nebyl zveřejněn.
14: Naopak šéf opoziční ODS Martin Kupka důvody pro stávku chápe.
16: Snaha této vlády zrušit koncesionářské poplatky a stáhnout financování pod státní rozpočet znamená ve skutečnosti jediné, snahu této vlády si prostě ochočit veřejnoprávní média, aby nekritizovala, aby byla poslušná a samozřejmě, že to může zásadním způsobem ovlivnit do budoucna i podobu svobody slova, podmínky české demokracie a to, aby poctivá novinařina fungovala tak, jako v jiných státech.
14: Stávka se projeví ve vysílání všech stanic s výjimkou dětského programu televize i rozhlasu. Pražští radní dnes projednají návrh náměstka primátora Jaromíra Beránka na odvolání opozičního zastupitele a kandidáta hnutí ANO na primátora Ondřeje Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku. Důvodem je kauza nepřiznaných bytů. Na programu radních jsou taky menší úpravy v zónách placeného stání nebo záměr nové technické infrastruktury v Holešovické tržnici. Irán a Spojené státy se dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody do 60 dní. Uvedly to dnes brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Iránem. Technické diskuze se povedou do konce týdne. Fotbalisté Cap Verde remizovali na světovém šampionátu s Uruguayí 2-2 a po Španělsku tak obrali o body dalšího favorita. Nováček šampionátu tak drží reálnou naději na postup.
12: Frekvence 1. Počasí.
14: Ráno a večer bude na našem území lokálně i jasno, naopak během dne čekáme oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky. Hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí i silné bouřky s kroupami. No a denní maxima dnes vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 33.
12: Frekvence 1. Doprava.
14: Jak to aktuálně vypadá na silnicích, tak to ví Vlaďka.
13: Stále je uzavřená dálnice D1 na 254. kilometru ve směru na Brno z důvodu dopravní nehody nákladního vozidla a dvou dodávek. Odklon dopravy se provádí na 258. kilometru exit Kroměříž západ a před odklonem se tvoří dlouhá kolona. A k další dopravní nehodě osobního vozidla došlo na dálnici D48 na 3,5 kilometru ve směru na Frýdek Místek. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
14: Přehled zprávy u konce. Od mikrofonu vás na Frekvenci 1 opět zdraví Lubka s Márou.
0: Krásné ráno. Tak jak to bylo s tím sirupem?
1: No, jak to bylo s tím sirupem?
0: Byla jsem nemocná a bábinka právě chtěla, abych hodně pila. A nějak mě nechutnala ta obyčejná voda, takže mě dělala sirup. A já jsem mi říkala, že ten sirup je škaredej, hnusnej, že mi to prostě nechutná. A ona říkala, to je z toho, že máš tu horečku, pí, Lubinko, pí. Tak jsem teda pila a pila. A on ten sirup byl fakt hnusnej, protože byl zkvašenej, že jo?
1: No jo.
0: Takže bábinka mě v mých asi 6 letech opila švestkovým sirupem takovým způsobem, že mě strašili ve spaní velcí černí psi s velkýma zubama.
1: Bez mrtvej kostelníku.

0: Ondřej Pavelka je tady dneska s námi. Těsně před začátkem prázdnin míří do kin nový český film Po večerce. Já si teda musím říct, vzpomněla, hned když jsem viděla ten název Po večerce, tak jsem si vzpomněla na kanadské noci na školách v přírodě. My jsme takhle mazali kliky zubní pastou.
1: Aha.
0: A nějak jsme zapomněli vynechat kliku třídní učitelky. A soudružky učitelky tenkrát. Myslím, že z toho byla třídní Dudka. Jako to pro mé rodiče byl velký šok, že jsem já získala třídní Dudku. Vy jste někdy měl nějaký takovýhle průšvih po večerce?
1: Myslíte na tábory?
0: No, kdekoliv. Průšvih po... Takhle, počkat, to možná není marný jako to nechat jako otevřený a říct, vy jste měl někdy průšvih po večerce?
1: Po večerce, jak říkal Pepa Vinklář, noc má svá práva. Jo. Čili co se stane po večerce, o tom se druhý den jako může hezky vyprávět, jsou z toho veselé historky, ale má to svý práva.
2: Aha. A vy jste byl v dětství průšvihář nebo taková ta štikací vzorňák?
1: No já nevím, já už si to moc nepamatuju, to už je trošku let, ale já spíš jsem byl takovej, a asi tím, že jsem se pak stal s tím hercem, tak jsem byl takový ten, jak se říkalo, clown té třídy, no. Tak asi jsem byl docela živej.
0: Tak pojďme k tomu filmu. Vy teda v roli táty Vladimíra Polívky. Mm-hmm. To bylo poprvé, co jste se vy dva potkali před kamerou?
1: Ne, my jsme se potkali pár let předtím, kdy jsme točili takový seriál, který se jmenuje Polda. A tam jednoho z těch vyšetřovatelů vedle Davida Matáska byl Igor Rozovič a ten se pak po asi jedný nebo dvou sérií rozhodl, že už tomu nechce pokračovat, tak ho nahradili Vláďou Polívkou, takže tam jsme se setkali poprvé před kamerou, ale úplně poprvé jsem se s ním setkal. To nějak končil ten komunismus, myslím, že byl červenec nebo červen, to už si přesně nepamatuju, spíš to byl červenec a byli jsme někde, vím, že jsme byli někde venku, že svítilo sluníčko, že bylo teplo a s Bolkem Polívkou jsme vypili několik mnoho piv a nějakého alkoholu, protože se Vladimír narodil. Takže já jsem ho zapíjel jako nově narozeného syna Polka Polívky, abych se stal po mnoha, mnoha letech jeho tatínkem, teda filmovým.
0: Filmovým.
2: A film Po večerce se točil kde?
1: Film Po večerce se točil pan Žitr Pánek, který jako tenhle ten film režíroval a napsal ho, tak on byl mnoho let jezdil do takového tábora, který se jmenuje Hryzely a tam jezdil jako dítě a pak se tam stal nějakým vedoucím a pak větším vedoucím a pak až ještě úplně největším vedoucím, takže k tomu má takový hrozně osobní vztah, takže to je, myslím, že to je jeho taková jako docela osobní výpověď o dětství a o tom vztahu k tomu táboru.

0: Herec Ondřej Pavelka je tu dnes s námi koncem týdne a zároveň je koncem školního roku míří do kin nový český film Po večerce. I proto je tu dnes s námi pan Ondřej Pavelka. Chodíte do kina takto v létě, když vlastně je tam šance se schladit? Krom toho, že si dáte ještě popcorn, nebo spíš jako zastáváte starý kina?
1: Já mám chalupu u Karlových Varů a tam je takový městys nebo obec, nevím, to je podle obyvatel, to teplička. A tam je hospoda, ta hospoda má takovou velkou zahradu a na té zahradě je plátno a je tam letní kino a za tím plátnem jezdí vlak, takže vždycky se člověk kouká na film a do toho plátna vjede vlak a pak se z něho vyjede. To jsou moje takové jako letní nejpěknější jako chvilky v letním kině.
2: Takže vy chodíte do kina letního zásadně?
1: Tak, no tak ne zásadně, ale strašně rád chodím tady do toho letního kina, který má právě tuhletu srandu s tím vlakem.
0: A kdy jste byl naposledy v kině?
2: Myslíš kamenem?
1: V kamenem kině? Co to bylo? Ty jste mě zaskočil. Ty jste mě hodně zaskočil, ale co to bylo? Já si teďka nespomenu. To je strašně rychlý. Ale není to tak dávno. A asi to nebylo tak dobrý, abych si zapomněl.
0: Stalo to zaprt, tak si to nepamatuju.
2: Nebo počkej, bacha, to se říká o fórech. Jakože když se člověk hodně, hodně směje při vtipu, tak ho většinou zapomene, protože ten mozek uvolňuje nějaký hormon právě té radosti, aha, který vypíná
1: tu paměť
2: na tu chvíli. Takže to možná byl dobrý.
0: Už se to všechno vysvětluje.
1: tím jste mě vysvětlala můj život. Že já žiju v podstatě celý život v takový permanentní radosti.
2: Jo?
1: Vyplavuje se mi ten hormon toho štěstí a zapomínám. Jo? Protože já permanentně zapomínám jména. Odmala si nepamatuju, jak se kdo jmenuje. Dokonce si pletu kamarády. Jo, ne, že si je pletu, ale prostě pátrám vždycky po těch jménech, pak se mě zeptáte, co jste viděl za film. Já jsem určitě nějaký viděl, určitě si nespomenu na jméno. Čili je to...
2: Hormon štěstí.
1: Ježiš, to je úžasný, děkuju takovýho optimismu, co jsem tady zažil. Hormon štěstí.
2: Ondra Pavelka je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Velké hlavy na Frekvenci 1?
4: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
5: Mami, rozešla se se mnou holka.
3: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
4: A vrátila nám všechny plastový dozy?
6: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
3: Co vás baví? Velké hlavy.
6: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Malinovka bez výčitek.
7: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
8: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. Výhody.

0: Na frekvenci 1 z té nejlepší muziky je také Miraj a jejich malinový syrup. No, za 5 minut je tady 8:30, nejvyšší čas, aby jsme si trošičku zasoutěžili.
1: Ano, jedna filmová soutěž je tady pro vás na frekvenci 1. Telefonní číslo k nám 257-400-999. Vyhrát můžete s filmem Po večerce, batoh plný filmových dárků, a v pátek dokonce víkend na Mlýně Davídkov, přímo na místě, kde se film natáčel.
0: Dnes teda budeme soutěžit o 2 poukázky do kina Cinestar plus filmový merch, jak už si říkala, batůžek, taky box na jídlo, čelovka, solární powerbanka, ledvinka.
1: No je tam toho prostě hromada.
0: Teleskopická tyčka, no a opíkání, to je fantazie.
1: A sluneční brýle, přesně tak. Po večerce je letní komedie o vyhořelém manažerovi, který se vrací do dětského tábora svého dětství, aby ho zachránil před krachem. Čekají ho spory o vedení, setkání s dávnou láskou i příležitost začít znovu. Slunečný příběh plný humoru, nostalgie a druhých šancí.
0: V kinech od 25.6. pojďme se teda pustit.
1: Pojďme, uvidíme, kdo chce s námi soutěžit. Krásné ráno, tady Lubka a Mára, frekvence 1.
2: Úžasné ráno, tady Jirka z Karlových Varů.
0: Tak je Jiříku.
1: Zdravíme do Varů. Máme pro vás, otázka teda jestli pro vás, ale když správně odpovíte, tak máme pro vás věci, o kterých jsme mluvili, a vstupenky do kina. Tak, připraven soutěžit?
2: Naprosto.
0: Mohu položit soutěžní otázku? Mohu.
2: Ano.
0: Kde se odehrává děj filmu Po večerce?
1: Za A. Na tajné základně pro výcvik mluvících veverek.
0: Za B. V letním dětském táboře.
1: A nebo za C. Na palubě ponorky plující po Máchově jezeře.
2: To Cčko je lákavý, Ačko taky.
1: Ano.
2: Ale já bych dal Bčko.
1: Nenecháte se zlákat, jo?
2: No, jsou to varianty, která strašně důvěryhodný od vás, ale nenechám.
1: My jsme si říkali, že to nemůže být zadarmo.
0: Mě docela překvapilo, že na Máchově jezeře je ponorka k nahlédnutí.
1: Tak každopádně.
2: Je?
0: No, asi ano.
1: No to teda nevím, ty taky uvěříš všemu, víš.
0: Ale teď by to bylo hezký.
2: Po 10 pivech.
1: Jasně, po 10 pivech je tam ponorka.
0: Jirko, po 10 pivech už je nějaká motorka, ponorka úplně volná.
1: Tak Jirko, máte od nás 2 poukázky do kina Cinestar plus dárky, o kterých jsme mluvili. Zůstaňte nám na telefonu a jinak připomínáme, hrajeme celý tento týden.

0: Krásné pondělní ráno na frekvenci 1, další tropický den před námi, odpolední maxima hlavně na jižní Moravě až 33. I dneska silné bouřky, přívalové deště a silný vítr, k tomu na některých místech i krupobytí. Nejsilnější bouřky by měly být v jižních Čechách a taky na jižní Moravě.
1: No, máme půl deváté, Kačinko, pojď na zprávy.
2: Pěkné ráno. Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektroaut a neplní své cíle staveb dobíječek. Uvedlo to nejvyšší kontrolní úřad. Chybí i předpisy k parkování elektroaut. Bratislavské letiště Milana Rastislava Štefánika zaznamenalo od 15. května do 20. června 4 případy, kdy se letadlo po startu muselo vrátit. Piloti se rozhodli pro návrat do Bratislavy pro srážku s ptáky nebo po zásahu blesku, píší to Novinky.cz. Hostem presklubu bude dnes po 18. hodině ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromír Hanzal. Jakub Weinlich se bude ptát na největší testování digit dovedností v Evropě. Ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikace stále hlásí D1 i D10.
4: Stále je uzavřená dálnice D1 v 254. kilometru ve směru na Brno z důvodu dopravní nehody nákladního vozidla a dvou dodávek. Odklon dopravy se provádí na 258. kilometru exit Kroměříž západ. Před odklonem se tvoří dlouhá kolona se zdržením okolo půl hodiny. A k další hromadné dopravní nehodě 5 osobních vozidel došlo na dálnici D10 na 15. kilometru ve směru do Prahy, kde se zdržíte okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
0: Krásné pondělní ráno, svátek dneska slaví Pavla.
1: Ano.
0: Já tímto zdravím naší paní starostku, která má svátek.
1: To já zdravím tetu Pavlu, jo. A ty si ale umíš přiřát polívčičku, ne?
0: Jasně.
1: Starostku, Pavla. Kdy má paní starostka vaše narozeniny, víš?
0: To nevím, to v kalendáři nepíšou.
1: Prosím, já to tě Facebook neprozradí, vy se nemáte přátelí.
0: My nejsme přítelkyně. Ne, samozřejmě, že jsme. Já to opravdu myslím upřímně.
1: Ale ne Facebookový, jo?
0: Asi jo. A ty máš na Facebooku pravý údaje?
1: To se nemá?
0: Já nevím, myslím si, že hromada dětí tam má úplně jiný údaje.
1: No tak dětí.
0: Protože, že jo, tenkrát je to tam nepustilo, takže teďka hromadě dětí je 40.
1: Ale to, co teda, já jsem tam neměl pravý údaje, protože mě vytáčelo, že všichni ostatní potom vždycky jsem měl narozeniny, tak čekali, že připlou na obláčku a budu sebou mít bombošku.
0: Jasně.
1: A naopak, já jsem byl zvyklý, když jsem teda měl ty narozeniny, tak jako, že ty
0: bombošky dostávat,
1: chodili
0: viď?
1: Ke mně. No. Já bych teda jednu s dovolením teda jako otevřel a nabídl. No, ale jenom potom člověk, co přijde do Prahy, tak se očekávali řízečky, že? Bankety, recepce. No, co je tohle?
0: Stavte se na recepci, holky no, tam jsou, oni vám něco dají.
1: Co mám, sláví.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: České pivo, Pardubický Perník a nově Vamberecká krajka. Označení získalo evropskou ochranu. Co vy na to?
2: Ano, no tak hurá, bravo, gratulujeme. No tak to je ta bitva o ty značky. Tak ono to jako komerčně obchodně je důležitý pro ty firmy, no. Nejhorší je, když jim to seberou, protože Vamberecká krajka je specifická, že jo. Pivo taky a Pardubický Perník taky.
1: Jo, tak to jo, to jo. Akorát já furt nerozumím, proč to je důležitý. Kromě nějaký jako pro
2: turisty. Aby tu vaši třeba značku nepoužíval někdo jiný. Aby ji nedělali prostě někde v Addis Abebě Pardubický Perník.
1: Jo, takhle, jo. Jakože no, naše třeba hořický trubičky, aby
2: no,
1: nedělali
2: taky, jinde. No,
1: dělají, ale oni dělají.
2: Tam dělají. Je nějaký, asi nejsou chráněný teda.
1: Asi ne, asi ne.
2: Pak si musíte zjistit, jestli hořický trubičky nemají filiálku někde v Belgii nebo něco, protože to je druhý problém.
1: Aha.
2: A pak máme třetí, ten tady dneska probírat nebudem, ale to je fantastická věc, že se na výrobky píše Made in USA, který se vůbec v Americe nedělají. To jako je nad všechny tyhle ty značky.
1: Aha, a jak to, že to tam můžou napsat? Ale
2: no, to je součást takový obchodní dohody, vyrobte to a tohle tam musí být a to se tak udělá. A ono to pak jako přijde z Ameriky.
1: Jo, takhle, ono to přijde
2: z... Ale vyrobí se to jinde, odtamtud se to pošle do Ameriky a pak to přijde z Ameriky.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Herec Ondřej Pavelka je tady dneska s námi na Frekvenci 1, dokud míří nový český film Po večerce. Na slavnostní premiéru vyrazíte?
1: Určitě.
0: Jo?
1: Určitě. A těším se na ten film, protože je to o táboře a o dětskách. Já jsem taky jezdíval na tábor. Jezdíval jsem na... To byly pionýrský tábory. Já jsem byl pionýr, měl jsem...
0: Šátek.
1: Měl jsem šátek. A já jsem se tam zamiloval. To byl takový šátek, to byl takový tábor, kde... Byli i jako děti jako z jiných zemí a byli tam taky Němci, ale tenkrát východní.
0: Východní, jasně.
1: Já jsem tam zamiloval do východní Němky a myslím, že měli, oni buď měli oranžový, anebo modrý šátek, to už si nepamatuju. Ona se jmenovala Hannelborsk, jo, Hannelborsk. Já jsem do ní byl hrozně zamilovaný, ale neuměl jsem ten jazyk, jenom jsem na ní hleděl. To jsme tady v rádiu, kdyby jsme byli v televizi, tak krásně zahraju, jak jsem na ní hleděl. Jak se hraje...
0: jak se kouká na Hanele.
1: jak se hraje hledění v rádiu, to nevím. No, a pak jsem z toho tábora odjel a moje babička, která uměla německy, taky psala jako moje milostní dopisy, které spočívaly v tom, dneska svítí sluníčko, nebo dneska pršelo, jak se máš, dneska sněží, jak se máš. A takhle to probíhalo celý ten rok. A ten další rok, ona tam byla taky na tom táboře, ale já už jsem na tom táboře nebyl. To bylo v roce 68, jo.
0: Aha.
1: Už to už dávno. A já jsem stál za tím plotem, a ona stála na druhé straně toho plotu, protože mě do toho tábora už nepustili, protože jsem tam neměl co dělat. A hleděli jsme na ní, na sebe jsme hleděli zase a nic jsme si a drželi jsme se za ruce. A já byl jsem tam na kole, jo, a pak jsem se vodil. A pak přišel srpen 68 a tak jsem poprosil babičku a ona jí napsala dopis a já jsem se s ní rozešel z politických důvodů. Jo,
0: to je historka, no,
1: to je velká historka. A takže já takhle rád vzpomínám na ty letní tábory.
0: To je krásný. Ondřej Pavelka byl s námi na Frekvenci 1. Díky moc, mějte se krásně, ať se daří.
1: Tak jo, děkuju. A to je moc hezký, že jste začali tím, že mám tajemný hlas, to si budu pamatovat.
0: To si pamatujte.

0: Je nejvyšší čas někomu nebo se pokusit někomu udat 8 tisíc, to je aktuální výše banku posledního slova.
1: 257-400-999, pojďme na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Teď samozřejmě zásadní otázka, kdo ty peníze chce? Hezké ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1.
0: Dobré ráno.
4: Čau, tak Honza u telefonu, momentálně na D1 u Brna.
1: Jo, a jede to, nebo to stojí, Honzo?
4: Ale pohoda.
1: Pohoda. Tak, ale soustředit se můžete.
4: Slabší parkoviště nespoň.
0: Honzo, jestli jsi to kouzlo toho štěstí nevyčerpal, teď jako trošičku se obávám.
4: Uvidíme,
0: necháme se překvapit.
1: Tak, nebudeme napínat, 8 tisíc ve hře a tahle věta.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Tak...
4: No, tak mám dva tipy, nevím, který bude dobrý. Tak zkusíme společnost.
1: Společnost? Pojďme to prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Ale tak zase máš
4: Honzo
0: aspoň
4: poloviče průjezdou
0: tu
4: D1, ne? No, ty jsi měl pravdu, ale
0: no.
1: Tak, nedá se nic dělat, teda dá. Honzo, s vámi se rozloučíme a přihodíme 500. Mějte se krásně, dobrý, díky, zdravíme
0: ahoj,
1: k Brnu.
0: Tak to jede, nazdárek.
4: Ahoj.
1: 8 500 posíláme směrem k dnešnímu dopoledni.
6: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
7: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.

0: pondělí od 9. A to znamená jedno jediné, je tady s námi Miloš. Ahoj Miloši, krásné
1: hezké ráno.
0: Přátelé,
1: hezké pondělní ráno, 22.6. Utíká to.
0: Utíká to. Přežil si vedra o víkendu? Přežil.
1: To je moje dnešní téma.
0: Je to tvoje dnešní téma?
1: To je moje dnešní téma. Vedra.
0: Vedra. Tak ať ho nečerpáme, za chvilku zprávy s Katkou.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Katka Vavřinová, krásné ráno.
4: Pěkné ráno, dnes se dozvíme, kdo z politiků poletí na červencový summit NATO. Hasiči hlásí z víkendu kvůli bouřkám 13 zásahů a v Koloně budete popojíždět na D10 směrem na Prahu. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře a vyřešit tak několikaměsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit i přes nesouhlas vládních motoristů. Kabinet probere mimo jiné taky výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Spadlé stromy, bleskové povodně i utržené střechy řešili o víkendu v Česku hasiči kvůli silným bouřkám. Zaznamenali celkem 13 zásahů při takzvaných technických pomocích, tedy právě třeba při odstraňování větví a stromů či očerpávání vody ze sklepů. Nejvíce zásahů, více než třetina, připadla podle hasičů na střední Čechy. Na dovolenou do zahraničí autem zamíří přes 1 000 000 Čechů. Pozor ale na rozdíly v dopravních předpisech a tučné pokuty.
5: Stovky eur pokuty, 2 trestné body nebo rovnou 3 měsíce zákazu řízení hrozí za porušení nedostatečného odstupu od auta před námi, třeba v Německu. Bezpečnostní vzdálenost má dělat alespoň 1 sekundu. Sankce platí i při manipulaci s navigací a v Rakousku, Maďarsku a Německu si nesmíme cestu ani natáčet, uvedla Česká televize. 2000 euro můžeme dostat v některých zemích Unie i za překročení rychlosti v ekologických zónách zvaných IGL. Pokud už dostaneme pokutu a nezaplatíme, hrozí nám při další cestě do stejné země zabrání auta. A v Chorvatsku i vězení. A v Polsku třeba budou mít problém i chodci na přechodu pro chodce, pokud budou mít v ruce mobilní telefon, do kterého se budou dívat. Stát vás to může v přepočtu přibližně 2000 korun. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: Tenistka Linda Nosková se po triumfu v Berlíně posunula na 10. místo v žebříčku WTA. Maximum si vylepšila i Marie Bousková, která je na 22. pozici.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Obloha ráno zůstává jasná, přes den ale čekáme zataženo, místy se vyskytnou přehánky a hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné bouřky s kroupami. A i dneska bude vedro, naměříme přes den 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až 33.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: A po 9. hodině míříme na silnice.
6: Dále je uzavřená dálnice D1 na 254. kilometru ve směru na Brno z důvodu dopravní nehody nákladního vozidla a dvou dodávek. Odklon dopravy se provádí na 258. kilometru exit Kroměříž západ. Před odklonem se tvoří dlouhá kolona se zdržením okolo půl hodiny. A k další hromadné dopravní nehodě 5 osobních vozidel došlo na dálnici D10 na 15. kilometru ve směru do Prahy. V koloně budete popojíždět mezi 17. až 15. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
4: Ze zpráv je to vše, posloucháte Frekvenci 1 a teď už má slovo Miloš Pokorný.
1: Hezké ráno. Ještě jednou, Pavli mají dneska svátek, tak ať si to užijou. No a vzhledem tomu, že nás opět čeká skutečně jako horký den, tak co si budeme povídat? Klasický Češi. Když je zima, chceme teplo. Když je trošku teplo, chceme větší teplo. A když začne být teplo, tak si začneme stěžovat. No to je strašný, to se nedá vydržet. Takže dnešní téma jsou aktuální horka. Co s tím děláte? Jak se k tomu stavíte? Jestli máte na to nějaký návod, něco prostě, co nám pomůže v tomhletom horku, aby jsme mohli normálně fungovat. Jakýkoliv recept, budu moc rád. Telefon 736 300 444, teď jsem vám teda řekl SMSku, a telefon do studia 257 400 999, apka Frekvence 1, kde nám můžete namluvit svůj vzkaz a poradit nám, a nebo můj Instagram, takže budeme moc rádi, když nám dáte jakýkoliv recept na horké dny.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: je zima, tak chceme teplo, a když je hodně teplo, tak zase už bychom se vrátili, aby bylo větší chladno. V každém případě čekají nás teplotní nebo teplotně vysoký týden. Já se na to dívám většinou přes 31 stupňů a myslím, že čtvrtek, pátek by měly být nejvíc až do 35 stupňů. No a teplotní rekordy během víkendu hlásilo 59 stanic ze 171. Nejvíce ukazoval teploměr na Šternberku, na Olomoucku, a to rovných 36 stupňů Celsia. Takže se to blíží ke 40 a na to fakt nejsme zvyklí. Takže přátelé, jestli máte jakýkoliv recept, už tady mám první SMSky, máme tady dokonce i telefon, tak nejprve vezmeme telefon. Hezké ráno.
1: Nazdar, tady Filip, tak jsou to kalhotky. To poslední slovo jsou kalhotky.
0: Tak teď jsme úplně někde jinde. My se teď bavíme o teplotních rekordech, Filipe. A co se týče kalhotek, jako možná, že to je taky jako cesta. Ale teď jsme úplně... Nevím, jestli jsi i na správném rádiu, ale v každém případě mě to velice pobavilo. Bavíme se teď o teplotních rekordech.
1: No teplo, to je neskutečný teda, co se to děje, ale já mám teplo rád.
0: Dobře.
1: Takže teplo, jen ať je teplo, hala, jen ať je teplo a ty kalhotky k tomu vlastně patří, ne, co?
0: No, asi jo.
1: Asi jo.
0: Někdo preferuje i bez, jako v tomhletom počasí si to dokážu představit. V každém případě opravdu mě pobavila ta reakce. Kdy teda u tebe už je to moc? Teď se bavme o nějakých stupních. Kdy je to ještě jako dobrý a kdy už je to moc?
1: Asi moc není, já mám teplo strašně rád, člověče. Takže já vydržím, já mám fakt sluníčko, teploty 40.
0: Taky, 40
1: Afrika
0: je
1: nevadí, hele.
0: Dobře.
1: Miluju.
0: Tak Afrika už je bez kalhotek, to je bez diskuze. Tak.
1: V každém
0: případě díky za telefon a zase někdy na frekvenci 1.
1: Tak se nezlob.
0: Ne, vůbec, mě to pobavilo, vůbec.
1: Slovo,
0: mě
1: to, je, no, tak,
0: mě to pobavilo.
1: Tak to jsem Janek teda.
0: Okay.
1: Tak, všechny zdravím.
0: Dobře, tak jo, mě se hezky. Tak přátelé, vidíte, tohle se je v živém vysílání, já to mám hrozně rád, tyhle ty věci. V každém případě, váš recept na to, jak to ustát, jak to udělat, aby se v tom dalo fungovat, protože nejsme zvyklí, když jsou stupně přes 30 a ke 40, což nás tento týden tak trošku čeká. V každém případě hodně pít, to asi víme všichni, a občas se jít někam schladit do stínu, nebyt pořád vlastně na tom sluníčku, asi naprostý základ. Musíme fungovat, chodit do práce, nakupovat, starat se, ale myslím si, že tyhle ty věci musíme dodržovat, občas někam zalíst, schladit, hodně pít. No, jinak v každém případě důležitá věc, mám tady ještě další zprávu, než se podíváme jinam, takže moment. Ahoj, v Horku je nejlepší dovolená s vychlazeným pivákem v ruce. Zdraví, Carlos. Tak to je taky přístup, ale to je na tý dovolený. Co se týče piváka, tak si dokážu představit, že to může být fajn, ale ne, když člověk musí dělat. Na mě to má uspávací účinek. Máme tady další telefon. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak povídejte.
2: Miloši, prosím tě, já volám ze Šumavy, jsem Zdeněk, momentálně jsem v Táboře, ale trošku z jiného soudku. Hele motorka, to jako proč je hele motorka? Jako jo, je to super projekt, ale proč není udělaná anketa pro motorkáře dodržovat předpisy? No. Já cestu po Česku křížem krážem. A můžu říct, já mám řidiče z povolání, a můžu říct, že 50% na motorce jsou prostě hazardéři se svým životem a se životem těch ostatních.
0: Já jsem to bez ohledu na hele motorka tady řešil, je to podle mě 14 dní zpátky, a říkal jsem, že přestože já jezdím na motorce a na skutru, takže si všímám, že někteří mi v uvozovkách kolegové to opravdu jedou hranu a hodně i těch nehod a tak dále je také díky motorkářům, nejen díky řidičům. Tato anketa je o tom, tato akce spojená s tím, co tady děláme, hlavně o tom, aby lidi lidi, co řídí auta, víc vnímali motorkáře, protože prostě je to tak, že nejsme tolik vidět.
2: To rozumím, ale motorkáři by měli vnímat ty auta.
0: Já tomu rozumím taky. Já, jako souhlas, já na to nemám co říct, že zažil jsem to i sám, že některý ty kluci a někdy i holky prostě jedou takzvaně hranu. Projíždí šíleně rychle i mezi autama, bez ohledu na to, že někdo prostě může trošku vybočit a pak je velký malér. Jako souhlasím, já jako říkám, já sice jezdím i autem, i na motorce, i na tom jmenovaném skutru, ale prostě vím, že hodně těch nehod je také díky nám, to je bez diskuze. Nicméně díky za příspěvek.
2: Já moc děkuju a omlouvám se, že jsem tě narušil počasí, nicméně horko mám rád. V létě má být teplo.
0: Dobře, tak jo, tak díky za telefon. Taky ahoj.
2: Ahoj.
3: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz.
4: A už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: A zásilka z Datártu dorazila do Vídeňho.
6: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
7: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
5: Boxu, tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
8: Za beatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tak máme tady další dva návody v uvozovkách na to horko. Ahoj Miloši, píše Karla, snažím se hodně ochlazovat, studené nápoje hodně pít a samozřejmě občas si odpočinu, že v jednom zátahu to v tomhle počasí opravdu nejde. Píše Martin, snažím se v tomhle horku moc nevycházet ven, pokud pracuju, tak vevnitř, a nebo se snažím najít nějaký stín, protože ty teploty jsou pro nás teď, řekněme, trošku extrémní. Přesně tak, jak se o tom bavíme, zbytek budeme pokračovat. Telefon do studia 257-400-999, SMSky 736-300-444, můj Instagram anebo apka Frekvence 1, ale to všechno až po malých zprávách na Frekvenci 1. Hezký den.
1: Milujete fotbal?
2: Pěkné dopoledne. Starosta Petr Králíček z městského obvodu 6 v Pardubicích potvrdil, že policie ho minulý týden obvinila z manipulace s veřejnými zakázkami. Vinu odmítá a na funkce rezignovat nehodlá. Pracovníci České televize i Českého rozhlasu zahájili jednodenní výstražnou stávku. Důvodem je vládou avizovaná změna financování a zrušení koncesionářských poplatků. Stávka se dotkla i vysílání s výjimkou dětského programu. Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektromobilů a neplní vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnících stanic. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu, které dnes úřad zveřejnil.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Převrácený kamion stále blokuje D1 u Kroměříže.
3: Stále je uzavřená dálnice D1 na 254. kilometru ve směru na Brno z důvodu dopravní nehody nákladního vozidla a dvou dodávek. Odklon dopravy se provádí na 258. kilometru exit Kroměříž západ. Před odklonem se tvoří dlouhá kolona se zdržením okolo půl hodiny. A k další hromadné dopravní nehodě 5 osobních vozidel došlo na dálnici D10 na 15. kilometru ve směru do Prahy. V koloně budete popojíždět mezi 17. až 15. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Mlačka.
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Tak napsala nám Markéta a další, že máte léto rádi, co je v pořádku, že to přímo milujete, jasně. Tady píše Martin, pracovat se musí, ale pokud nutně nemusíte být na tom nejžavějším sluníčku, tak doporučuji začít něco dělat až třeba po 17. hodině, vy zahrádka a tak dále, protože do té doby je to trošku kách. No, jasně, ale zrovna tady před náma se staví další dům a tady pánové od rána makají a jsou na tom největším slunci, tak je to taky o nějaký fyzičce a tak dále, ale jak jste psali, když to není nezbytně nutný být na tom sluníčku v ty nejhorší hodiny, tak asi spíš až k večeru a tam se to dá nějakým způsobem dohnat. Tak píše Honza, hodně pít, odpočívat, být ve stínu, to je asi to, co se dá teďko doporučit, nepřehánět to s klimatizací, souhlas, protože to nás velice láká, jak v autech, tak v práci a zase právě do sebe ten studený vzduch taky není úplně ideální. Takže další názor. Ahoj Miloši, v každém případě doporučuji co nejvíc odpočívat, krátký odpočinky během dne, hodně pít a jíst lehká jídla. Taky recept. Zbytek stále můžete volat 257 400 999, SMSky 736 300 444, apka Frekvence 1 a nebo samozřejmě můj Instagram. Stále mě zajímá váš názor, ale nějaký návod na to, jak přežít tyhle ty vedra, protože v tomto týdnu, jsem to říkal, nás čekají a blíží se místama ke 40, takže musíme být opatrní. Hezké ráno.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
3: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na...
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
5: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
4: Cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
5: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
6: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
5: Tam, kde to všechno začalo.
7: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
5: Dostává první láska druhou šanci.
8: To druhý už to
9: samozřejmě.
5: Po večerce v kinech od 25. června.

0: Tak mám tady vaše poslední návody, jak přežít horko, byť ho máme rádi, jak už tady nejen Markéta psala, že miluje, když je velký teplo. Ahoj Miloši, určitě to brát s rozumem, pracovat musíme, ale zároveň nemůžeme do toho spadnout prostě ze dne na den, takzvaně. Ano, ty teploty přišly velice rychle, oficiálně léto padlo o víkendu, začalo a taky začaly opravdu ty velký horka. V každém případě pokračuju tady ve zprávě, jak už tady padlo, hodně pít a hlavně odpočívat aspoň trošku a co se týče fyzické práce, nechat to k večeru večer, pokud nemusíte, tak je to teď trošku nebezpečný. Píše Marta, určitě fungovat musíme, ale zároveň to nepřehánět, nejsme na podobné teploty zvyklí a než se tělo zvykne, tak musíme s tím začít trošku jinak pracovat, než když ty teploty byly přes 20, jasně? A tady mám od Martina, doporučuji veškeré aktivity přesunout na podvečerní časy, včetně sportu, protože v tomhle počasí to už může být o zdraví a pro starší ročníky to může být fatální. Přesně tak. Tak přátelé, já vám děkuju za vaše názory. V každém případě, jak jsem říkal, léto v tomto týdnu bude a bude hodně. Budeme mít vždycky přes 30 a někdy se to bude blížit k té 40. Nebudeme sejčkovat, všechno zvládneme, jenom rozumně, opatrně, protože, jak už tady někteří z vás psali, zatím na podobné teploty nejsme zvyklí a ze dne na den je to náraz pro všechny. Díky moc, budu se těšit zítra opět mezi 9. a 10. hodinou. Frekvence 1 pokračuje, přeju vám hezký den.
1: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
1: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Nech vás vítá Katka Vavřínová. Dobré dopoledne. Zrušení koncesionářských poplatků může skončit u ústavního soudu. Z českých potoků mizí voda a provoz brzdí na Pražském okruhu směrem na Ruzyň. Překotné snižování rozpočtu, způsob projednávání i rozpor novely zákonů o České televizi a Českém rozhlasu s evropskými pravidly může řešit ústavní soud. Napadnout vládní novelu je připravená opozice, píší Novinky.cz. Zaměstnanci obou veřejnoprávních médií na dnešek vyhlásili jednodenní výstražnou stávku. Ta se promítá i do vysílání s výjimkou programu pro děti. Vládní škrty ohrožují budoucnost vzácných lokalit. Zánik hrozí například chráněnému místu na okraji Hradce Králové.
4: Tady jde o unikátní přírodní území na plachtě. Po redukci státních financí na toto odvětví totiž schází peníze na nutnou údržbu 650 hektarů této přírodní památky. Podle ochránců se tak může stát, že lokalita s kriticky ohroženými korýši, obojživelníky, brouky, ale i váškami, masožravými rostlinami nebo orchidejemi do několika let úplně zmizí. Pohltí totiž nevysekávané křoví, tůně vyschnou a chráněné druhy ustoupí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: České potoky vysychají, na Lounsku už jsou úplně bez vody. Obce a města v tomto severočeském okrese proto vyhlašují zákazy odběru povrchových vod, který platí až do odvolání.
5: První podobný zákaz na území České republiky vyhlásil tzv. Vodoprávní úřad, a to na základě podnětu od povodí Ohře. Platí na řece Chomutovce a na potocích Hasina, či na Smolnickém, Měleckém a Dobroměřickém potoku. Ty jsou totiž úplně na suchu bez vody. Zákazy se týkají většinou odběru povrchové vody pro osobní účely, jako je třeba zalévání zahrádek, napouštění bazénů nebo mytí aut. Omezení se naopak nevztahují na odběry povrchových vod za účelem zásobování obyvatel pitnou vodou, pro požární účely nebo pro jiné odběry ve veřejném zájmu. Ládě Jakub, Frekvence 1.
3: Fotbalisté Egypta na mistrovství světa ve Vancouveru po prohraném poločase porazili Nový Zéland 3-1 a se 4 body vedou skupinu G.
2: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: Během dne bude oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky. Hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí i silné bouřky s kroupami. Denní maxima opět vysoko, naměříme 26 až 31 stupňů. Na jižní Moravě se denní maxima zastaví až na 33 stupních.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A jak to vypadá na silnicích, tak to ví Vlaďka.
6: Stále je uzavřená dálnice D1 na 254 km ve směru na Brno z důvodu dopravní nehody nákladního vozidla a dvou dodávek. Odklon dopravy se provádí na 258 km exit Kroměříž západ. Před odklonem se tvoří kolona se zdržením okolo 15 minut. A se zdržením více než hodinu počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň, kde dochází z důvodu velmi hustého provozu k blokovému odbavování v tunele Cholupice a Lochkov a v koloně budete popojíždět mezi 81. až 19. kilometrem. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
3: Ze zpráv je to vše, startuje dopoledne na Frekvenci 1 a slovo už má Marta Jandová.
7: Krásné dopoledne, moc děkuji, Kateřino. Já vás tady všechny vítám v mojí hodince dnes v pondělí 22. června. Nejdřív chtěla popřát všem Pavlám, Pavlínkám k jejich svátečnímu dni. No a samozřejmě budu přát i k narozeninám. To bude někdy kolem 10:45, tak prosím vás, pokud byste někomu chtěli popřát skrz mě, skrz naše rádio Frekvence 1, tak mi už teď pište, ať si to můžu hezky připravit na telefonní číslo 736 304 4. Tak budu se moc těšit, mám pro vás to nejlepší z muziky a doufám, že i něco na schlazení. Uvidíme, co tady pro vás vytáhnu ze šuplíku. Doufám, že to bude hodně studený, hodně osvěžující, ale my teď začínáme. Tady je Eros Ramazzotti, který vám přináší písničku Unemozione per sempre a já doufám, že i nějaký to ledový limoncello, anebole limoncello špric, to je nějaký novej drink letošní sezóny, tak si ho užijte. Krásný dopoledne.
0: Co se děje?
2: Co se děje?
0: S Martou Jandovou.

0: tady už několikátý den, když se podíváte na takovou tu mapu vlastně Evropy, tak vidíte, že jsme vlastně opravdu v té nejhorší barvě. Červená všude kolem. Já jsem byla přes víkend, víceméně teda od čtvrtka do soboty do rána, jsem byla v Paříži a tam bylo asi 37 stupňů a musím vám říct, že lidi brali muzea útokem, protože tam aspoň byla klimatizace, ale venku se opravdu nedalo vůbec bejt. Jako 37 stupňů ve městě, to je jako opravdu šílený. Člověk si vlastně přál skočit někam do té Sény, ale i ta pravděpodobně byla teplá. No, já vím, že je to nefér se ptát, když je takový vedro, ale stejně tady tu otázku položím. Máte radši vedro anebo zimu? A tím jako nemyslím zimu jako roční období, jo. Já myslím ten pocit, když vám prostě je zima, jo. Takhle, ono je obojí dost hrozný. Pokud, když jako se paříte, anebo když mrznete, obojí je hrozně nepříjemný pro náš organismus. Ale za mě, jako na tu zimu se můžete oblíct, jo. Když přijete třeba domů, je vám zima, nejde topení, tak si můžete dát teplý ponožky, teplý tepláky, já nevím, dát si nějaké jako teplou mikinu, přikryt se dekou, dát si šálu, čepici, dát si čaj a člověk se jako nějak zahřeje, jo. Ale co to vedro? Protože pokud nemáte klimatizaci, kterou teda my doma bohužel nemáme, tak si můžeme tak akorát pustit větrák, jo. Jenomže ten větrák to vedro jako spíš rozmisťuje do všech možných ještě jiných míst. Funguje to spíš jako horký fén, takže to je vlastně ještě horší, ještě úmornější. Takže co zbývá? Dát si nohy do lavoru s ledem, do studené vody, nebo prostě se několikrát denně sprchovat. Jenomže to má krátký účinek. Takhle, já bych ještě k tomu podala, nebo dala vám ještě jednu otázku. Kde jste zažili to absolutně nejhorší vedro? A vykopávám sama. Za mě to bylo asi v Řecku, bylo mi 16 let tenkrát. Já jsem teda opravdu spíš, že ten člověk mě stačí 24 stupňů a já jsem úplně šťastná, já víc nepotřebuju, 24 je prostě taková ta krásná pro mě hranice. No ale v tom Řecku to mi bylo 16 let, to není zase až tak dávno. Jsme jeli na zájezd, ano, ještě to byl fakt zájezd, na Peloponéský poloostrov. Jeli jsme autobusem, kde byly koženkový sedačky. A vůbec žádná klimatizace. Jeli jsme dva dny se zastávkou ve Skopje. Mysleli jsme opravdu, že umřeme. Takový ten starý autobus, ty stehna se nám lepily k těm sedadlům. My jsme vlastně jenom spali, protože jsme byli z toho tak hotoví. Já se vůbec dím, že ty starší, co jeli s námi, že to přežili tady tu cestu. Jo. No a pak jsme teda konečně dojeli do toho hotelu a ten hotel neměl klimatizaci. Takže jsme v noci začali otvírat okna s tím, že to bude třeba lepší, jenomže nás začali žrát komáři těma otevřenýma oknama. Takže jsme nakonec spali nahatý teda, měli jsme na sobě celou noc mokrý osušky, které jsme namočili do studené vody, dávali jsme si je na záda a snažili jsme se opravdu nějak přežít s tím, že teda do těch míst, které nebyly přikrytý mlučníkem, tak nás žrali ty příšerný komáři. Ale takhle, my jsme s tou dovolenou užili i tak, protože to bylo asi po druhý životě, to jsem viděla moře a bylo to něco úplně úžasného. Takže cesta byla stejně krásná, ale prosím vás, autobusem bez klimatizace, s koženkovýma sedadlama, ne, děkuji. Pište mi vy, jaký jste zažili nejhorší vedro, co se dělo, my to chceme všechno vědět. No a jaký jste typ, zima nebo vedro? Těším se na vaše odpovědi za chviličku na Frekvenci 1.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
4: To nevím.
3: Božího, je to problém.
1: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
2: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
6: Stavebniny Dek přináší megaakci.
7: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
8: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
9: Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz.
2: pozor, velká slevová akce vtedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
10: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: tady ta písnička vás malinko osvěžila při vzpomínce na tady toho skvělýho Scatmana Johna. A my jedeme dál.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Dneska tady spolu probíráme vedro a zimu a vlastně to správně, jak tady jsem dostala připomínku od jedné posluchačky, že Marti, jako byste se zeptala, máte raději mámu nebo tátu? Já vím, že když zlobí táta, tak má člověk radši mámu a zase obráceně, že jo? No, prostě. Jsem říkala, že to není fér úplně ta otázka, ale vy mi stejně odpovídáte až na tu druhou otázku, což mě těší, na otázku, kde jste zažili úplně to nejhorší vedro a já tady začnu. Píše Carlos. Ahoj, dneska v práci hned ráno 30 stupňů. Největší vedro 53 stupňů v Bhubanesváru. Stačilo se rychleji nadechnout a tričko se mohlo ždímat. Ale užívala jsem si to. Musela jsem ale pít hodně vody. Pak ještě ze Zlína píše Sonja, dobře Martičko, my jsme zažili největší vedro v Egyptě u pyramid. Bylo to v červenci a v egyptském muzeu jsem omdlela. No, to není nic moc, že člověk jako omdlí tím horkem, ono se říká právě, že člověk má hodně pít, ale stejně si někdy myslím, že už to prostě potom nepomůže. Já jsem byla taky v Egyptě u pyramid a tam skoro omdlel můj tchán, protože taky bylo teda úplně šílený vedro tenkrát. A hlavně jako žádný stín, že jo? No, prostě víc stromů, prosím vás, všude potřebujeme stín z našich stromů. Pak tady píše Jarka, největší teplo jsme zažili v Chorvatsku, ježišmarja, 45 stupňů v roce 2012. Tak to bych asi už nepřežila, milá Jarko. Gratuluju, protože jsem se tam asi po druhý narodila. No, ještě tady píše Kája, dobrý Marti, tak já v Turecku asi 40 stupňů, dovolená snů, já těhotná, bylo mi zle a to vedro mě přišlo na 150 stupňů, to je jasný, že? Od té doby teplo nemusím, radši zimu. No k tomu, milá Kájo, já musím říct, že já jsem někdy úplně tomu velkému vedru jako neholdovala. Naopak moje bývalá tchýně v Německu, ta třeba bylo 28 a já jsem jí zavolala a říkala jsem jí, ona se jmenovala Heidrun. Říkám, Heidrun, tak co? Jseš ve svém živlu, viď? Máš vedro 28, já už jsem prostě někde s ručníkem ve stínu, nevycházela ze sklepa. A ona, takový chládeček, já potřebuju víc. Některý lidi to prostě milujou a dokonce v těch 35 stupních, třeba v tom Egyptě ve 40, stejně se rožněj jako na grilu prostě, se otáčejí 10 minut zprava, 10 minut zleva, 10 minut ze předu, 10 minut ze zadu a možná potom se jdou jako zaplavat, třeba možná i s kloboučkem, jo, ale já jsem tady to opékání se na sluníčku

0: the Connells a my jdeme slavit narozeniny. Mám toho dneska hodně, hrozně se mi líbí tady jeden ten vzkaz, první číslo, který mi dneska vešlo do mý poštovní schránky, tak se o to pokusíme. Sice nevím, jak se pán jmenuje, protože Lenka, jeho žena, zapomněla napsat jméno, ale ono to nevadí. Na to přijdeme, pokud to vezme. Je to manžel, tatínek a dědeček. Vím, jak se jmenuje celá rodina, jenom ne jak on. Ale to přání je tak hezký. Tak uvidíme, pojďte, vemte mi to. Milý pane bez jména. Zatím. Je to
1: prosím.
0: Dobrý den, já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše žena Lenka a vaši synové Martin a Michal s rodinami. A my prozradili, že máte narozeniny a že vám mám popřát přes naše rádio všechno nejlepší.
1: Děkuju.
0: Mám tady i krásný přání. Akorát vaše žena zapomněla napsat, jak se jmenujete. Tak bych, jak se, řeknete mi to?
1: Jmenuju?
0: No. Milan?
1: Milan Křivolávek.
0: Milan. Tak milý Milane, tak konečně to vy, milý Milane. Tak samozřejmě za nás, za Frekvenci 1, za všechny naše posluchače, vám chcem popřát všechno nejlepší, ať si užijete léto, ať jste šťastný, spokojený, ať vás vaše rodina nadále takhle miluje. Ale mám tady přání od vaší ženy. Můžu?
1: Tak jo.
0: Tak jo. I když tak celý jo. Život makáš v dílně jako ďas, rozhodně ti nezahálí cestovní pas. Moře, hory, termály, toho všeho jsme se nadáli. A protože máš vedle sebe Lenku, nejde nebýt někde venku. Krásné chvíle s rodinou, ať nikdy nepominou. To vše ti přeje manželka Lenka a synové Martin a Michal s rodinami. Kam cestujete v nejbližší době, Milane?
1: Letíme do Egypta.
0: A teďko někdy brzo?
1: No, 6.
0: Aha. A řekněte mi, budete spíš jako ležet na pláži a užívat si volna, potápět se v moříčku?
1: Ano, budu se válet.
0: Jo. A jedete na týden nebo na dva?
1: Bohužel jenom na týden.
0: Jo. Tak já vám přeji, že to moc užijete. A budete i šnorchlovat trošku, kukat se po rybičkách?
1: No, my už jsme asi po 20.
0: Jo, tak.
1: Aha. Tak už to známe. Mm-hmm. Teď jedeme přes Středozemní moři do Marsa.
0: Jo, tak to bude nádhera. Tak hlavně prosím vás pořádný...
1: Egyptské Maledivy.
0: Ano. No moc si to užijte, pořádně se nakrémujte a ať jo. Ten týden trvá měsíc, to vám přeju. Tak se na nás užívat. Vzpomeňte. Tak jo, děkuju. Mějte se krásně, jo. Milane. Nashledanou. Moc rádo se stalo. Nashledanou. Další přání putuje k 65. narozeninám mamince Janě Hořejší. Vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, klid a minimum stresu a krásnou dovču jí přejeme líba s rodinou. A potom k narozeninám Tadeášovi, Peterovi hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. To přejí kolegyně z Ariesu ve Vrchlabí. Tak, koho tady ještě mám? Zdravím z Rostína a touto cestou bych chtěla poprosit o přání k svátku mojí bývalé spolupracovnici Pavle Trávničkové se vzkazem Pavly. Teď už bude jenom dobře, mám tě ráda, Petra to píše. No a ještě potom další Pavlínce k svátku, je to naše nejmilejší kolegyně z Bevotexu, tak děkujeme její kámošky Míla, Ivča, Andy, přeju všechno nejlepší. No a my jdeme na ty slavné, dneska totiž slaví opravdu skvělá, taková skvěle potrhlá Cyndi Lauper.

0: Je to nejlepší, bych taky chtěla popřát jedné z nejlepších hereček a je úplně zbožňuju. Meryl Streep se jmenuje, tak hlavně ať jí to klape s jejím přítelem a ať nás nadále těší novýma filmama, seriálama a tak dále. No ale také tady mám dva spisovatele. Dnes 26. slaví narozeniny Dan Brown, který miluje Prahu, že jo, poslední romány o Praze, ale taky se narodil Erich Maria Remarque, to se taky určitě četli. Všem ostatním přeju nádherný den, mějte se krásně a jako vždycky, koutky nahoru.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
1: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.

0: Nazdar, Marti, hezké dopoledne, vítej zpátky.
1: Robin a Martice, Robin a Martice.
0: Ježiš, to je super název Martice. Nové písničky, já kterou spolu uděláme.
1: Normálně já teď budu vždycky slyšet už. Já vždycky už teď uslyším Robin a Martice.
0: Robin a Martice.
1: Tak mi říkali, když mě chtěli děti zlobit. Martice, palice. Měl jsi taky nějaký takovýhle?
0: Jo, Ježíš Maria, Robin, Bobin, teď to je...
1: Hele. Ale Bobin je hezký, Bobin je jako roztomilý.
0: Robin, Bobin. Jako to... a nebo pozor, Sobek, Bobek.
1: Jo, dobrý, dobrý, no. Tak to chápu.
0: Jo?
1: Hele, já mám kamarádku, ta má tři děti a nejmladší, takhle má počkej, kolik je, 13, 11 a 2. A ta dvouletá Adelka, tu moc no. Zdravím, maminka občas poslouchá, tak po ní mají tatínka Radka. A tady ta 2,5letá běhá v obývákem a křičí. Ládek, zádek. Prostě vždycky se něco rýmuje. Takže Robin a Martice, jak se směl, milý Robine?
0: Hele, no, bylo teploučko, ale fajn, ale já, jelikož samozřejmě jsem připravoval už dávno, o týden dopředu, protože jsem věděl, jak bude vedrno, tak jsem připravoval bazének na zahrádce, takže konečně jsem to mohl taky využít, že jo, zase po roce na třeba ty dva dny, než zase bude sněžit. Nebo
1: to mě teďko napadlo, ne. Že máme za barákem potůček, jako fakt takový bublavej, ale přes víkend ta bouřka, co minula Prahu, tak mi na chatě, tak to bylo úplně, tam jsem se vrátila po koncertu v 8 večer a už normálně jako lilo jako z konve a z našeho bublavýho potůčku bylo Rio Grande.
0: Ale musím ti říct, v Říčanech, já jsem projížděl vlastně v 6:30 večer
1: a jo.
0: Říčany v sobotu a 2 centimetrové koule padaly na ten vlák, on musel normálně zastavit, byly to rány jako blázen. 2 centiáky, ještě jsem to schválně točil na telefon a říkám, co to padá, to není možné tohle.
1: Tak u nás naštěstí kroupy nebyly, ale bylo to opravdu jako když vyleješ prostě bazén. Na hlavu.
0: No jasně.
1: A potom to odešlo a z ničeho nic, začali se blížili už jako bez mraku, jenom nějak blesky. A já počítala, že jo, říkám, to robí 3 kilometry od nás, protože se napočítala do 9. Jenomže najednou na to bouchlo za varákem a táta má na zahradě strašně starý vysoký stromy, který se při tom větru tak kymáci, že si někdy říkáš, ten strom jako stoletej, který má 20-30 metrů, to nechceš, aby ti spadlo jako na střechu.
0: To nechceš, jo? No, a spousta vytopených sklepů a tak dále. Takže
1: tak, no.
0: Je mi to líto, pokud patříte mezi ty lidi právě. A teď to musíte.
1: Ale my musíme říct hlavně, sušit, že jste to přežili, že jste živí, zdraví, všechno ostatní jsou jenom hmotné statky. A...
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: A další matky.
1: Mějte se krásně, zdraví tě Matice, Robice, Robine.
0: Tak zítra, čau.
1: Čau.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak, dáme se těsně po 11. s Ondřejem Albrechtem.
4: Hezké dopoledne. U vlakového nádraží v Brně našli předmět připomínající leteckou pumu. Britský premiér dnes oznámil, že rezignuje na svou funkci. A zdržíte se na dálnici D1. Na staveništi u hlavního vlakového nádraží v Brně našli dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Policie proto okolí uzavřela, provoz na nádraží stojí. Podle informací zprávy železnic můžou vlaky omezeně vyjíždět do stanice, hlavně proto, aby lidé z vlaku mohli vystoupit a opustit neprodleně budovu nádraží. Na místo míří také pyrotechnik, aby rozhodl, co s předmětem dál. Část Olomouce je od dnešní noci bez dodávek pitné vody. Zřejmě vlivem veder prasklo v noci vodovodní potrubí u budovy magistrátu v Hynajsově ulici a k havárii došlo i v ulicích u místní dráhy a Krapkova. Obyvatele magistrát ale napojil na náhradní zdroj vody. Podle některých je ale lehce zakalená. Víc nám řekla mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bartová.
5: Včera přibližně v 11 hodin v noci došlo k havárii na potrubí DN500 v ulici Hynajsova 10 v Olomouci. Příčinou nelze jednoznačně určit, ale pravděpodobně k ní došlo vlivem počasí. Voda odběratelům postižené části teče, ale je hlášen zákal vlivem změny proudění vody v potrubí po přepojení. Na odstranění havárie intenzivně pracujeme a předpokládáme její dokončení do zítřejšího večera.
4: Britský premiér Keir Starmer dnes oznámil, že odstupuje z funkce předsedy laboristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer to řekl novinářům před premiérským úřadem v londýnské Downing Street. Pro jeho odstoupení je i britská veřejnost. Podle nedávného průzkumu bylo 52% pro jeho rezignaci. Fotbalista Filip Panák se přesune od A týmu pražské Sparty k jejímu třetiligovému Bčku. U rezervy, která uplynulé sezóně sestoupila z druhé nejvyšší soutěže, bude 30-letý stoper plnit roli mentora. Se Spartou si po 19 letech zahrál i Ligu mistrů. Právě v sezóně 2024-25 plnil po odchodu Ladislava Krejčího roli kapitána.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: A pojďme se podívat na počasí. Teploměr dnes ukáže 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. Čekáme polojasno až oblačno, místy se můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. K večeru ale bude srážek i oblačnosti ubývat.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Kolona je hlášená z dálnice D1 před Brnem, od Vyškova na 213 až 207 kilometrů se zdržíte zhruba 10 minut. Kolona potom také při příjezdu do Prahy po D1 kvůli hustému provozu zdržíte se už na 25. kilometru a potom ještě také na 11. kilometru. A komplikace jsou i na pražském okruhu tradičně ve směru k letišti na 14. kilometru, tam to je zhruba na 10 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, teď už má slovo Robin Sobek.
0: Vítejte, vy všichni milovaní posluchači tam na druhé straně Reprobeden, nebo Reprobedny, nevím, kde nás konkrétně posloucháte na startu nového pracovního týdne, takhle 5 minut po 11, ale ať jste kdekoliv, doufám, že je vám dobře, že se nepaříte někde, že jste to přežili, ten horký víkend, samozřejmě ty horké dny budou pokračovat, no tak si je pojďme užít, že jo, taky jsme na to čekali celý rok a užívejte i to nejlepší z muziky, já vám budu servírovat, tady vidím Lubega, Anaka, Alvaro Soler, toho ještě vytáhneme z kapsy, nebo chcete-li z banku posledního slova 8500 korun, protože tohle je opravdu aktuální bank. Mimochodem Pepa Vrtal alias Fotr na tripu nám mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde, pokud na to přijdete, prachy budou vaše, držíme palce, hrát budeme v 11.30, ještě jednou připomínám. No a aby toho nebylo málo, tak ano, i dneska vyrážíme opět za vámi a to s naloženým autem výher, protože jsme se spojili my, Frekvence 1, taky Coca-Cola. Takže kdo odchytí Tomáše Fílu dneska jako prvního, tak vyhraje opravdu balík překvapení, co konkrétně a kam Tomáš vůbec vyrazil, dozvíme se od něj po telefonu už ve 11:45. Tak užívejte hezké pondělí.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Koupil jsem manželce levanduly proti molům, ale mě teď smrdí celý patro. Nešlo by vyhubit moly něčím, co tolik nepřipomíná babičku? Petr 49, Hradec Králové. Jo, no já tomu rozumím. Ono prostě levandule, smrdí celý barák levandulí. Ona moje manželka taky dává prostě všude možná ty tyčinky různý voní a tohle. A ono některé věci, třeba nejhorší je kadidlo, až se pak připadá, že v kostele.
3: Máte doma, jo? Kadidlem to tam...
2: No ne, my nemáme moly, ale prostě by to vonilo. Prostě bojí se úplně cokoliv tam říct. Aha, vlastně
3: my nemáme. My jsme byli v Ománu,
2: kadidlo, no.
3: My jsme byli v Ománu, který produkuje vlastně nejvíc na světě kadidla.
2: Jo.
3: Jako, to nám furt nabízeli, ať si to vezmeme. Já jsem právě z tohle důvodu to nechtěl, ale ještě se vrátím k tomu Levandulova. To znamená, že ta písnička,
2: co
3: má Levandulova, to je celý
2: o těch mol, no, to je kvůli molům, no.
3: A kvůli tomu, že mu tam smrdí babička, jo.
2: Přesně tak. Levandulova.
0: Cože?
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
4: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
1: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Jan Kraus a zásadní události týdne. Začínáme dobře.
4: Přepracovaná kolegyně.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
1: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranní vysílání Frekvence 1.
0: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok.

0: To nejlepší z muziky tady u nás na frekvenci, na máme 11:30. Tak můžete volat na 257-400-999, protože budeme hrát o 8 500 korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Máme takzvaně při pondělku nabito, tohle aktuální bank, 8 500 můžete dostat a do konce týdne nemusíte chodit do práce, anebo si s tím dělejte, co chcete. Kdo se dovolal? Kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Haló.
0: Haló, kdo tam?
3: Tady je Láďa Písecko.
0: Láďo, Láďo, tak co, vyhrajete a budete mít vegáč, ne? Penízky do kapsy na pilíčko.
3: Jo, to doufám.
0: Jo, tak jo, super. Takže do konce týdne v putice teda, Láďo.
3: To zase. Takový notavík, dostej se.
0: To by žena neměla moc radost. Tak pojďme na to, pouštím větu fotra na tripu, zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Já bych řekl, že je navigace.
0: Navigace, pojďme zkusit navigaci.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Ne, Láďo, je mi to líp.
3: Nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat.
3: To
0: přesně tak, pojďme přihodit. 9 000 aktuálně v banku, budeme pokračovat v 5:30 odpoledne, tak jo, mějte se parádně,
3: hezky.
0: Taky.
3: Vy taky,
0: naschle.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No a vy možná navigaci budete potřebovat teď, záleží kam jedete, ale každopádně my se aktuálně podíváme na dopravu s Ondrou Albrechtem.
5: Hezké dopoledne ještě stále. Zdržíte se především na Pražském okruhu. Pokud jedete směrem k letišti od dálnice D1, tak se obrňte trpělivostí, protože je tam dlouhá kolona. Už od 3. až po 20. kilometr necháte v ní víc než 3/4 hodiny. V opačném směru ten provoz zas tak silný není, ale i tak se zdržíte kolem 5 až 10 minut. No a 10 minut ještě stále kolona před Brnem na D1 od Vyškova. Aktuálně začíná na 213. kilometru. Tak šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
6: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: To nejlepší z muziky Crazy, tohle jsou Aerosmith. Na frekvenci 1 máme 11:45. A musím říct, že i dnes v pondělí 22. června na startu nového pracovního týdne frekvence 1 Coca-Cola vyráží opět za vámi a celý tento týden vyrážet budeme, protože náš kolega Tomáš Fíla jezdí s naloženým autákem výher, kdo ho odchytí jako první, vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola, voucher do restaurace Food Marks. V hodnotě 500 korun a k tomu přidáváme zásobu nápojů Coca-Cola, je toho poměrně dost. Krásný balík peněz a na telefonu náš kolega Tomáš Fíla, který konečně taky prozradí, kam konkrétně vyrazil, jak to tam vypadá, jestli už má výherce a tak dále. Povídej, Tome. Hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine. Zdravím z Husova náměstí z Lysé nad Labem, kam jsem dorazil se všemi cenami, které si před malou chvílí přiblížil našim posluchačům a dnešního vítěze. Já už tady mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: František.
1: Františku, my vás samozřejmě zdravíme, gratulujeme. Vy získáváte všechny ty ceny, o kterých Robin mluvil, ale než vám je předám, tak prozraďte. Co jste dělal, když jsme hlásili, že dneska přijedeme do Lysí?
2: Seděli jsme u stolu s paní, snídali jsme. Jako obvykle máme puštěný rádio Frekvenci 1 a tam jsem se dozvěděl, že přijedete do Lysa nad Labem, tak jsem se sem na vás přišel podívat a vyšlo to.
1: No přišel jste se podívat, tak co, jste spokojený s tím, co vidíte?
2: Určitě, hurá!
1: Tak to je skvělý. V každém případě, všechny ty ceny jsou vaše, tady je máte.
2: Wow, wow, wow!
1: Radost je to veliká, slyšeli jste to sami. A my samozřejmě i zítra vyrazíme někam jinam. Kam se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. A pro dnešek se tady s Františkem loučíme z Lysé nad Labem. Tak mějte krásný den a dobrou chuť k obědu. Ahoj!
2: Taky ahoj, přeji hezký den, sluneční všem, kteří poslouchají toto krásné rádio.
0: A to jste řekl krásně, Franto, teda. Tak my děkujeme za tenhle ten pozdrav. Hlavně, abychom ty pořáky nějak přežili, to je důležité. Jinak zdravíme do Lysé nad Labem z Prahy, gratulujeme Františkovi a už jsem teď zvědav, komu budeme gratulovat zase pro změnu zítra. Každopádně ještě dodám, že probíhá mistrovství světa ve fotbale, to asi každý ví, ano, je v plném proudu a vy můžete vyrazit právě za fotbalovou atmosférou do restaurací, taky barů označených samolepkou Food Marks. Právě tam můžete fandit české reprezentaci a zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, ten zadejte do aplikace Coke App a jste ve hře. A mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola, tak mrkněte a hodně štěstí.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: To nejlepší z muziky Eňa na Frekvenci 1, taky R.E.M. budou. A nebo Imagine Dragons. Ale teď už právě poledne.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, pojďme na ně s Ondrou Albrechtem.
2: Hezké poledne, okolí hlavního vlakového nádraží v Brně je neprůjezdné a neprůchodné. Zastupitel hlavního města, kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop, skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu. Okolí hlavního vlakového nádraží v Brně je neprůjezdné a neprůchodné. Dělníci našli na staveništi předmět připomínající leteckou pumu. Policie místo uzavřela a chystá i evakuaci lidí v okolních domech. Více řekl Frekvenci 1 mluvčí policie v Brně David Chaloupka.
3: My nyní uzavíráme zhruba 300-metrový perimetr. Probíhá evakuace lidí z přilehlých domů. Nachystány jsou evakuační autobusy. Poté, co bude provedena evakuace, půjde místo nálezu zhodnotit a samotnou leteckou pumu pyrotechniky. A velká část té pumy je stále pod zemí.
2: Stojí také železniční doprava, a to jak dálková, tak regionální. Zastupitel hlavního města a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku. Dnes ho na návrh primátora náměstka Jaromíra Beránka odvolili radní Prahy. Důvodem je zjištění seznam zpráv z minulého týdne, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Zastupitelé už politika minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop uvedl, že vše vysvětlil a Piráti se mu pouze mstí za jeho opoziční práci. Státní zástupce Adam Bašný dnes podal obžalobu na společnost Pekárna Zelená Louka. Ta spadá pod koncern Agrofert a dva lidi kvůli evropské dotaci 100 milionů korun na inovační linku na toustový chléb. Bašný to řekl i rozhlasu. Případem se teď bude zabývat krajský soud v Praze. Holding Agrofert v minulosti uvedl, že firma postupovala v souladu se zákonem. České hokejistky Dominika Lásková a Denisa Křížová podepsali nové roční smlouvy s týmy zámořské soutěže PWHL. 29-letá obránkyně Lásková bude nově působit ve Vancouveru. O 2 roky starší útočnice Křížová pokračuje v týmu New York Sirens. Na olympiádě zažila Lásková s českým týmem zklamání, protože hokejistky vypadly ve čtvrtfinále a nepostoupily do boju o medaile.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. Čekáme spíše polojasno až oblačno. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které můžou být i silnější. K večeru potom bude srážek, ale i oblačnosti ubývat.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona je stále před Brnem na dálnici D1 ve směru od Vyškova na 213. kilometru. Necháte tam zhruba 10 až 15 minut. Kolona na Pražském okruhu se rozjela a jezdí se tam se zdržením do 5 až 10 minut. No a aktuálně hlášená kolona taky z Litomyšle ve směru na Mohelnici. Tam necháte zhruba 10 minut při průjezdu městem. Tak pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na to, 3 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, hezké poledne. Slovenští No Name nás svými hity provází neuvěřitelných 30 let. 10krát byli dokonce v rámci Českého Slavíka zvoleni Slavíky bez hranic. Byli mi vlastně nepřetržitě od roku 2008 až do roku 2017. Na 12. prosince chystají megakoncert v pražské U2 aréně, kde budou hrát všechny své dosavadní hity. A víte co, my se teď za nimi ohlížíme společně s jejich zpěvákem Igorem Tymkem. Dneska je na řadě ten, který v českém éteru poprvé zazněl v roce 2008. Vzpomínáte?
4: Jsi skvělá, čo robíš pre moje tělo.
0: Takže krátce před 15:45 odpoledne exkluzivně u nás na Frekvenci 1 Igor Tymko, No Name, Duša a já. 30 let, 30 hitů, ale ještě předtím Ariem, Petr Muk, taky Marquez, určitě i Petr Jablonský v půl, nebo filmový odborník za pár minut. Hezký den.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Tak pojďme na to. Pondělní odpolední filmový odborník je zde. Máme čtvrt na jednu, můžete volat na 257-4999 a odnést si titul filmového odborníka. A mám pro vás dvě nádherné československé ukázky. Tak, 257-4999, kdo se k nám dovolal, kdo je tam, hezké odpoledne? Kdo tam?
3: Ahoj, tady Jarda a Pavel.
4: Ahoj.
2: Nazdár, Jarda a Pavel, odkud voláte, chlapi?
3: No, normálně jsme z Tábora, ale teď jsme v Brně.
2: Jasně. OK, tak jo, tak si to dáme. Já vám pustím rovnou první ukázku, která si myslím, že je dost jednoduchá. Pojďme to brát jako v tom vedru takovou předehřívačku teda, doslova, a pouštím ji právě teď.
5: Prosím vás, dámo, vraťte mi ty housle. To je vzácný nástroj. Nebo na ně aspoň nehrajte.
2: Tak, Jarouši a Pavle, ze kterého je to filmu?
3: Já jsem dobře rozuměl, ale...
2: Ale?
3: Ale teďko nedokážu to dát. Moc nevíme, ale... Jenom nějakou malinkatou nápovědu. No,
2: tak pojďme si říct, že to je československá komedie, rok 1978 a hodně vlastně se na ní podílel Láďa Smoljak a Zdeněk Svěrák, jak už to tak bývá u těch nejlepších československých komedií. Tahle ta dvojice si v tom snímku i zahrála.
4: Tak to opravdu nevím.
2: Nevíte, tomu říkám start, pánové, tomu říkám start, to bude tím Brnem, kdybyste byli doma, tak byste to dali určitě, ale zahrál si tam hlavní roli Rudolf Hrušinský, poměrně stěžejní, a myslím si, že už několikrát jiné ukázky z tohoto snímku proletěly filmovým odborníkem tady v éteru Frekvence 1, protože...
4: To by byl jedině kulový blesk.
2: Protože je to kulový blesk, přesně tak. Protože je to prostě komedie o 12-násobné směně bytů, no. Takže je to...
3: Po limitu, ale...
2: No, trošku jste se zapotili teda, úplně to neklaplo, ale hele, pojďme si spravit reputaci, lépe řečeno vy, touto ukázkou, poslouchejte.
6: Jsem jeden z nejlepších tanečníků v disco.
7: Tu moc nerozbal, ať ty nebožáky nestavíš.
2: No, ale moc to, pánové, moc to nerozbalujte a ty božáky nestrpníte.
4: Přesně tak, to je film Kous.
2: Je to Kous! Ježíš, jenom se zakouřilo tady v éteru teďkom. Předpokládám, to jste asi poznali oba dva, ne?
3: Kolega to poznal, já jsem to nepoznal.
2: Ty jsi to... Kolega to poznal. No tak kolego...
4: A Arnošnek a s jeho diskotékou.
2: No jasně, ježišmarja, legendární Arnošnek s jeho diskotékou, to rozbalil vždycky večer. Jan Slovák si zahrál v tomhletom snímku. Lucia Zedničková tam pěkně pařila teda na tanečním parketu. A myslím, že ona říkala i tu hlášku, moc to nerozbaluje, ty ubožáky nestrapní, no. Že jo.
4: I Petr Čtvrtníček, myslím, že tam, byl tam Petr. Zrovna v týhlečí vkázce pak zatančil.
2: I Petr Čtvrtníček se tam zatančil, mimo jiné taky, ale jinak tam hrál David Vávra. Šimon Sabán, myslím, pokud se nepletu, hrál vlastně Arnoštka. Takže tak, chlapi. Ano, jste poloviční filmoví odborníci, já vám budu hrát to nejz muziky, takže dáme to, krom toho, že to dáme kolegovi, který to zachránil, ne? Dneska toho filmového odborníka.
3: No určitě.
4: A ještě bych to poslal kolegům do druhého auta, který jedou dneska do Ostravy.
2: Tak jo, tak ať hlavně ať dobře dojedou v tom vedru, ať se nikde neseknou, úplně bych nechtěl stát v koloně teda někde.
4: No to je taky ne, doufajme, že no. Dneska to Brno vyjde.
2: Přesně tak, ani před tím Brnem tam to většinou stojí, jo. Takže dobře to...
3: Takže zdravíme Brňáky.
2: Takže zdravíme. A mějte se taky parádně i vy a zase někdy zavolejte, jo.
3: Určitě,
0: jak se do rádia volá,
8: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
8: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
8: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
8: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen...

0: To nejlepší z muziky Europe, za chviličku 30 let, 30 hitů, taky Igor Tymko v hlavní roli, ale přednost má Petr Jablonský. Ještě než se podíváme na dopravu.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je tam?
2: Krásné odpoledne, tady Martina.
1: Ano, Martino, já vás zdravím, odkud voláte?
2: Z Buku, od Přerova.
1: Od Přerova, no výborně. Tak pojďte, povídejte, s kým byste si ráda promluvila?
2: Já bych si moc ráda promluvila s panem Okamurou.
3: Ano, takže já vás zdravím, krásný dobrý den. Tak povídejte, co? No, já vás zdravím, co byste ode mě potřebovala, povídejte.
2: Mě by zajímalo, jak se teď díváte na politickou situaci.
3: No tak celkově tedy já se dívám na politickou situaci velmi příznivě, teda mnohem více příznivě, než například před rokem, před dvěma, protože právě teď jsem předseda poslanecké sněmovny a to je důležité. A když jsem já předsedou poslanecké sněmovny, no tak se politika hned zlepšila, řekl bych minimálně tak o 180 stupňů. Aspoň tedy v té poslanecké sněmovně. Takže ten můj názor je asi takovýhle. Samozřejmě mohlo by to být i lepší, ale samozřejmě myslím, že to je veliký krok kupředu. Malý krok pro lidstvo, malý krok pro Českou republiku, ale velký krok pro Okamuru a to je důležité.
2: Tak to jo, a kdy to bude o těch 360, 180, to přece není celý to kolo.
3: No právě, tak to bude v okamžiku, kdy už nebudu předseda poslanecké sněmovny, kdy budu minimálně předseda vlády a případně prezident republiky. Takže tam už to potom bude opravdu výborné.
2: Tak to jo, a jo. Tak kdy to vidíte, kdy se to podaří?
3: No takhle, hele, závisí i na vás trošku, jo. Pokud budete volit naší SPD, samozřejmě vyhrajeme volby, tak se stanu předsedou vlády, no a potom samozřejmě se navrhnu na prezidenta. Nazdar.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
5: Frekvence 1. Doprava.
0: Je to tak, pojďme na to 5 minut po půl jedné odpoledne. Ondra Albrecht, aktuální info o dopravě.
1: Dneska odpoledne stále platí, že je kolona před Brnem na dálnici D1, zhruba na 10 až 15 minut od 213. kilometru ve směru na Prahu. Před samotnou Prahou se pak zdržíte na dálnici D11 při příjezdu do Prahy od 16. kilometru. No a kolona je stále taky na Pražském okruhu ve směru k letišti od 82. až po 19. kilometr. Celkem tam necháte přes 25 minut. Tak šťastnou cestu.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Do kin přichází letní romantická. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. A komedie Po večerce.
3: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
2: Tam, kde to všechno začalo.
4: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
2: Dostává první láska druhou šanci. Po večerce v kinech od 25. června.
5: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: To nejlepší z muziky Tina Turner na frekvenci 1, taky Ed Sheeran bude. A nebo si dáme depešáky. Za chvilku další zprávy.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Jdeme na to, 13. hodina, hezké odpoledne, zprávy má Ondra Albrecht.
8: A hezké odpoledne také ode mě. Stovky zaměstnanců České televize v černém se dnes sešly před budovou zpravodajství. Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstupuje z funkce lídra a vládní lejbristické strany. No a zdržíte se na dálnici D1 i Pražském okruhu. Stovky zaměstnanců České televize oděných v černém se dnes v poledne sešly před budovou zpravodajství na Kavčích horách k hodinovému protestnímu shromáždění. To je součástí 24-hodinové výstražné stávky proti změně financování České televize a rozhlasu, kterou pořádá iniciativa zaměstnanců veřejnoprávné za podpory odborů. Rozpálenou plochu předtím ochlazovali vodou hasiči a ti pak stříkali vodu i během akce. Zoo v Jihlavě se po 2 letech vrátila k tradičnímu chovu rysů karpatských. Pár rysů z loňského odchovu dostala z Německa, řekl nám to ředitel zoologické zahrady Jan Vašák. Jedna samice rysa před Vánoci v roce 2022 překonala oplocení a ze zoo utekla. Nepodařilo se jí najít. 2 zbývající rysy později zahrada předala do jiných chovů. K možnému osudu uprchlé rysice dnes ředitel řekl.
9: Jako myslím si, kdyby jí srazilo auto, tak bychom se to dozvěděli. To by nás někdo žaloval pro škodu určitě. A kdyby někdo zastřelil, tak to by nám nikdo asi neřekl, ale jak mi říkal tady jeden z místních myslivců, že si myslí, že by se to dozvěděl. Takže je otázka, jestli to zvíře mohlo uhynout samozřejmě. Opravdu nevíme, protože šla neplánovaně pryč, tak nebyla vybavena nějakým sledovacím zařízením. Takže je hypoteticky možný, že ta rysice prostě se vydala někam, kde se usadila. Jo, což bych jí přál.
8: Rysy karpačtí jsou pod druhem rysa ostrovida. Jejich chov v Jihlavě se datuje do roku 1985. Britský premiér Keir Starmer dnes oznámil, že odstupuje z funkce lídra vládní lejbristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer to řekl před premiérským úřadem v londýnské Downing Street. Premiér patří mezi nejméně oblíbené šéfy kabinetu. Lidé i opozice mu vyčítají nenaplněné sliby o tom, že ukončí chaos v politice. A Starmerovu pozici také výrazně oslabilo jeho rozhodnutí jmenovat Petra Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech, a to navzdory jeho známým vazbám na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Fotbalová Karviná figuruje v losu nové sezóny první ligy. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů. Odvolací komise fotbalové asociace ale zatím nerozhodla. Zatím není jisté, z kolika účastníky se první liga odehraje. Los se dnes uskutečnil v rámci ligového grémia Ligové fotbalové asociace. Definitivně tak sestoupila pražská Dukla.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: A pojďme ještě na počasí. Teploměr dnes bude ukazovat místy až 33 stupňů Celsia, a to především na jihu Moravy. Ve zbytku Česka bude 26 až 31, čekáme polojasno, oblačno, místy se můžou vyskytnout přehánky nebo také bouřky a ty místy můžou být i velmi silné. Večer potom ale bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: Klasicky se stále zdržíte v koloně na dálnici D1 před Brnem. Ve směru od Vyškova do první jedete už na 218. kilometru. Bez komplikací se potom jede až na 195. kilometru dál na Prahu. Zdržíte se taky na Pražském okruhu, a to přes půl hodiny ve směru k letišti zhruba od 4. až po 20. kilometr, kde je hustý provoz. Tak šťastnou cestu, teď už slovo přebírá opět Robin Sobek.
0: Tak já to teda přeberu 3,5 minuty po 13. Ještě jednou hezké odpoledne, začnu taky sportem, protože letošní fotbalové mistrovství světa, které se hraje v USA, Kanadě a taky Mexiku, zažívá vlastně už 12. den programu. A co zajímavého ten šampionát v těch posledních hodinách přinesl? Tak to nám prozradí sporták Aleš Svoboda už za pár minut. A stejně tak tady bude pozvánka na radiokempy Frekvence 1. Máte se na co těšit, pojďme hrát Belíny, Melanie C, taky Mira. Hezké odpoledne.
2: Frekvence. To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Bad Habits a taky Ed Sheeran. Hrajeme to nejlepší z muziky. Máme pár minut po čtvrt na dvě odpoledne. Nejvyšší čas podívat se za sportem. Letošní fotbalové mistrovství světa, které se hraje v USA, Kanadě, taky Mexiku, zažívá vlastně 12. den programu. A schválně, co zajímavého šampionát v posledních hodinách přinesl, to nám řekne sporták Aleš Svoboda. Vítej, hezké odpoledne, Aleši.
1: Ahoj, Robine, hezké slunečné odpoledne všem.
0: Mistrovství světa nadále nabízí spoustu překvapivých výsledků, které teď zaujaly mě, teda asi nejvíc včera. Třeba plácnu Uruguay, který patřil mezi favority na vítěze, a Kapverdy. Trefil jsem remízu, Aleši, musím se pochlubit. Ale co zaujalo nejvíce tebe, mě zajímá.
1: Ale samozřejmě se trefujeme, já jsem to chtěl zakončit ten první blok tím, že ti řeknu, že máš další remízky do sbírky. Mm-hmm. A ty jsi spolehlivě odhalil. Přesně, už jenom poslední varka zápasu přinesla další překvapka. To, že Belgie hrála s Iránem plichtu, to se také nečekalo. V závěru navíc Belgičané museli po červené kartě dvoje hrát o 10 a mají tak po dvou zápasech dva body, což rozhodně méně, než se čekalo. Ale jak říkáš, krásnou pohádku dál píší Kapverdy, které remizovali s Uruguay 2-2. No a budou tak v posledním zápase proti Saudské Arábii reálně bojovat o postup do další fáze, což kdyby se povedlo, tak je velká senzace. Mm.
0: Před vlastně dnešní půlnoci startují za mořem dva duely, ve kterých se představí dva z aspirantů na titul. Argentina vyzve Rakousko a Francie se utká s Irákem. Tak jak se zatím Argentinci, Aleši a Francouzi na turnaji prezentují?
1: Zatím panuje spokojenost. Oba dva týmy své úvodní zápasy vyhráli. Argentina díky hat-tricku Messiho skolila Alžírsko 3-0 a navazuje tak na senzační přípravu, ve které vyhrála všech 7 zápasů při skore 21-1. Je pravda, že nehrála s úplně těžkými soupeři, ale rozhodně to je impozantní bilance. No a Francouzi v první půli proti Senegalu nenadchli v prvním utkání, ale ve druhém poločase hráli senzačně, vyhráli 3-1. A byť turnaj nabízí, jak padlo před chviličkou, spoustu překvápek, tak Irák by jim dnes večer velké potíže způsobit neměl.
0: Hmm, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Českou reprezentaci čeká poslední zápas ve skupině proti Mexiku v noci ze středy na čtvrtek. Myslím, že to je ve 3:00. Detailně se mu samozřejmě budeme věnovat ve středu. Nicméně, ve zkratce, Aleši, jaká témata jsou v českém táboře těmi nejaktuálnějšími?
1: No samozřejmě se řeší hodně mdlé výkony a hledají se výčty, hledají se důvody. No a čím dál tím více mluví o tom, že český tým působil bez ohledu na podmínky šampionátu, které pravda jsou specifické, tak působil zavařeně. I v tom druhém zápase, který se hrál v klimatizovaném stadionu, za normálních podmínek, tak Češi vypadali, že nemají energii. No a z různých náznaků, které prosakují, tak je možná jednou z variant skutečnost, že je tréninkový proces českého národního týmu předimenzovaný, že zkrátka jsou hráči zataveni víc, než by bylo potřeba. Národní tým vyhodnocuje spoustu dat. Zda je vyhodnotí správně, zjistíme už brzy, jak říkáš, zápas s Mexikem se blíží.
0: Tak uvidíme, ano. Budeme držet palce. Letošní mistrovství světa, jak jsme vlastně nastínili v našem vstupu, je ve znamení velkých sportovních překvapení. Takže, co se týká mě a mého hesla, jedeme dál v duchu. Hesla remízky vydělávají penízky, Aleši, a já se budu těšit ve středu odpoledne na další aktuality ze světa sportu, do té doby naslyšenou.
1: Naslyšenou, ať se ti daří, a budu se těšit, že až bude ve středu další varianta společného sportu, tak na konci potom bude sport sponzorován Robinem, protože už budeš mít tolik vyděláno, že to budeš rozhazovat. Ale sportík, hele, to je moje doména, to já zasponzoruju, jo, tam já budu mít svůj titulek.
0: Ty se znám nějak rozzářil po tom víkendu, člověče.
1: No tak mám radu, že se ti daří.
0: Daří, no tak to víš, jo, tak je docela dost možné, že ve středu tady ani nebudu, no. Tak jo, měj se.
1: Já chci říct, to sázení naštěstí není pomíjivý, takže není důvod, aby se ti nepřestalo dařit.
0: Tak jo, tak brzo naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: To nejlepší z muziky One More Time. Máme na chlup přesně půl druhé odpoledne a za chviličku si projdeme veškeré kempingy, na kterých budeme trávit čas s vámi, s našimi milovanými posluchači. Ano, Rádio Kempy, Frekvence 1 budou v plném proudu už od středy 8. července do konce prázdnin, do 26. srpna. Takže více za chvilku, do té doby Depešáci, Amanda Seyfried, taky UDGčka, ale teď aktuálně doprava, jak to vypadá?
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dálnice D1 ve směru na Brno je u Kroměříže z důvodu dopravní nehody převráceného kamionu stále uzavřena. Policie provádí odklon dopravy na exitu 258. Před odklonem se tvoří kolona, ve které se zdržíte do 10 minut. Před Brnem ve směru od Vyškova se zdržíte v nesouvislé koloně převážně kamionu v pravém jízdním pruhu mezi 214. a 204. kilometrem. Tady počítejte se zdržením okolo 15 minut. A se silným provozem musí počítat řidiči na Pražském okruhu ve směru z D1 na Ruzyni. Popouždět budete v několika nesouvislých kolonách mezi 81. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Depešáci, Depeche Mode, Enjoy the Silence, velký hit na frekvenci 1, máme 1:45 odpoledne a před námi pozvánka na Radio Campy 2026. Ano, na Radio Campy frekvence 1. A že těch zastávek bude poměrně dost, tak konec konců to si povíme už za malou chvíli.
1: Radio Campy frekvence 1.
0: Protože poněvadž opět o prázdninách za vámi vyrazíme a bude se jednat o takovou tradiční roučou po českých a moravských kempech s tím, že ten první kemp startuje už ve středu 8. července a ty další budou následovat pěkně postupně každou středu až do konce prázdnin, to znamená až do 26. srpna. Začínáme vždycky ve 2 odpoledne mezi 19. a 20. se můžete těšit na živý koncert hudebních hostů. Postupně budou vystupovat třeba opět Radeček. Kteří vám zapijí právě 8. července na našem prvním letošním rádiu kempu Frekvence 1 v kempingu Rožnov pod Radhoštěm, tak doufám, že budete u toho. O týden později s Lubkou a Mírou to rozjedeme v kempingu Lipno-Modřín, to znamená pěkně na Lipně, 15. července s Pokáčem a bude se pokračovat směr kemp Stříbrný rybník 22. července, kde se můžete pro změnu těšit zase na naši odpolední dvojku Janu s Vojtou, kde zahraje třeba Michal Hrůza.

jdeme dál. Kem Strážnice, kapela Miraj, Lubka s Mírou, tam budou moderovat 29. července, pak budeme v kempu Pohora na začátku srpna, konkrétně 5. s Adamem Ďurkou.

Vandurica. 12. srpna kemping Vranovská pláž k 7X. Koupališťákem Podbořany 19. srpen. Petr Bende, miluju tuhle píseň, poslouchejte. Na dvoru.

0: Kluče, vstávej.
1: Určitě tam Petr Bende bude hrát tuhle tu píseň. Většinou je hraje vždycky na konci toho koncertu. To znamená někde před tou 20. Ale co? Já jsem malý pán na to, abych mu kecal do jeho hudebního playlistu. Takže pokud vyrazíte mezi 19. a 20. Petr Bende, koupaliště Kemp Podbořany je úplně poslední zastávka v Kempu Kristýna 26. srpna, kde bude Marpo. A samozřejmě vy můžete být na všech zastávkách, anebo jenom na těch, které si vyberete z našeho webu frekvence1.cz. Mrkněte!
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: To nejlepší z muziky Beautiful Life pro Beautiful People, kteří nás poslouchají i svou base. No a za chviličku Vojta s Janou, hezké odpoledne, ahoj.
1: Beautiful ahoj. Odpoledne.
0: Yes, beautiful odpoledne.
2: My tady máme takový melounový odpoledne, Vojta nám přinese meloun a já myslím, že to je úplně nejlepší pokrm do tohohle počasí.
1: Mm. To je můj oběd dneska.
0: Já to miluju.
1: Já nemám vůbec hlad.
2: A jak tom vodka?
1: Ještě to vytuníme.
2: Že by to bylo i tvoje pití.
0: Neříkej tohle slovo po víkendu, ne, vodka, ne.
2: Jo, ne. Náročný víkend, jo.
0: A byl náročnější.
2: O, já taky měla.
0: Jo, taky. Tak je tady to okénko přiznání.
1: Nemáte hezké zážitky, jo.
2: Nechci už mít někdy kocovinu z vína. A už vůbec ne v 35 stupních, to bylo bolavý. No.
0: Ježíš, já myslel v 35 letech, jako.
2: No,
1: tam to teprve začíná, ty bolavý kocoviny, víš?
0: Přesně tak.
2: No. Tak prostě jo. Víkend za námi, no. A před námi celý pěkný týden, poslední.
1: Ano, budeme tady pečený, vařený.
2: A my se těšíme zítra. Ahoj.
0: Ahoj, čau.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pór betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pór betonových. Více na dek.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A se zprávami Ondra Olbrecht. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. I dnes hrozí místy silné bouřky kvůli vysokému teplu. Češi v loni autem v cizině způsobilo skoro 8 000 nehod a zdříte se na dálnici D1. I dnes hrozí místy silné bouřky z tepla. Nejtepleji bude odpoledne na jihu a východě Moravy, kde naměříme až 31 stupňů. Kde se vytvoří bouřky, nám řekl Marián Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Odpoledne a večer se budou tvořit místy bouřky, které mohou být výjimečně silné s nárazy větru kolem 70 km v hodině. Intenzivními srážkami kolem 40 mm, v opakovaných i více a kroupami do 2 cm nebo jejich nánosy. Největší pravděpodobnost na vznik bouřek je v jeho západní polovině Čech. Mohou se vyskytnout i na většině území Moravy a Slezska, kde je ovšem jejich pravděpodobnost o něco menší.
6: Češi stále častěji opouští hotovost a přechází na digitální platby. Podle průzkumu společnosti Fiscal Pro platí hotovostí maximálně jednou týdně již téměř 60% populace. Více než polovina dotázaných, přes 50%, má u sebe v hotovosti maximálně 500. A lehce přes 5% populace nenosí hotovost vůbec žádnou. Platební návyky ovlivňuje hlavně věk. Data potvrzují, že přechod na bezhotovostní styk souvisí hlavně s věkem. Ve skupině 18 až 35 let platí hotovost výjimečně nebo téměř nikdy přes 23% respondentů, zatímco u nejstarší skupiny do 65 let je to jen 6%. Češi v loni autem v cizině způsobili skoro 8 000 nehod. Odborníci proto doporučují sjednat si pojištění i s asistenční službou. To je skoro nezbytné. A důležité je také zjistit si, co všechno mám v ceně, protože v zahraničí jsou jakékoliv servisní sazby dražší, jak opravy, tak případný odtah.
8: V Česku je číslo na asistenční linku 1224. Kontakt v zahraničí najdete na stránkách jednotlivých asistenčních společností a hlavně na takzvané zelené kartě, kterou musíte mít sebou. Podle České televize jedna z největších asistenčních služeb ze zahraničí do Česka ročně odtáhne 2000 aut a stovkám aut pak přímo v zahraničí při poruše pomůže. Láďa Jakub, Frekvence 1.
6: Obhájci titulu fotbalisté Slavie zahájí novou sezónu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude hostit Liberec. Podzimní derby pražských S se odehraje až na konci srpna v 6. kole na Letné. Rozhodl o tom dnešní los v Praze.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Jak už bylo řečeno, tak opět dneska čekáme velmi vysoké teploty. Na jihu Moravy to může být až 33 stupňů Celsia. Objeví se také přeháňky nebo bouřky, které místy můžou zesílit. K večeru potom ale zeslábnou.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: No a se zdržením počítejte na dálnici D1 u Brna, od Vyškova ve směru na Prahu, tam necháte zhruba čtvrt hodiny od 210. po 201. kilometr. Hustý provoz je stále na Pražském okruhu a to hned na 78. až 82. kilometru ve směru k letiště. Je to zhruba na 10 až 15 minut. A pokud právě teď projíždíte Litomyšlí směrem na Vysoké Mýto, připravte se také na komplikace, které vás oberou tak zhruba o 20 minut navíc. Tak šťastnou cestu, začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
2: A my vás zdravíme pár minut po 14. hodině, poslední školní týden, co tam asi tak dělají, co, ty školáci?
1: Dneska byli ti naši...
2: Zoo.
1: Ne, to oni sami jsou zoo.
2: Ve Hvězdárně.
1: Ne, byli se podívat na výstavě pro nevidomé. Ano, byli si vyzkoušet tohle, no.
2: No, to je zajímavá zkušenost.
1: Mě zajímalo, s kolika modřinama se vrátí.
2: To je fakt zajímavá zkušenost.
6: Ty jsi byla někde na tom, jo?
2: Ne, nebyla, ale slyšela jsem, kamarádka byla jednou, prosím tě, v tým, v kavárně, ano, tady toho stylu.
1: Ano.
2: A opravdu ve tmě tam začali lidi, ty nevidomí, je obsluhovat.
1: Mm-hmm. No.
2: A říkala, no a najednou ti prostě slyším strašný mlaskání, jo.
1: No.
2: A teď vzdechy.
1: Jak se začnou bystřit ty ostatní
2: zase. A zase mlaskání a zase vzdechy. No a tam podle mě někdo přišel ne na jídlo, jo.
1: Jo, takhle.
6: Jo, takhle. No tak co, oči nevidí?
5: Jana Knížková

0: Eros Ramazzotti na frekvenci 1 v pondělí ve 14 hodin 12 minut. My máme doma dneska velkou slávu. Našemu pejskovi je dneska 11 let.
1: Vy máte narozeniny.
0: My máme narozeniny. On to vůbec netuší.
1: A bude dort?
0: No, asi mu zase koupíme nějakou mňamku a uděláme mu z toho dortík. My vždycky koupíme takovou hroudu masa, kterou má rád, jako kupujeme mu to výjimečně. Kolem toho nějaký ty piškotky, že jo, ty jeho maščevky. No, svíčku. To on je schopný jí sežrat.
1: Takže právě, musíte nějakou jedlou.
0: Radši ne, ale prostě našemu pejskovi je dneska 11 let a vlastně dneska ráno jsem na Facebooku narazil na video, když mu byl jeden rok.
1: No, to je šílený.
0: Je to hrozný, jak to letí.
1: To je strašný, no. To je strašný. My jsme teď o víkendu byli vlastně s přáteli, protože Miky slavil ty narozeniny. Aha. Já jsem tam před rokem měla toho našeho psa, no. A mám fotku, kdy prostě stojí ten miniaturní tvoreček, no. Střih 12 měsíců a je tam prostě velká hlava, vyplázlý jazyk, protože je vedro, že jo.
0: A leží v kašně.
1: A strašně, no jo, to bylo tady v Davicích. No. Ale to hrozně rychle to utíká, no. Vlastně, no. Jako, když se nad tím zamyslíš, tak když sleduješ, jak rostou děti, tak taky si řekneš, rostou rychle, že jo. No. Ale u těch zvířat, u těch psů je to prostě jako diametrálně rychlejší, jo.
0: Ale hlavně člověk má pocit, že si pro toho pejska byl jako před pár týdny.
1: No.
0: Si pamatuju přesně tu cestu, pamatuju si, jak ta paní chovatelka tehdy, co nám toho mopsíka prodávala, chudinka vyšla na to zápraží, tepláky měla až pod prsem a nestihla se ráno oholit asi jako pod nosem, jo. Ale
1: to byla jeho...
0: ale jak se ty štěňátka vyvalily z té chalupy někde u Plzně v nějaký vesnici.
1: A je to 11 let.
0: Je to 11 let.
1: A máme vlastně u rodičů taky bude mít září 11 let, to kokršpanělici, no. Je to strašně rychlý, no.
0: Je to hrozně rychlý.
1: Je třeba si to prostě užívat každý den.
0: Přesně
1: takže
0: tak.
1: Takže ne, že mu ten dort sežereš.
0: Proto jsem ho dneska ráno v 6 vzbudil, aby šel ven.

0: 14:18. Vy posloucháte Rádio Frekvenci 1. My jsme byli včera na narozeninové oslavě.
1: Ano.
0: Neteř mýho kluka slavila 18.
1: Tak to už je velká holka.
0: A pár takových postřehů, jo. Představte si, že na oslavě se prostě sejdou děti, studenti a taky učitelka.
1: No.
0: A došlo tam na takový to, mami, já chci být zítra doma, jako teď už tam stejně nic neděláme v té škole, jako říkáme, jo, tady sklad, co děláte teď, jako, když se jako neučíte. Třeba zítra máme v plánu celý den čistit od žvejkače klavice.
1: Tak kdybyste si je tam celý rok nelepili, tak nic nečistíte, že jo?
0: Co si říkáte, jo, tak vyjdete na 4 hodiny do školy, budete čistit lavice pod žvejkaček, jo? No, dobrý, tak musí to nějak naplnit, že jo?
1: A je to výchovný, to je výchovná věc.
0: Teď pohled té učitelky, ne?
1: No.
0: Nejdřív teda z pohledu matky. Ne, jdeš do školy. Co bys dělala doma, jdeš do školy, prostě všichni tam jdou, jdeš do školy. No. Pak se najednou tak jako zarazila a říká, víte, co je snem každý učitelky? No. Aby si ty parkanty nechali doma.
1: Takže myslete na své učitele. Zůstaňte doma, milé děti.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl

0: Modern Talking na frekvenci 1 minuta po půl třetí.
1: Máme tady Ondru a ten má pro nás právě teď zprávy.
2: Hezké odpoledne. Hasiči zasahují v hodonínské elektrárně u požáru trafostanice. Na místě je 5 jednotek, událost zatím bez zranění. Elektrárna Hodonín patří mezi elektrárny ČES. Škoda způsobená požárem ani příčina zatím nejsou jasné. Teherán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do Íránu. V noci na dnešek také skončilo ve Švýcarsku první kolo americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni. Hostem press klubu dnes bude ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromír Hanzel. Jakub Weinlich se bude ptát na největší testování digidovedností v Evropě. A zeptat se budete moct i vy na známém čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Doprava stále houstne a vázne před Brnem na dálnici D1. Je tam kolona zhruba na 15 minut, začíná na 212. kilometru ve směru na Prahu. No a potom u Prahy na Pražském okruhu se zdržíte od 75. až po 20. kilometr ve směru k letišti zhruba o 20 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Dáme si příběh. Buď to bude příběh pravdivý, anebo úplně smyšlený.
0: Každopádně bude z Austrálie a bude to mimo jiné i o žábách.

0: Hammerstone na frekvenci 1, 6 minut po půl třetí. Pojďme tematicky z vedra do vedra v dnešním příběhu, který je buď pravda nebo blábol.
1: Takže jdeme kam? Do nějaký...
0: Do Austrálie. Oh. Do australského vnitrozemí, kde byste opravdu jako nechtěli zůstat. Mm. Tam jsou ty teploty opravdu jako všechno jenom nepříznivý.
1: Proto je to tady takový bolavý. No. Proto to tady bolí to teplo, jak jsme tady v tom vnitrozemí.
0: No, jasně,
1: tady nemáš ti tady ovývat žádný vzoušek prostě od moře, že jo, od nějakých větších vodních ploch.
0: No. Podíváme se na příběh jednoho australského farmáře, který se stal zhruba před 40 lety. A ten po cestě australským vnitrozemím údajně ztratil vědomí. Řídil auto, ztratil vědomí a probudil se úplně mimo cestu. Na místě, které neznal, netušil, kde je. Auto rozbitý a vypuštěný.
1: Ježiš.
0: Jo.
1: Ježiš.
0: A on zůstal úplně sám, téměř bez ničeho, v jednom z nejteplejších a nejpustších míst Austrálie.
1: To je strašný.
0: Přes den si našel vždycky nějaký kámen nebo nějaký malej porost, co tam byl. Spal ve stínu, aby šetřil energii. Ztratil se nestratit vodu, protože tam jako jsou místa, kde se dá najít třeba nějaká tůňka nebo něco takový, že to není úplně jako klasická pouš.
1: Snažil se najít vodu,
0: s tou také šetřil. A teď přichází taková ta nejzábavnější část, na čem přežil, kromě vody. Jedl žáby. On totiž našel oblast, kde byla taková menší vodní nádrž, takový malý jezírko. Tam si postavil z primitivní přístřešek a živil se tím, co dokázal ulovit a nic jiného než žáby neulovil.
1: A žáby jsou jedovatý, ne? Ale asi ne všechny.
0: A když se ho ptali, po té, co ho našli, po 71 dnech, jako přes 2,5 měsíce.
1: Strašný.
0: Jaké to bylo, pořád jíst dokola jenom žáby, tak on se prý jenom zamyslel a řekl, víte co, ono vám to potom už tak nějak nepřijde.

0: Richard Miller, a teď spojení s naším kolegou Tomášem Fílou.
1: Ano, protože Tomáš Fíla i tento týden jezdí s naloženým autem Výherko. Kdo ho odchytí jako první, tak vyhrává dárky od Frekvence 1 a Coca-Cola.
0: Tak co mezi ty dárky řadíme? Plátěnou tašku s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola?
1: Tak je tam voucher do restaurace Foodmark za 500 korun.
0: No a k tomu taky pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. A tomu Toma, tomu, k tomu všemu Toma zdravíme.
1: Ahoj Tome.
0: Ahoj Tome.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto, zdravím z Husova náměstí z Lise nad Labem, kam jsem dnes opět dorazil s dalšími dárky, jako je 500 korunový voucher do restaurace sítí Foodmarks, také luxusní sluneční brýle, plážová osuška, plážová taška a samozřejmě plato nápojů Coca-Cola. No a první, kdo za námi přišel, tak tím je, dobrý den, jak se jmenujete?
3: František.
2: Františku, my vás zdravíme, co jste dělal, když jsme hlásili, že přijedeme do Lise?
3: S mojí paní jsme seděli u stolu, snídali. Jako obvykle máme puštěný rádio Frekvenci 1, který stále posloucháme.
2: Františku, a vyplatilo se přijít sem na Husovo náměstí. Samozřejmě vy získáváte všechny ty ceny, o kterých jsem tady mluvil, takže tady jsou.
4: Hurá, hurá, hurá.
2: Třikrát hurá, hurá, hurá. Tak to má být a my se s vámi pro dnešek loučíme. Zítra budeme zase někde jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit. No a teď už s Františkem přejeme hezký zbytek dnešního dne. Ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
0: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět v ranním vysílání Rádia Frekvence 1, kde se taky dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
1: A protože právě probíhá mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks.
0: Dejte si nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, který zadáte do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
1: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
0: Tuhle mapu podniků Foodmarks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: sympatický.
1: Boží, ta je boží, to se těším.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel na summit NATO nepojede. Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují kvůli zrušení koncesionářských poplatků. A s kolonou počítejte na D1. Prezidenta Petra Pavla vláda na červencový summit Severoatlantické aliance nedelegovala. Misi povede premiér Andrej Babiš. Účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zuna a zahraničních věcí Petr Macinka. Důvody jsou podle Babiše praktické, řekl po jednání kabinetu.
5: Samozřejmě my máme tady nějaký, si myslím, zbytečný a nesmyslný spor, že by šlo z naší strany o nějaký truc, nebo že by jsme panu prezidentovi něco zakazovali. My to zásadně odmítáme, není to pravda.
4: Babiš zopakoval, že nedávno vláda schválila prezidentovo vedení delegace na valné shromáždění OSN a zmínil také, že prezident podle dostupných informací během svého mandátu podnikl 61 zahraničních cest. Pracovníci České televize a rozhlasu dnes vstoupili do 24-hodinové výstražné stávky. Protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu. To podle nich ohrozí jejich nezávislost. Diváci a posluchači mohli stávku po celý den zaznamenat na všech stanicích s výjimkou dětských kanálů Dčko a Radio Junior. Iniciativa zaměstnanců veřejnoprávně, která stávku vyhlásila, nevylučuje další protesty. Koupaliště ve východoněmeckém městě Halle zakázalo vstup lidem, kteří neumí dostatečně dobře německy. Provozovatelé to zdůvodnili tím, že návštěvníci musí dodržovat řád a neumí-li německy, nemůžou si ho přečíst. Rozhodnutí ale vyvolal ostrou debatu. Koupaliště čelí na sociálních sítích obvinění z rasismu. Řada lidí ale naopak kroku vyjadřuje podporu. Olympijský vítěz z Milána Metoděj Jílek potvrdil v cyklistickém závodě Letap Czech Republic by Tour de France, že má talent nejen pro ledové ovály. 20-letý rychlobruslař při premiéře v kopcovité etapě o délce 135 km s převýšením 1700 metrů osnil během svého vystoupení všechny přítomné a sám v rozhovoru zveřejněném na webu vyjádřil se svým výkonem maximální spokojenost.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: Pojďme na počasí, teploty dnes budou až 33 stupňů Celsia a to především na jihu Moravy. Čekáme také, že místy může zapršet nebo zabouřit, tyto bouřky můžou být i silné. K večeru už potom srážek i oblačnosti ubyde.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Provoz houst nepřed Brnem na dálnici D1 aktuálně už na 210. kilometru. Počítejte s tím, že v nesouvislé koloně budete popojíždět až zhruba za Brno na 180. kilometr. Necháte tam celkem kolem 15 minut. 4 hodiny je potom zdržení také v Litomyšli ve směru na Vysoké Mýto. No a zdržíte se kolem 15 minut i na Pražském okruhu. A to ve směru k letišti. Za 20. kilometrem už se jede volněji. Tak šťastnou cestou pokračuje Jana Vojta.
6: Krátce po 15. přejeme hezké pondělní odpoledne, 22. červnové. No, bude to zajímavý všechno, jak jsem tak poslouchal ty zprávy.
1: 22, jo? Co tě tam zaujalo?
6: Tak mě zajímají takový ty političtější věci.
1: Tak jako oni nám toho Pavla prostě...
6: Oni prostě sebou nevezmou.
1: Do té Ankary nevemou.
6: Hmm. Můžou mít hezký výlet, tak jako hromadný. Mohlo se to všechno, co je pošramocený, narovnat, mohli si tam spolu dát, já nevím.
4: To by si takhle možná dali spíš, víš, jako
6: kafe, kafe z Česvy si můžou dát, že jo.
1: Zahráli by si kámenušky, papír.
6: Zajít na trh, usmlouvat nějakou slevičku na nějaký hadříky,
1: a že byste si, já jsem dneska přišla v černým, to je další zpráva.
6: Jo, ano, ano, ano.
1: Já jsem se rozhodla, že podpořím veřejnoprávní média.
4: Jo, tak.
1: No.
6: Já mám černé brýle dneska.
1: A to je jako velká oběť, protože venku je fakt vedro. Ne. Musím říct, že v tom černém oblečení chodit dneska venku v těch 35 stupňů.
4: Ty jsi naplánovali hodně blbě, co?
1: No, no, ale to musíš za to něco obětovat, chápeš?
6: Já jsem totiž taky chtěl jít dneska v černém ze stejného důvodu, jenomže já nic černého nemám, jsem zjistil.
1: Ty nemáš černý oblečení, ty totiž nepotřebuješ žádný oblečení, který zeštíhluje, že jo?
6: No právě, no.
1: A zatím co jiný?
6: Ty taky ne, ale...
3: Jana Knížková

0: Jimmy Cliff. A jdeme telefonovat, jdeme vracet prachy.
1: Zavoláme Kláře.
0: To znělo divně, veď, prachy.
1: Prachy, to je takový nehezký slovo. Ono se nemá říkat prachy, má se říkat peníze.
0: A proč se nemá říkat prachy?
1: Protože prachy je takový, jako že to od sebe odháníš. A
0: když jako kdyby jsi ty prachy peníze získal nějakým nekalým konem.
1: No, že
0: když
1: to jako působí tak jako až jako vulgárně to slovo. A když se řekne peníze. Penízky, to je takový mazlivý.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Teď se byla nějaký mamon.
1: Co? Tak já mám rád penízky, to je hezké, když máš něco ráda.
0: Komu že voláme?
1: Dneska zavoláme Kláře.
0: Kláře, Kláru, jak to s vámi vypadá?
1: Takhle, ve čtvrt na čtyři.
0: Ve čtvrt na čtyři.
1: Do 8 ráno.
0: Do 8 ráno, už to zvoní, to je tak důležitý. Je. Ještě, aby nám to Klára vzala. Protože kdyby nám to nevzala, tak se stane a? Tak
4: prosím, Vyáčková.
0: Dobrý den, Kláro, které rádio platí za vás?
4: Frekvence
0: 1. Je to tam.
1: Dobrý den.
0: Máme tady v ruce vaši účtenku a už bychom rádi věděli, za co jste utrácela.
4: Já netuším, za co, já jsem poslala víc.
1: Tak já vám řeknu, za co jste utrácela, jo. Vidím tady caciky, pizzu,
0: takže
1: listové těsto, bageta, květák a jedlá soda. To je na žáhu?
0: To je na žáhu.
4: To je
0: jasný. Takže klasicky prostě nákup. Jste si udělala dobrý nákup, poslala jste účtenku. Dobře jste udělala, že jste tu účtenku poslala sem, protože my vám vrátíme kolik peněz?
1: 646,44.
0: Posíláme zpátky.
4: Moc a krát děkuju.
0: My moc gratulujeme. Jak to zvládáte, ty teplíčka?
4: Musíte.
1: A máte aspoň práci, nebo můžete se někam schovat takhle přes den, nebo bohužel musíte?
4: Jo, můžu. Ne, můžu. Jsem krytá, tak je to dobrý.
1: Tak to je v pořádku.
0: My vám moc gratulujeme, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase někdy.
1: Naslyšenou.
4: Děkuju moc krát, naschledanou.

0: Posloucháte Frekvenci 1, to byl takový trailer na prázdniny od Madony.
1: Já miluji tuhle písničku.
0: Ježmarja, kolik tý písničce je?
1: No to nevím. Spočítáš to?
0: Hele, já si myslím, že jí bude určitě jako přes 6, nebo kolem 45 let, možná míň, no. Kolem 40 let.
1: Myslíš?
0: Kolem 40 let.
1: Já bych říkal, že je možná
0: 88, 38 let jí bude.
1: Jo, no, jo. No. Prostě krásná písnička.
0: A už tehdy byla Madonna dospěla.
1: ty si ještě, že nás neposlouchá. Ale my tady máme jinou hudební divu. Tak Eva Farná, to je vůbec jméno, který se teď skloňuje. Prostě k téměř, ano, kam přijdete, tak se to chválí, vychvaluje. Prostě tři Edeny, naprosto fantastické. Ovládla sociální sítě, nebo alespoň mě to prostě úplně přisálo na ten monitor toho telefonu a nedokázala jsem se odpojit a to jsem tam nebyla, tyjo, co teprve ty lidi, kteří byli na těch koncertech.
0: A to byl málem i čtvrtý koncert, že jo, akorát ona měla poptávku, ona by ho prodala.
1: Nebyl jako, termín.
0: Ne, termín byl, ale nebyla technika, ona měla pronajatou techniku, která už byla nasmlouvaná na jiný koncerty. A bohužel jako z tohohle důvodu, leda by si tam stoupla jako s kytarou a na tom jenom ne, jako tak... To ona chtěla těm fanouškům dopřát.
1: Tři a dost, jako no, to právě. Tak jako je taková kouzelná trojka.
0: Každopádně s těmi koncerty v Edenu vyšla Evě Farné nová deska. Znáte Perpetuum Mobile, možná jste slyšeli Big Mac, a což jsou singly, které vyšly chvilku před Edeny. A ještě dva dny před Edeny vyšel další single. A ten se jmenuje Neříkej, co má se stát.
1: A tenhle single je teda taky na desce, která teda vyšla ADHD.
0: Ano, ano, ano. Hmm. Mimochodem o té desce jsem čet jednu zajímavou věc. Tu desku s Evou Farnou produkoval kluk, jméno si bohužel teďko nevzpomenu na rychlo, ale kluk, který se s Evou Farnou seznámil díky Davidu Stipkovi.
1: David
0: Stipka je dal dohromady s tím, že mají stejný smysl pro humor a že by měli zkusit spolu něco udělat. A ten chlapec v jednom rozhovoru, četl jsem to teďko o víkendu, no on to je opravdu jako mladý kluk, jo, no. A on někde si, on si tam vzpomínal a říkal, že točení desky s Evou Farnou na to, jak jí vnímal jako profíka, byl hrozný punk. Že jak to vznikalo vlastně hrozně rychle a intenzivně, tak ona už třeba poslala na label a do vydavatelství a tak různě jako tiskový materiály, ve kterých byla uvedená písnička.
1: Ale písnička ještě nebyla na světě.
0: Měli jenom název, nic jiného nebylo.
1: No, každopádně, co se týká písničky Neříkej, co má se stát, jedna taková citace. Single Neříkej, co má se stát, je o touze naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu, o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je v pohodě někdy bloudit nebo jít špatně, děje se to, co má se stát. A to je takový pěkný poselství.
0: Tak si tu písničku pojďme pustit.
1: Eva Farna, Neříkej, co má se stát, na Frekvenci 1.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Bude půl čtvrtý. Vy posloucháte Rádio Frekvence 1. Ve zprávách zazněla taková důležitá, zajímavá zpráva. Lidi u sebe už téměř vůbec nenosí hotovost. Pokud a to je můj případ. To je můj případ.
1: No, mě o tom povídej. Je tady s náma Ondra, kolik jsi říkal? Maximálně 500 korun, že?
2: Takže tak 500 maximálně, no. No a 5% lidí už nemá u sebe vůbec žádnou hotovost.
0: No a je to, no, já vám mám opravdu, teď kdybyste po mně chtěli třeba, já nevím, kdybyste někde žebrali, tak já vám nemůžu dát.
2: Já tam jako nechám si většinou 10 korun. Já takhle.
0: No. Ne jako, že...
2: Dobře.
0: Myslím jako žádnou korunu, protože já nemám
1: to. Tak si vždycky nech v kapse třeba bůra pro chudáčka.
0: No pozor,
1: jako,
0: ale to já jsem někde viděla, jak ten žebrák řekl, to nevadí, já mám QR
2: kód. No jasně, ano, máme QR kódy. Jo? Jo, jo, já tam nosím 10 korun na záchody.
1: Jo.
2: Víš, jako takový to, že prostě ještě někde chytne potřeba jako uprostřed města,
0: jasně,
2: ale posledně. Tak já tam té paní vysvětluji, že nemáš peníze, no. Že jo, no. Ona ti řekla, nezaplatíš, nejdeš, jo, to.
1: No, ale já nevím, jestli to ještě tak funguje, jako tady v Praze, vím, že třeba na nádraží, když to člověka chytne, tak jednak tam už záchod nestojí 10 korun, ale 20 korun.
2: A tam se dá platit kartou.
1: A dá se zaplatit kartou,
0: no. Tam se dá platit kartou,
1: ale tam ten telefon fakt nechceš přiložit, jako to... No, protože pak si to dáváš k obličeji, že jo?
0: To nepřikládáš k míse.
1: No, já vím, ale je to nehygienický
2: prostředí. Počkej, kam to strkám celou dobu?
0: Já to tam strkám k tomu pisuáru, ono to furt ne, ale
2: to nejde.
1: Já to platil už plachovadla.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
2: Hezké odpoledne. Vláda rozhodla, že prezident Petr Pavel na summit NATO nepojede. Hlava státu avizovala, že se k celé záležitosti vyjádří zítra v 10 dopoledne. Babiš uvedl, že rozhodnutí padlo z čistě praktických důvodů. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu dnes dosáhli předběžné dohody ohledně přísnějších pravidel proti sexuálnímu zneužívání, ale také vykořisťování dětí. Hostem Press Clubu dnes bude ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromír Hanzal. Jakub Vajnech se bude ptát na největší testování digidovedností v Evropě. A zeptat se budete most i vy na známém čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále kolona hlášená před Brnem ve směru od Vyškova, tam necháte zhruba 15 až 20 minut, od 210. až po 196. kilometr. Na Pražském okruhu provoz zhoustlý ještě o něco víc než před chvílí, aktuálně se zdříte ve směru k letišti od 3. po 20. kilometr zhruba půl hodiny. Tak šťastnou cestu.
3: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
4: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na úterý. Také úterní den bude tropický a místy očekáváme i silné bouřky doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy. Tak s ním počítejte. Po ránu se mohou ojediněle vytvářet mlhy, jinak bude jasno až polojasno. Během odpoledních hodin bude ale opět docházet k přibývání oblačnosti a místy se budeme setkávat se silnými bouřkami. Těch nebude chybět krupobytí, přívalové srážky ani silné nárazy větru. Nejvyšší teploty opět naměříme na jižní Moravě. Tam v tu teploměru vystoupá až k 32 stupňům Celsia. Na zbytku zemí Česka to budou teploty v intervalu od 26 do 30 stupňů.
1: Já jenom velmi aktuálně k tomu počasí koukám teď na hydromapu a na Plzeňsku silné bouřky v tuhle chvíli, potom také podél celé Šumavy silné bouřky, pokud jste v těchto místech, buďte opatrní. Prej to je docela hukot.
0: Včera v Klášterci nad Ohří přišla bouřka, která se tam prohnala jako vlastně strašně rychle, ani moc nezapršelo, hezky se to pročistilo a teď ten vzduch byl pročištěný tak všeho všude třeba 20 minut.
1: No a pak se udalo zase dusno.
0: Pak se začalo odpařovat. No. To bylo pekelné. No.
1: Hele, o víkendu byly silné bouřky. Vím, že třeba v sobotu tady pod Prahou jakoby proběhla velmi silná bouřka a šla kolem nás. A já jsem koukal jenom tak jako z okna, kde to je. A říkal jsem si, ta panečku, tam to teda musí vypadat.
0: Jo, padaly nějaký kroupy šílený, no, jsem viděl někde.
1: Že prý třeba v Říčanech, že v Říčany byly pod vodou. A Říčany jsou od nás vzdušnou čarou třeba 15 kilometrů. U nás ani kapka, prosím pěkně. Všechno to já šlo. Nevím, a včera taky bouřka. Zas to šlo kolem.
0: Ale nechceš, podle mě nechceš ty kroupit, protože ne, to seš bezstřešný.
1: Ale chci, aby zapršelo.
0: Přeješ si to málo.
1: Já si přeju dost.
0: Musíš si to vzát.
1: No, nahoře jsou z bedra hluchý.
0: Tak si dáme gampa. A pak Míra.

0: takovémhle počasí je nejlépe vyrazit na kole, protože když jedete dostatečně rychle, vlají vám vlasy a pěkně vás to obývá.
1: Ano, i když na sobě máte upnuté, byť prodyšné tričko, jako náš kolega Míra Michálek. Ahoj Míro.
0: Vlasima, vlasama. Nazdár.
2: Tohle to byl krásný úvod, teda to si řekla nádherně, hezky. Já se tady plížím už v tom vedru, je to nesnesitelný. Od čtvrtý den mám teploty přes 35 stupňů Celsia. A už si to oblečení ani neperu, je to zbytečný, protože to na sebe oblečeš. Během vteřiny už je to zase spocený a je to cítit. Každopádně jste mě teďka trefili přímo uprostřed polí, někde uprostřed Holandska, respektive v jeho jižním cípu. A snažím se dojet, mám to dneska 100 kilometrů, takže toho mám tak akorát nad hlavu. Do města, jehož název si nejsem schopný zapamatovat, tak vám ho ani neřeknu. Ale Holandsko...
1: Bude to něco...
2: někde tam něco lehce pochroktává. No. Ale musím říct, že Holandsko zatím mě úplně moc nebaví, protože já jedu oblastí, která je hodně taková jako zemědělská, je tady docela veliký provoz a byť jsou tady úplně všude absolutně bezpečný cyklostezky, tak většinou vedou právě podél těch hlavních silnic, takže když je potom takovýhle vedro a ty jedeš celý den podél silnice, tak nic, jako můžeš si samozřejmě odbočit do lesa, ale to zase si hrozně najedeš potom.
1: Hele, já jsem se chtěl zeptat na to Holandsko. Ono Holandsko je vlastně taková placka, že jo, se
0: no,
1: říká.
0: Právě.
1: A Holandsko je vlastně jako cyklistická velmoc, takže ta infrastruktura pro cyklisty je tam prostě na špičkový úrovni, chápu to správně.
2: No, je to tady primárně udělaný pro cyklisty, nikoli pro auta v podstatě bych řekl, jo. Takže máš třeba silnici, kde jsou dva boční pruhy pro cyklo a ten prostřední má třeba metr pro auto.
0: Jasně.
2: A samozřejmě ty cyklopruhy jsou mnohdy jako červený, podle toho poznáš většinou, že máš přednost, takže ty auta už, když vidí, že se blížíš, tak zastavují a projíždí si čistě přes křižovatky, přes kruháče. Na tohle je to tady úplně senzační. Akorát bohužel Holanďani na tom jezdí strašně rychle, takže tady je největší nebezpečí právě z řad těch cyklistů, určitě. Ne auta.
0: Jasně. Tak jo, Míro, děkujem a budeme se těšit na spojení třeba zítra zase.
1: Opatruj se
2: tak
1: tam.
2: Jo.
1: Dobře, čau.
0: Ať se daří.
2: Hezky odpoledne.

0: Starship, Nothing Zone a Step Now na frekvenci 1, je krátce po 3:15.
1: Hele, venku je teplo. Yeah. Já jsem zrovna teď nedávno řešila klimatizaci v autě. Já jsem byla dneska ráda u kadeřníka a bavili jsme se tam s tou kadeřnicí, jak to teda s tou klimatizací, jako když je venku 35 stupňů a oni ti doporučují, že tu klimošku máš dát maximálně o 5-6 stupňů míň.
0: Takže to znamená,
1: 29 stupňů budeš sedět v tom autě, že jo?
0: No, jasně.
1: No, takže jsem to googlila, že jo, jsem si tady vzala chat GPT na pomoc. No a je to skutečně tak, tyjo. Ty teploty by opravdu neměly být nižší, než ten rozdíl by měl být 6 až 8 stupňů je strop. No. 6 až 8, jo.
0: Ne, pozor, už kolem mě už se teďko rojí lidi, kteří trpí takzvanou klimatizační krizí.
1: No jasně, mají ty
0: ztrácejí hlas,
1: angíny, no jasně.
0: Bolí je v krku.
1: Tak to tak jako je, no.
0: No to prostě jako takhle dělají ty klimatizace, když je venku 35 a vy si tam naštlujete 22.
1: Já jsem řešila tohle téma už třeba loni nebo předloni a pamatuju si, že mi kamionáci, hlavně kamionáci doporučovali jeden takový fígl. Když si otevřeš zadní, musíš teda v tom autě být sám.
0: Na kříž.
1: Zadní
0: pravý.
1: Pravý a přední pravý a obě do stejné vejšky.
0: No jasně, ale to já dělám taky.
1: A funguje to dobře?
0: Ale funguje to skvěle, akorát teda já většinou nejezdím sám tím autem.
1: Takže napojde vlakem.
0: No já jsem jí říkal, ať si vezme koupací čepici, ať jí nenafouká do ucha.
1: Lásko? Tady je Beranice a jedem.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Do kin přichází letní romantická.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. A komedie Po večerce.
6: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
5: Tam, kde to všechno začalo.
7: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
5: Dostává první láska druhou šanci. Po večerce v kinech od 25. června.
8: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.

0: 16. hodina se blíží, další skvělá muzika je připravena.
1: Třeba Michal Schulte.
0: Taky bude Pink.
1: A nebo Michael Jackson.
0: Tyjo, to je písnička. To je prostě, když slyším tuhle písničku, jak se vybavím, když jsme měli úplně poprvý MTV doma. Mm-hmm. Jak jsme seděli u té obrazovky.
1: Já si hlavně pamatuju, že to bylo z desky, která se jmenovala Dangerous, a to byla taková ta móda, kdy začaly vycházet místo kazet CDčka, že jo?
0: Aha.
1: A CDčko má 80 minut kapacitu a ty interpreti dělali všechno pro to, aby celou tu kapacitu vyčerpali. To byly vlastně strašně dlouhý desky. Dneska, když si koupíte desku nebo přehráte desku, tak má půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, a tehdy to byla hodina a půl.
0: No, taky Black and White, nebo respektive Or White, no 3.16, ale to je podle mě zkrátka.
1: To je radio, Edy.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
6: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
3: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: A je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. I dnes hrozí místy silné bouřky kvůli teplu. Wimbledonská vítězka Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti. A se držením počítejte u Brna na D1. I dnes hrozí místy silné bouřky, a to kvůli teplu. Nejtepleji bude odpoledne na jihu a východě Moravy, kde naměříme až 31 nebo 33 stupňů. Kde se vytvoří bouřky, řekne Marián Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: Odpoledne a večer se budou tvořit místy bouřky, které mohou být výjimečně silné s nárazy větru kolem 70 km v hodině. Intenzivními srážkami kolem 40 mm, v opakovaných i více a kroupami do 2 cm. metru nebo jejich nánosy. Největší pravděpodobnost na vznik bouřek je v jeho západní polovině Čech. Mohou se vyskytnout i na většině území Moravy a Slezska, kde je ovšem jejich pravděpodobnost o něco menší.
7: Prezidenta Petra Pavla vláda na červencový summit Severoatlantické aliance nedelegovala. Misi povede premiér Andrej Babiš. Účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zuna a zahraničních věcí Petr Macinka. Důvody jsou podle Babiše praktické, jak uvedl po jednání kabinetu. Vláda tak po několika měsíčních sporech rozhodla na jeho návrh. Vyjádření prezidenta Pavla k rozhodnutí vlády zveřejní kancelář prezidenta zítra dopoledne. Britský premiér Keir Starmer dnes oznámil, že odstupuje z funkce lídra vládní labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer to řekl před premiérským úřadem v londýnské Downing Street. Premiér patří mezi nejméně oblíbené šéfy kabinetu. Lidé i opozice mu vyčítají nenaplněné sliby o tom, že ukončí chaos v politice. Starmerovu pozici také výrazně oslabilo jeho rozhodnutí jmenovat Petra Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech. A to navzdory jeho známým vazbám na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Distanc by měl Vondroušové vypršet 21. června 2030. Proti rozhodnutí se bývalá světová šestka může odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu.
3: Frekvence 1. Počasí.
7: Jak už bylo řečeno, tak dnes čekáme, že můžou přijít místy i silnější bouřky. Teploty se dostanou místy až na 33 stupňů Celsia. V noci už potom bude noc o něco chladnější. Bude kolem 9 až 14 na severovýchodě a severu kolem 12 stupňů Celsia. A ještě místy ale budou doznívat přehánky a srážky.
3: Frekvence 1. Doprava.
7: U Brna je stále kolona ve směru od Vyškova. Když potom pojedete dál na Prahu, tak v ní necháte zhruba 10 až 15 minut. Je nesouvislá, začíná už na 218. kilometru, volně se potom jede až za 187. kilometrem. V opačném směru se zdržíte taky zhruba 10 minut. Aktuálně vázne provoz ještě stále na Pražském okruhu, a to směrem k letišti od 6. až po 20. kilometr. Pak už se opět jede o něco volněji, tam necháte asi 15 minut. Tak šťastnou cestou pokračuje Jeně Vojta.
0: A my vás zdravíme krátce po 16. hodině. Já jsem teď sledovala takový docela zajímavý profil na Instagramu. Je to o ženský, která žije v Itálii. A my jsme se už tady o tom ve vysílání bavili, že v Itálii vám za korunu prodají nemovitost, že jo?
9: No jasně.
0: No, ano. No ale ono to zní jako pohádka. A ona tam vyjmenovávala ta ale.
9: No, jo. A jaká jsou ta ale?
0: Ta ale jsou, že nemovitost určitě není ve stavu, že by se mohl hned nastěhovat.
9: Jasně.
0: Takže ve finále do toho na tu rekonstrukci vrazíš víc, než kdyby si třeba tu nemovitost fakt kupoval.
9: A už byla zrekonstruována.
0: A byla zrekonstruována. Málo kdy je u moře, nebo je tam prostě nějaká vzdálenost. Další je ta, že ty tam musíš žít.
9: No, myslím, že 10 let je tam vždycky
0: podmínka, musíš žít. Takže to není jako prostě letní sídlo. Jako,
9: na Sicílii.
0: Ty tam musíš prostě žít, že nemovitost za korunu zní dobře, ale ty má to ale.
9: Ne, oni tam všude píšou u těch nemovitostí za euro, 2 eura, že ano. Tak ty podmínky oni tam většinou dávají docela jako zřetelně najevo. A ještě k tomu tam píšou, že ten záměr prodat tu nemovitost není proto, aby tam jezdili luftáci na dovolenou, ale že chtějí, aby se na ten venkov vrátil život.
0: Jasně, aby se opravili barák.
7: Koupíme kravku.
0: Zaseješ, sklidíš, podokola.
9: Vím, že v Itálii začíná být v létě takový vedro, že tu kravku můžeš na konci srpna rovnou naporcovat.
0: Tam ve vnitrozemí, tam je úplně skvělé, že jo?
7: Budem dělat sušený maso.
3: Jana Knížková.

0: Petr Kolečko a Michal Suchánek stejně jako každý den i dnes připraveni.
1: Ano, mají pro nás svoji rubriku Cože, ve které zodpovídají a odpovídají na vaše otázky. Pojďme na ně.
2: Cože. Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Koupil jsem manželce levanduly proti molům, ale mě teď smrdí celý patro. Nešlo by vyhubit moly něčím, co tolik nepřipomíná babičku? Petr 49, Hradec Králové. Jo, no já tomu rozumím. Ono prostě levandule, smrdí celý barák levandulí. Ona moje manželka taky dává prostě všude možná ty tyčinky různý voný a tohle. A ono některé věci, třeba nejhorší je kadidlo, až se pak připadá, že v kostele.
4: Jak máte doma, jo? Kadidlem to tam...
3: No ne, my nemáme moly, ale prostě by to vonilo. Prostě bojí se úplně cokoliv tam říct.
4: My jsme byli v Ománu, který produkuje vlastně nejvíc na světě kadidla.
3: Jo.
4: Jako, to nám furt nabízeli, ať si to vezmeme. A já jsem právě z tohle důvodu to nechtěl, ale ještě se vrátím k tomu levandulova. To znamená, že ta písnička, má levandulova, to je celý
3: o těch mol, no, to je kvůli molům, no.
4: A kvůli tomu, že mu tam smrdí babička, jo.
3: Přesně tak. Levandulová.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Dostal jsem vyhubováno.
1: Ježíš, co si
0: za mojí poznámku o CDčkách, že se interpreti snažili v 90. letech naplnit jakoby CDčko do úplného krajnosti, že prej to je nesmysl.
1: Kdo ti píše?
0: Tady nepodepsaná SMSka, tak jsem chtěl jenom říct, puste si Dangerous od Michaela Jacksona nebo Erotiku od Madony. Děkuji, tím jsem skončil.
1: Musíš to obhájit, to
0: no, jasně.
1: Já bych se chtěla tady věnovat jednomu takovému tématu. No. Dneska jsem si vlastně uvědomila nějakou věc, když jsem si přečetla tuhle zprávu. Jo. Digitální stopa u pohovoru rozhoduje.
0: Digitální
1: stopa. Personalisti čím dál častěji dělají to, že vám prolejzají vaše sociální sítě.
0: No vidíte, a pak je z vás tam nějaký zmocněnec na ministerstvu.
1: No. Tak tady se zase někdo špatně díval. Já jsem si fakt uvědomila, že vlastně samozřejmě to o tobě hodně vypovídá, že sociální sítě.
0: Jistě.
1: A není to jenom tak, že by se třeba koukali na takový ty profesní, jako je třeba LinkedIn, ale normálně ti prostě lustrujou tvoje Facebooky, Instagramy, TikToky, Snapchaty a z toho se snaží jako získat ty důležité informace o tom, jestli jsi vhodný kandidát na tu určitou pozici. Jo?
0: Dívej se i na OnlyFans.
1: Hele, klidně jo. Jo, klidně. Nevím, jestli to bude navíc.
0: Když si to zaplatíš.
1: Tak záleží na, o jakou práci se jdeš ucházet, jo? Když si chceš dělat průvočí, tak je důležitý, abys dobře na OnlyFans vypadal, že?
0: No, nebo Kastelána někde. Ne, já tomu rozumím, protože přece jenom jakoby ta zeď. A já teda se přiznávám, že si dost často ten svůj feed jakoby na těch sociálních sítích projíždím.
1: A jo?
0: Jestli tam třeba zpětně není něco, za co bych si nafackoval.
1: Vážně?
0: No a jako ne, že bych to odstraňoval, ale prostě jako, že si říkám, no tak tady jsem byl opravdu ještě blb.
1: Jako takže neodstraníš to?
0: No jako některý, takhle nedávno jsem něco odstraňoval a to bylo spíš proto, že teď už to jako nebylo aktuální, že to byl nějaký aktuální postřeh něčemu.
1: Jo.
0: Ale jako ono to o vás
1: strašně moc vypoví.
0: Vypoví víc než hodinový pohovor s personalistou.
1: Já si myslím, že si to lidi jako moc ani neuvědomujou. Víš, že vlastně se teď propsal ten jejich charakter do pár fotek na Instagramu nebo pár příspěvků na Facebooku může vám to jako fakt bránit v tom, abyste nějakou dobrou práci získali. Jako.
0: No, takhle jako já si myslím, že to, že kdyby ty si šla na nějaký pohovor teďko, no. Jo, jako, a někdo ti prodal sociál, tak první věta bude, já myslel, že jste labrador.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku.

0: Michael Jackson na frekvenci 1, krátce před půl pátou.
1: No a krátce po půl páté budeme hrát o peníze, páč nás čeká poslední slovo.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
3: Hezké odpoledne. Pokud prezident Petr Pavel podá kvůli sporu o účast na summitu NATO v Ankaře kompetenční žalobu, bude se jí ústavní soud zabývat přednostně. Kauzu projedná mimo obvyklé pořadí, řekla dnes mluvčí soudu Kamila Abbasi. Na více než 2 hodiny dnes omezil dění v centru Brna u hlavního nádraží nález letecké pumy. Byly stovky evakuovaných, provoz na nádraží a železničním koridoru přerušený, odklonem jezdila i městská hromadná doprava. Pyrotechnik munici zneškodnil před 13. hodinou. Hostem presklubu dnes bude ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromír Hanzal. Jakub Weinlich se bude ptát na největší testování digidovedností v Evropě. A ptát se budete moste vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Stále počítejte s kolonou u Brna na dálnici D1, tvoří se při cestě od Vyškova dál směrem na Prahu. Aktuálně začíná už na 218. kilometru a končí až na kilometru 187. V opačném směru se pak zaseknete v menší koloně, která vás drží zhruba na 5 minut kolem 200. kilometru. No a stále ještě platí také hustý provoz, který je na pražském okruhu ve směru k letišti od 13. po 20. kilometr. Nepřehledněte taky nehodu na dálnici D10 mezi 33. a 34. kilometrem ve směru na Turnov. Je tam odstavené po nehodě dvojice automobilů. Tak šťastnou cestu.
1: Tak volejte 257-409-999, číslo sem k nám do studia.
0: Poslední slovo vás čeká, peníze na vás čekají, takže jedno jediné slovo a ty peníze budou vaše.
1: A že už tam jako není málo úplně, já si myslím, že kdyby se vám povedlo dneska trefit poslední slovo a získali jste jen tak mírnik stýrnik z 9000 korun, tak před prázdninama jako když najdete.
0: Tak držíme pěstě ještě předtím novinka od Richarda Krajča a Dominiky Aladžia.
4: Ahoj, tady je Richard Krajčo z kapely Krištof a tady je na frekvenci 1 naše novinka Půlnoční hřích. Písnička, kterou s námi naspívala Dominika Hláčka. Jo, a na podzim bude celé album.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak se nám dneska dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, kdo pak je tam?
2: Haló?
4: Slyšíme se?
2: No snad se. Ano, dobrý den.
3: Dobrý den, tak můžeme vidět vaše jméno?
4: Erika z Prahy.
2: Zdravíme. Eriko, my tady pro vás máme hypotetických 9000 korun, které mohou být i reálné, když uhodnete poslední slovo ve větě Pepy Vrtala alias Fotra na tripu.
3: Fotr na tripu a jeho věta.
2: Mimochodem, slyšela jste s ním rozhovor, když ho tady měli?
4: Ne.
2: Naši kolegové raní nedávno.
4: Bohužel ne.
3: No, ono to asi stejně k ničemu nebylo. Tam to slovo neříkal.
2: No, to nevadí, ale to povídání bylo velmi zajímavé a pokud jste ho neslyšela ani vy, ani třeba jiní naši posluchači, tak na webu frekvence1.cz je k poslechu.
3: Tak každopádně jdeme na to. Věta je připravená a my potřebujeme, abyste se trefila do konce té věty. Připravená?
4: Jasný. Ano, jdeme na to.
3: Zní to takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak tipujte.
4: Optimismus.
3: Tak pojďme zkusit, jestli je to slovo, které hledáme.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není. Není to
4: takové... pesimistická.
2: Takové hezké slovo.
3: Nebuďte. Moc děkujeme za pokus a se třeba někdy
2: naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: Všechno zlé je pro něco dobré, to znamená zítra ráno tam bude opět o 500 korun víc, 9,5 tisíce.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Na frekvenci na Ozzy Osbourne 4:45 a my se vrátíme k rannímu vysílání.
1: Ano, protože i dnes ráno měli naši ranní kolegové Lubka s Márou velmi zajímavého hosta, mimochodem hosta, který může za to svým způsobem, že jsem začal hrát divadlo profesionálně.
0: Ondřej Pavelka.
1: Já jsem totiž se tehdy pokoušel dostat se do divadla v Karlových Varech, kam se pořádal konkurs a on seděl v porotě. A byl prý proto, aby mě přijali.
0: No vidíš
1: no, a pak jsem s ním jednou hrál, on tam je hostoval potom ve Faustovi, hrál Fausta. A ta spolupráce s ním byla hrozně fajn, on byl hrozně příjemný.
0: Hele, hraje v novém filmu, který jde teď ve čtvrtek do kin. Mimochodem, my vlastně v souvislosti s touhle premiérou máme celý týden takovou pěknou soutěž.
1: Ano, ano, pozorně. Takže poslouchejte celý den Frekvenci 1. Nikdy nevíte, kdy to na vás bafne.
0: Nikdy nevíte, kdy to na vás přijde.
1: To je jiný film.
0: No, samozřejmě muselo být hlavním tématem tady ten snímek, musel být, ale padlo i spousta jiných zajímavých otázek.
1: Ano, protože on hraje v tom filmu otce Vladimíra Polívky. A kdy se poprvé setkal s Vladimírem Polívkou?
2: Poprvé jsem se s ním setkal, to nějak končil ten komunismus, myslím, že byl červenec nebo červen, to už si přesně nepamatuju, spíš to byl červenec a byli jsme někde, vím, že jsme byli někde venku, že svítilo sluníčko, že bylo teplo a s Bolkem Polívkou jsme vypili několik mnoho piv a nějakého.

0: o alkoholu, protože se Vladimír narodil. Takže já jsem zapíjel jako nově narozeného syna Polka Polívky, abych se stal po mnoha, mnoha letech jeho tatínkem, teda filmovým.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

posledních pocitů. Poskládám ještě jednu úžasnou chvíli, je to tím, že jsi tu. Možná tím, že kdysi jsme byli ty a já, my dva, dvě nahý těla, tak neříkám.

světla. Říkej si o mě, co chceš. Já jsem byl odekživa blázen. Nevím, co nechápeš, ale vrať se na zem.

0: A 17. hodina před námi, to znamená velké hlavy.
1: A ve velkých hlavách spousta skvělé muziky, třeba Nick Kamen bude.
0: Taky budou Guns N' Roses.
1: A nebo třeba The Beloved.
0: Oh yeah. A my opět zítra ve dvě.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 Kč 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Láďa Jakub, hezké odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Vláda dělá špinavou a pomstychtivou kampaň, tvrdí opozice. Padl výjimečný trest, muž půjde na čtvrt století do vězení a začíná samozběr česneku, odstartoval na východní Moravě. Opoziční politici si myslí, že by prezident Petr Pavel měl na červencovém summitu Severoatlantické aliance reprezentovat Českou republiku. Postoj vlády, která si ho účastí nepočítá, označili za špinavou kampaň nebo pomstychtivou politiku premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Kabinet po několika měsíčních sporech s hlavou státu rozhodl o složení delegace na alianční summit, kterého se má zúčastnit premiér, ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zuna. Pavel se k rozhodnutí vlády vyjádří v úterý odpoledne. Už dřív mluvil o podání kompetenční žaloby. Soud uložil výjimečný trest 25 let vězení Michalu Štrumfovi. Ten brutálně napadl staršího muže v jeho bytě v Praze a téměř mu odřízl hlavu. 29-letý Štrumf se k usmrcení svého známého i jeho následnému okradení přiznal. Hájil se tím, že muž ho předtím sexuálně obtěžoval. Štrumf si ponechal lhutu pro případné odvolání. Případem by se tak mohl zabývat ještě odvolací soud. Samozběr už se netýká jen jahod, třeba brambor, ale třeba i česneku. Na poli u Martinic na Kroměřížsku dopoledne začal letošní samozběr česneku. Zájem mezi zákazníky je velký. Jen za první hodinu od zahájení jich přijela víc než stovka. Farma ho uspořádala už po čtvrté. Úroda je kvůli suchu nižší než loni, kdy byla dobrá, říká pěstitel František Krajča.
6: Cenu jsme nechali stejnou jako v loni. Máme v podstatě 4 druhy, 2 francouzské odrody a 2 jako z Česka. Rusinka, Bětin, Sabagold a Terador. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi by řekli to stejný. Začali jsme v podstatě v obvyklým termínu jako v loni, i když bylo třeba v sucho, tak jsme si říkali, že to bude, může být posunutý ten termín, ale nebyl. Zdá se, že ta úroda akorát tak došla.
5: Česnek spole částečně vyorává břit zapřažený za traktorem. Lidé si pak poduraný česnek spole pozbírají. Nechají u pokladny zvážet a zaplatí. Kilo česneku snadí letos zájemci přejde na 100 korun. Stejně jako v minulém roce, taky tentokrát farma česnek pěstovala na necelém hektaru a sklidí z něj několik tun aromatické zeleniny. A je tu opět dobrá zpráva, jsme opravdu dobrými vinaři. 2 z 5 udělovaných titulů šampiona na mezinárodní soutěži ONO Forum ve Znojmě získali vinaři z Česka. Patří jim taky ocenění za nejlepší kolekci vín pro vinařství Volařík. ONO Forum je jediná soutěž v České republice, která se koná pod patronátem Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví. Naši vinaři získali titul šampiona bílých vín, kterým se stal Riesling Rýnský, pozdní sběr 2024 z vinařství z Dolních Dunajovic na Břeclavsku. Obhájci titulů fotbalisti Slávie zahájí novou sezonu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku Uherské Hradiště. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude hostit Liberec. Podzimní derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. Rozhodl o tom dnešní los v Praze na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace.
2: Frekvence 1.
4: Počasí.
5: Léto bude pokračovat i v úterý nad ránem. Místy může být i 20 stupňů Celsia. Odpoledne 30, a to na jihu Moravy. Jinde většinou do 27. A bude nejdřív jasno, přes den se objeví pár mraků, aby se k večeru zase vyjasnilo. Nejvíc oblačnosti s přeháňkou bude na českém jihozápadě, tedy v jihočeském a plzeňském kraji.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: D1 je stále zavřená od Ostravy na Brno. Je uzavřená na kilometru 264 po nehodě. Sjeďte na kilometru 258. Už tam je taky ale kolona. Pozor v Brně, Řečkovicích, na Hradecké třídě je taky bouračka, je tam roztrhaná pneumatika po ní. No a v Mostě pozor v Chomutovské ulici, u Oby na Kruháči je taky nehoda, nákladňáku s osobákem. Tak bezpečně dojďte s frekvencí 1, teď už velké hlavy.
7: Velké hlavy pozdravují.
8: Hello, hello, hello.
7: Jeden Američan Roy.
8: Ještě taková... on ho nepozdravil.
9: Já jsem posečau.
8: Ty jsi posečau?
7: Posečau.
9: Posečau, no.
7: Hele, během jeho života jednoho
8: Koho?
7: Američana, Roy se jmenuje.
8: Kolik váží?
7: Hele, podle mě už moc ne, protože ho 7x trefil za život blesk.
9: Nekečej.
7: Všecko to přežil.
8: Naopak. Podle mě musí vážit hodně, být hodně veliký, že se trefí ten blesk.
9: A 7x není to moc.
7: Hele, pravděpodobnost je tak malá, že je samozřejmě zapsán v Guinnessově knize rekordů.
8: Hele, tak počkej, tak to na úvod pro toho Amíka. 7x. No nic, tak co budeme řešit, pánové?
9: Tak máme třeba dneska den polipků.
8: A? Já vím. Velké hlavy, frekvence 1. A začneme s dnem cibulových kroužků.
7: Máte to rádi, cibulové kroužky?
8: Moc ne, je no, to moc chutná.
7: Je to nejčastěji podávaný pokrm jako předkrm nebo příloha. Odkud myslíte, že pochází?
8: Francie.
7: Tak hele, je to prasárna, tak je, to rovnou
8: takže,
7: řekněte.
8: Takže Německo.
7: No zas až taková ne. Takže je to z Ameriky. Má víc kalorií pochoutkový salát nebo cibulové kroužky?
8: No, cibulové kroužky.
9: Ne,
8: jako to je ten trojobal.
9: Tam je majonéza.
7: Kroužky mají o půlku víc kalorií než vynikající, skvělý, pochoutky, úžasný, s rohlíkem nejlepší pochoutkový
9: salát. Já ale furt nevím, co jsou cibulový kroužky.
8: No to jsou, prosím tě, normální kroužky. Představ si cibule.
9: No, nakrájím na
8: Znáš kroužky. Ten for, veduje na kroužky.
9: Jo, no, to je tak, no,
8: a ty je obalíš v trojobale.
9: Jo, takhle já
7: třeba se to dává i do burgerů.
9: Vy jste, aha. Já myslím jako, že normálně jenom, když si udělám chleba se sádlem a nakrájím si na to kroužky.
8: Musíš cibulový kroužky.
7: To jsou dietní tyhle ty.
9: Jo, rozumím.
4: Velké hlavy. Jana a

0: Ve velkých hlavách teď budeme typovat narozeniny slavné osobnosti.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Řeknu vám 4 filmy, ve kterých ta osoba hrála a vy mi povíte, kdo dneska slaví, jo?
3: Dobře.
2: Sofinina volba, Madisonské mosty, Ďábel nosí Pradu a moje milovaná Mamma Mia.
3: Meryl Streepovou!
2: 77 let!
0: Ani teď jeden film jsem neviděl.
2: Škoda.
3: Ďábel nosí Pradu má dvojku teď.
2: Mamma Mia má už dvojku dávno.
3: Mě moc nebaví, tyjo, Mamma Mia.
2: A Madisonské mosty, ty, to je taková
3: romantika.
2: Ale
3: to si musím pustit, to si musím připomenout, protože to je film, který trvá asi 3 hodiny, ne?
2: No a Sofinina volba, tyjo, teď to se...
3: To si čet, podle mě. To si čet.
0: Ne čet, mě to nebaví tyhle věci.
2: Ale teď se to ne používá i jako, že tohle byla v mém životě Sofinina volba. To už
0: já to používám jinak, já se dám něco k pití a pak řeknu, tohle byla v mém životě velká chyba.
2: A za to dodáš, Mamma Mia!

0: Den typků. Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Jaký myslíte, že je rekord v líbačce? Typněte si to na hodiny.
2: Jazykem?
1: Ne, nebo prostě jenom jako polibek.
3: A tak jako, že mají dva u sebe rty, jo?
1: Ano. A jenom si to zkuste představit, jak dlouho byste to třeba vydrželi vy?
3: 8 hodin.
2: Jo, tohle šílíš.
1: No počkej, tak je to světový rekord.
3: No takže 8,5.
2: Ne, 2 hodiny.
1: No tak nápověda. Je to ještě navíc v Thajsku. Jo. Přidejte, hrozně přidejte.
3: Jo, co to je? Jo, takhle. Takže o 16 hodin.
2: Jo, hodně abych přijel.
1: 58 hodin, 35 minut a 58 vteřin. Podle pravidel si nesměli sednout a celou dobu se museli objímat.
3: No.
1: A to i v případě, že se společně vydali na záchod.
3: No a pozor, to není tak, že si dávali jenom takhle pusu. Ale oni se museli skutečně líbat. Jako nemuseli tam hrát roli ty jazyky, ale museli prostě...
1: Akorát jako v určitý moment přece přišlo to, tak jako líbáš nebo tlačíš?
2: Na to nemáš myšlenky.
3: Jak tlačíš?
2: Jako kají, ne?
1: Šli spolu i na záchod.
2: A na to nemáš myšlenky, protože jsi tak vzrušený.
1: Po 58 hodinách, ty pak to ani
2: dál. A ty museli mít pysky potom.
3: Ty krás!
1: Já vám říkám, že nejlepší si tyhle věci představovat.
3: Já bych do rádia použila asi spíš výraz rty.
0: Jak se do rádia volá, tak se z rádia ozývá. Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit? Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit? Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte? Stáhněte si aplikaci Frekvence 1. Nahrajte vzkaz. A už jsme v kontaktu. Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok.

0: Já jsem si vždycky přál jet v Orient Expressu, ale prej je to tak strašně drahý.
1: Já bych taky jel.
2: Ale hlavně je to tak strašně rychlý, že z toho nemůžeš
0: nic. Ne, to není tak rychlý, to je
1: to jedeš několik dní, jo. Krásný.
2: Jak to vždycky říkáš?
0: Rumcajda.
1: Tak o Orient Expressu to bude za chvilku.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Dálnice D1 je stále uzavřena směrem na Prahu u nehody na 254. kilometru. Policie provádí odklon dopravy na kilometru 258, ale tam už je kolona na 15 minut. Bez držení to máte u nehody na 34. kilometru D10 na Turnov. A v levém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta také na Pražském okruhu směrem na Běchovice na kilometru 60. Ani tady to výrazněji nespomaluje, i tady buďte opatrní. A nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova mezi 218. a 196. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Velké hlavy Frekvence 1.
1: A teď budeme, vážení posluchači, do hloubky, které dvě metropole spojovala původní trasa vlaku Orient Express. A protože Mikeš pamatuje, když to vyjíždělo, no, tak nám to řekne.
0: Já vám řeknu, kde to bylo. Jelo to přes Záhřeb.
1: No jasně. A tam to vyhodilo turisty.
0: Bylo to v Turecku.
1: Ano, jdeš na to dobře.
0: Fakt, bylo to v Turecku začali a bylo to v Turecku možná to nevím kde, ale končilo to v Paříži.
1: Hele, seš jenom opačně, protože to začínalo
2: v Paříži. Je to jedno. Odkud kam jedeš?
1: No, on to odsouval.
2: Jo, takže
1: začalo to v Paříži a končilo to v Konstantinopolu, tedy v Istanbulu.
2: Teda ty jsi dobrý.
1: No hele, ti říkám, že to pamatuje.
0: Já jsem tam promazával kola.
1: Tenkrát na to koukal, že jo, na ČT2 to vysílali.
2: A já jako dcera nádražáka bych to měla vědět.
0: Nevíš.
1: Byl to rok...
2: Kolikátej?
1: Byl to rok 1883.
2: No, tak to nemůžu vědět.
0: To byly časy.

0: Poslouchej. Blázen by se byl,
1: kdy bys pro ně žil. Aha. On byl chovanec tam.
0: Tak je to písně, že?
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Hokejový brankář Lukáš Dostál, který je fakt dobrý, tak má dneska narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: On by se mohl jmenovat spíš Nedostál, že jo?
0: No, Nedostál, a pak Dostál a vyřadili ho ze Stanley.
2: Má dneska 26, je starší Lukáš Dostál nebo herní konzole Xbox?
0: Co to je?
3: Tyjo, taky ne. Xbox je nějaká taková ta kravina, co tě uvězní na gauč na 70 tak hodin v kuse.
2: Xbox je, jestli se nepletu, od Sony a pak je třeba Nintendo.
0: A není to Kickbox? Nepleteš si
3: to? Ne. To je prostě hra, že jo? Sedíš doma na gauči.
0: Asi to bude mladší, než Dostal.
2: Je to konzole a do toho se strkají hry.
0: Tak do konzole se strkají záclony.
2: Ale Mikej je v té generaci, když mu někdo řekne, podej mi tu konzoli, tak on fakt přinese záclony.
0: No jistě, že.
3: Tak prosím tě, Dostal bude určitě samozřejmě mladší.
0: Mladší?
3: No.
0: Ne, ale starší, já jsem řekl starší.
3: Ale já říkám mladší.
0: No já, no.
2: No vidíš to, on se v tom nevyzná.
3: A ví to, jo.
2: Ví to, no. Lukáš Dostal má dneska 26 let a první Xbox přišel před 25 lety. Pojďte si zahrát.

0: Tahle myšlenka je v zásadě ekonomického charakteru a jestli ji nepochytíte během pár vteřin, nechte to bejt.
1: Dobře.
0: Taky vám někdy zbývá hodně měsíce na konci peněz?
2: No. Nechávám to bejt.
1: Mějte se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
3: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
6: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
7: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
3: Říkají mu Radio Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Láďa Jakub.
9: Krásný večer. Vláda schválila národní akční plán pro duševní zdraví na roky 2026 až 30. Materiál na vládu předložil předseda Andrej Babiš a národní koordinátorka politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Tak připravovanému dokumentu už dřív řekla, že prioritou bude prevence na školách a vytvoření dostatečné sítě služeb. Když se lidé dostanou do krize, aby péči dostali hned, protože tu máme extrémní čekací lhůty, dodala. Říčany u Prahy a taky další města ve středočeském kraji pokračují v odstraňování škod po víkendových bouřkách. V Příbrami pracovníci vysoušejí budovy, zjišťují, které objekty a silnice je potřeba opravit a likvidují popadané větve a poškozené stromy. Některé ulice nebo oblasti zůstávají uzavřené. V Říčanech u Prahy dnes krizový štáb města naplánoval opatření, která by měla v budoucnu následky bleskových povodní zmírnit. Karviná ve Slezsku chce proměnit zimní stadion v multifunkční sportovní areál. Zastupitelé na svém dnešním jednání schválili 5milionovou dotaci na zpracování studie budoucí modernizace. Stadion byl postaven v 70. letech a technologicky je už zastaralý. Hostem presklubu Frekvence 1 bude za okamžik ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromír Hanzal. Jakub Weinlich se bude ptát na největší testování digidovedností v Evropě. No a ptát se můžete i vy, telefon znáte pro jistotu 257-400-39.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
9: Léto bude pokračovat i v úterý nad ránem. Místem může být 20 stupňů Celsia, odpoledne pak 30, a to na jihu Moravy, jinde většinou do 27. A bude nejdřív jasno, přes den se objeví nějaké mraky, aby se k večeru zase vyjasnilo. Nejvíc oblačnosti s přeháňkami bude na českém jihozápadě, tedy v jihočeském a plzeňském kraji.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
9: Dobrá zpráva přišla z D1, u Kroměříže od Ostravy na Brno je už plně průjezdná, tak ať vám to dal, dobře, jedem teď už Preskup a Jakub Weinlich.
3: Frekvence 1 Preskup, Jakub Weinlich a host.
10: No a dnes si řekneme něco víc o naší digitální gramotnosti. Ve studiu už je se mnou Jaromír Hanzal, což je ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT a členem představenta Digital Europe. Vítejte, hezký podvečer.
11: Dobrý den, moc díky za pozvání.
10: Začnu možná trochu filozoficky, nebojte se, že nás digitální svět jednou zahubí?
11: Nebojím, jinak bych nemohl dělat to, co dělám.
10: Čem nám pomáhá a v čem se ještě máme co učit, aby nám pomáhal?
11: Šetří nám práci už v podstatě 70 let. Určitě si pamatujete ten film o tom, jak počítali za druhé světové války ty dámy, vlastně ty výpočty pro některé ty úkoly národního jako významu. Je to automatizace počítání, tak jako vlastně dnes, když to mu optikou té umělé inteligence, o které se určitě budeme bavit, ale není jako ona jediným tématem. Důležité jsou i ty základní digitální dovednosti, tak ona si toho spoustu pamatuje, spoustu toho spočítá, spoustu toho zjednoduší a my se můžeme pak soustředit na tu důležitější práci.
9: Pojďme se podívat na to, jak jsou na tom s tou IT gramotností, s těmi dovednostmi vlastně Češi. Já když se podívám například na svého 16-letého synovce, 19-letou neteř, tak mám pocit, že nás tak trochu strčí do kapsy. Ale skutečně všechno tak dobře ovládají?
11: Ovládají dobře to, co je baví a v čem vidí třeba propojení se svými kolegy, takže to jsou dobří, nebo rádi si prostě sdílejí informace digitálně, nebo jenom už digitálně. A my tím, že děláme to, vy jste to pojmenoval největší evropské testování digitálních dovedností, děkuju moc, že jste tohle slovo použil, tak my celkem dobře každý rok otestujeme v Česku 50-100 tisíc těch žáků, studentů, stejně jako naši kolegové na Slovensku, Maďarsku, v Polsku, takže vidíme celkem podrobně, co oni umí a neumí. A je spousta věcí, které oni neumí. Třeba kancelářské nástroje, to znamená, oni nejsou tak dobří v těch tabulkových procesorech, v tom psaní to, co nám připadá samozřejmě pro práci, tak oni v tom často dost propadají.
9: Vy už jste to trošku nastínil, protože testujete, necháváte testovat žáky, studenty, kantory a tak dále. Jestli se nemýlím, tak název toho projektu je IT Fitness Test letos 2026. Česká republika se k němu připojila před tuším 4 lety, jestli se tomu nemýlím.
11: Je to vlastně čtvrtý český ročník IT fitness testu.
9: Pojďme ho představit. Co to je, koho a jak vlastně testujete?
11: Testujeme učitele, to jste říkal správně, my spolupracujeme s učiteli a součástí toho mimo jiné je, že oni sami si ten test dělají a pak je test pro žáky základních škol a žáky středních škol. Každý má trochu jinou obtížnost, zaměřuje se na podobné okruhy, kterých je několik, namátko je to třeba kybernetická bezpečnost, aby pracovali bezpečně s informacemi, je to strašně důležitá věc. Právě spolupráce a kolaborativní nástroje, ty kancelářské nástroje a potom pokročilé dovednosti, což je takové třeba jednoduché programování, to už je spíš u těch středoškoláků, které už jim pomáhá třeba se směřovat pro další studium nebo i pro práci.
9: Vidíte tam nějaký generační propad nebo respektive propast mezi těmi generacemi? Co vám to ukazuje, když porovnáváte například to testování těch žáků, studentů a případně těch kantorů?
11: Kantoři jsou naši parťáci, je samozřejmě, oni někdy sami zjistí, ten test je docela těžký, takže oni někdy sami zjistí, hodně bývají překvapení, my máme hotlinku, občas někde najde někdo i moje telefonní číslo, takže celkem jsem v kontaktu i s tím životem toho testování, jak říkám, jsou to vlastně desítky tisíc lidí, takže těch kontaktů je vlastně dohromady docela hodně. Oni jsou někdy zaskočení, že nemají třeba z toho 100% z toho testu a viní z toho někdy ten test, ale v zásadě pro nás je to příležitost s nimi otevřít debatu a spousta těch učitelů vlastně se stává našimi ambasadoři, oni pak obsluhují ty třídy a berou to jako výzvu a sami se s tím třeba jako dál dovzdělávají, takže myslím, že to funguje super.
9: Jaké jsou tam otázky typu?
11: Otázky, vlastně ten test testuje digitální dovednosti, není to znalostní test, to znamená vy si v tom zadání koukáte vlastně do obrazovky, kde vám vyskočí nějaký úkol a vy máte ten úkol splnit. A splnění toho úkolu probíhá tak, že vlastně vy se vypravíte někam na internet, můžete použít vlastně všechny nástroje, které jako máte k dispozici a v rámci té výpravy na internet použijete některé nástroje, které jsou k dispozici, které si třeba sami dohledáte a pak se jejich použitím vyřešíte tu úlohu a zaškrtnete tu správnou odpověď.
9: Kde se můžu přihlásit k tomuto testu?
11: K testu se můžete přihlásit na itfitness.eu, itfitness2s.eu a je k dispozici zdarma pro všechny, kdo se přihlásí, ať už jsou třeba ze škol, anebo pro širokou veřejnost.
9: Říká v dnešním presklubu na Frekvenci 1 Jaromír Hanzel.
3: Frekvence 1 presklub. Jakub Weinrich a host.
9: Připomenu, že Jaromír Hanzel je ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT a ptát se ho můžete dneska i vy, a to na telefonním čísle 257 400 a 39. Pane Hanzele, než se nám dovolá případně první posluchač nebo posluchačka, skoro se mi nechce uvěřit tomu, že 44% Evropanů nemá ani základní digitální dovednosti.
11: Tak ono, můžete začít ještě od jiné statistiky, je pořád jako relativně podstatné procento, není to velké procento obyvatel, je to 10-15%, ale obyvatel, kteří nemají internet, vůbec nejsou, jsou offline. Takže to je první část té vaší velikosti, nebo té vaší skupiny a pak ti další to používají třeba okrajově, doplňkově, umí udělat ty základní úkony, ale bývají zmatení, jakmile prostě se dostanou do činností, které vyžadují propojení třeba dvou, tří věcí dohromady a nějakou digitální znalost. Takže skutečně ten počet těch lidí, kteří by se mohli zlepšit v těch digitálních dovednostech, je fakt velký.
1: Jsou to starší nebo mladší ročníky většinou spíš? Umíte to?
11: Jak říkám, tím, že z toho testování víme, že i ti mladší mají spoustu rezerv, takže nechtěl bych to takhle stavět. A záleží na tom, prostě dneska se daří těm, kteří dokážou postupovat v tom celoživotním vzdělávání. A u těch dospělých v Česku je trochu problém, že to celoživotní vzdělávání vlastně absolvuje relativně malý počet lidí. Takže pak můžou v něčem mít nedostatek, jako třeba v těch digitálních dovednostech.
1: Velkým tématem bezpečnosti i v pracovním prostředí je také stále častější zapojování AI, inteligence, umělé inteligence. Jak se to daří kloubit? Vím, že ještě tomu nebylo tak dávno a byla u řady lidí jakási nevole. Dnes už pomalu zjišťujeme, že IT může být i v podstatě dobrým pomocníkem.
11: Děkuju za tu otázku. Já jsem v nedávné době jsem vedl školení pro vlastně skupinu právníků, jako hodně vzdělaných lidí, kteří měli takovou lehkou nedůvěru k tomu nástroji, který jsme společně jakoby tam zkoušeli používat. A vlastně já jsem si pak všimnul, protože jsem jakoby viděl do toho jejich nástroje, že ten jeden z těch účastníků toho kurzu to pak hodně používal ten druhý den. A já říkám, Jakube, to je zajímavý, že se do toho tak pustil, a on mi na to odpověděl: já jsem si myslel, že to bude dělat práci za mě, a až teďko mě napadlo, že ono mi to bude pomáhat s tou, co já mám udělat, a je to úplně super. Takže myslím, že je to otázka prostě těch dovedností, jako to i vysvětlit, že to člověku může pomoct, aby se mu lépe pracovalo.
1: Bojí se lidé? Protože často slýchávám například věci, jo, kdo ví, kam to vlastně posíláme ta data, která chceme nějakým způsobem prověřit, nebo kdo nás kde sleduje, kdo je na tom druhém konci a tak dále. Jak jim to vysvětlovat?
11: Ale Češi se obecně nebojí zkoušet novinky, platí telefony a platí hodinkami a vším možným už od začátku. Často máme jakoby nejrychlejší nábor těchto nových technologií, takže Češi rádi zkoušejí, víme, že jsme národ hračičku. A co se týče samozřejmě toho, kdo ta data vlastní a kde jsou uložená, tak jsou k tomu diskuze, které se, řekl bych, mají celoevropský rámec a nejsou dořešené. A řekl bych, je na každém, jak prostě si k tomu přistoupí. Máme svobodu, stejně tak jako prostě máme auta a každý někdo může mít rád tuhle tu značku nebo jinou značku, tak si může vybrat i nástroje, které mu vyhovují, kterým třeba důvěřuje, že jsou bezpečné, ale to, že jsou třeba nějaké problémy, neznamená, že bychom zavrhli automobilismus, když jsou autonehody, tak stejně tak s AI nebudeme zavrhovat umělou inteligenci, byť samozřejmě rizika má.
1: Ta umělá inteligence, jak už jsem říkal, stále víc a víc nám proniká do těch životů soukromých, ale dá se říct, že především těch pracovních. Ty obavy pomalu už přecházíme, ale kde vzít to odhodlání a vlastně nějakým způsobem se třeba i v této oblasti dovzdělávávat? Je nějaká takováhle možnost?
11: Vyzkoušet to je nejjednodušší odpověď. Zase vlastně je to něco třeba, čemu my už se věnujeme, protože AI v práci, umělá inteligence v práci je naprosto zásadní téma pro celé Česko. My zase v nějakém mezinárodním měřítku řešíme teďko projekt, který se jmenuje AI Works for Europe, který právě má pomáhat těm, kteří se v tom třeba úplně dobře necítí v těch digitálních dovednostech se zdokonalit, vyzkoušet si to, osahat si to, a vlastně máme k tomu kurz, který je zdarma, který už zase běží, a teďko zase budu odříkávat složitou doménu, tak snad to řeknu správně, ale je to aitraininghub.eu, aitraininghub.eu, a tam, když se vlastně diváci a posluchači zaregistrují, tak si můžou udělat kurz, který je relativně dlouhý, vlastně trvá až 8 hodin, ale na konci dostanou mezinárodní certifikát, který říká, co se vlastně naučili a nenaučili. Můžou to využít v práci nebo kdekoliv jinde.
1: Co tam všechno začnou zkoušet? Kam je to všude navede?
11: Ten kurz má asi 7 kolegové, tomu říkají, těch pracovních okruhů. Ten první z nich je úplně vyzkouší si napsat tu zprávu do toho chatu, do toho jako diskuzního rozhraní, kde se začnou s tím strojem bavit. Takže od toho úplného základu přes třeba zobrazování dat, to je strašně jakoby dobrá funkce umělé inteligence, že máte různé věci, to můžou být třeba Moje maminka ráda pěstuje, má ty zelené prsty, takže ráda pěstuje různé rostliny a já jsem jí třeba pomohl udělat návod na to, jak u nějaké konkrétní rostliny, která blbě roste v tom skleníku, krok za krokem, kdy to má zalévat, kdy to nemá zalévat. Ona to všechno jakoby měla někde sepsané, ale my jsme to přeložili prostřednictvím toho nástroje, který je v tom testu, do jednoduchých obrázků, který ona by si to přečetla stejně, ale takhle to má připnuté na nástěnce a už jí to teda vykvetlo, takže to jsme měli první úspěch a ten test, nebo to testování končí, já tomu říkám jednoduché programování, kolegové tomu říkají, já tomu tak neříkám, ale prostě naučíte už ten stroj, aby třeba za vás něco udělal.
1: A ono je také potřeba umět s umělou inteligencí dobře komunikovat. Volit správný jazyk, volit správná slova a tak dál. Jak na to?
11: Nejlepší způsob, jak na umělou inteligenci, je zeptat se umělé inteligence, co jí nejvíc pomůže. Samozřejmě je důležitý třeba ten detail toho, co po ní chceme, neříci jim jenom, jak se dostanu do hospody, kdybychom ji zrovna chtěli používat na cestu, na to asi lepší navigace, ale jak se dostanu do hospody, jsem v Liberci, jak se dostanu do hospody, která je do 10 minut chůze ode mě. A dostanu mnohem lepší jako na tuto otázku odpověď, než kdybych se zeptal jenom obecně. Takže je důležité přemýšlet o těch drobnostech a detailech, protože ona je jenom nástroj, ona je jak motor, ona nic neví a všechno, co my do ní vložíme, tak se nám vrátí v lepší odpovědi.
1: Ale na druhou stranu zase také ověřovat. Protože ne všechny informace, které dohledá na internetu, musí být aktuální, musí být pravdivé, musí být z těch dobrých zdrojů.
11: Možná jsem vás špatně navedl na to vyhledávání, protože na to je samozřejmě spousta jiných nástrojů, než vlastně umělá inteligence. A co se týče toho ověřování, tak to platí obecně s jakýmikoliv zdroji. Můžete si jako vyzkoušet, že pošlete dvě umělé inteligence proti sobě, že si vezmete, co vám řekne jedna a necháte si to ověřit druhou. A obecně ověřovat informace vždycky prospívá člověku a společnosti.
1: Jaromír Hanzal je dnes hostem Presklubu na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinrich a host.
1: Zajímá mě ještě jedna oblast. Vy dlouhodobě odmítáte zákaz používání mobilních telefonů na školách, což je teď téma, které aktuálně zvedl mimo jiné premiér Andrej Babiš. Od školního roku, který začne v září 2027, by chtěl zakázat používání mobilních telefonů během výuky, a to i o přestávkách. Vy, jestli se nepletu, jdete proti proudu. Vy byste tato nařízení, respektive tento zákaz nevydávalo.
11: My, když to, děkuju za aktuální otázku, když to otočím zpátky, pro nás ta technologie, prostě ten mobilní telefon není telefon. Ano, dá se na něj telefonovat, ano, dá se na něm dělat kde jaká blbost, ale je to dneska mobilní, kapesní, osobní průvodce člověka, který mu může pomoct v řadě životních situací, ať už jsou to třeba situace nouzové, na to je to taky dobrý, a máme tam různé prostě těch aplikací, těch užití té technologie, je prostě celá řada a vypíchnout z toho tu jednu negativní, to znamená, že to může narušovat ten vzdělávací proces, aspoň z pohledu těch, kteří to prosazují, tak z našeho pohledu je to zákaz, je to prostě, není to ta cesta, kterou my si myslíme, že by se ta společnost měla vydat, čistě proto, že s tou technologií ty žáci a studenti experimentují, vymýšlejí s ní spoustu věcí a může se jim to hodit do budoucna i v pracovním životě. A my, když jim omezíme ten čas, jako který to můžou využít, spousta našich kolegů učitelů dělá i IT fitness test přímo na telefonech žáků, není to problém, takže je spousta učitelů, který proto má fantastický pomůcky, jak ty žáky vtáhnout do výuky a my jim je najednou stáhneme na ty školní zařízení.
1: A jak na to tedy aby se naplnilo to, co politici chtějí a zároveň dětem ty mobily třeba mohly zůstat a využívali je tak, jak je využívat mají, anebo je dokázali nevyužívat, kdy je využívat nemají, tak, aby zůstali třeba v té hodině, kde je nepotřebují, aby zůstali třeba v faktovkách.
11: Myslím si, tak já jsem bývalý učitel, takže myslím si, že vždycky je to otázka samozřejmě i na toho učitele, jak dokáže v té hodině nebo prostě v tom daném momentu ty žáky namotivovat, aby to nevyužívali, anebo třeba to přímo do výuky zapojit, takže myslím si, že těch nástrojů je celá řada. Tohle je prostě celoplošný zákaz, který vychází z nějaký, jako zase nejsme jediný stát na světě, kde se to řeší, takže ta diskuze, řekl bych, je asi celosvětová. Samozřejmě jsou otázky spojené s tím soustředěním a s tou rychlostí toho obsahu, který třeba ty děti konzumují, takže myslím si, že je taková snaha. Někdo říkal, slyšel jsem to v nějakém podcastu, že vlastně dneska tím, že ta AI má znalosti, tak se naučíš to, co si jakoby ošaháš jakoby v ruce, takže s tímhle by to třeba mohlo pomoct, ale na druhou stranu nesmíme zanedbat ten čas, který ty děti můžou věnovat rozvoji digitálních dovedností.
1: Díky moc, že jste byl dnes hostem Preskubu na Frekvenci 1.
11: Díky za pozvání.
1: Tolik tady Jaromír Hanzal, ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v oblasti IT. A od mikrofonu se loučí také Jakub Vojna.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
14: To nejlepší z muziky.
3: Z každého

0: to poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2003. Gratulujeme.
2: Hezký podvečer vám přeji, máme pondělí 22. Doufám, že vám všechno sedlo po víkendu. Svátek má Pavla, máme tady ty nejdelší dny letošního roku a doufám, že je s vámi hodně radostí. Já bych s dovolením taky nějaké rád přidal za chvilku Bon Jovi a Tomek je ten, projedeme celý dnešní den a samozřejmě budu lákat na ten roztopený týden, který je před námi. Jsou tu Miraj, Chci tančit.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.
3: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách,

Keep the Faith, byli Bon Jovi, minutu po půl sedmé. Myslím, že tady máme velmi zajímavý týden, takový týden přesunů, protože už se bude odjíždět na prázdniny, někam na léto, do toho tady máme v pátek vysvědčení. No a do toho taky pořádná horka, chystejte se, protože od středy a hlavně prý ke konci týdne půjdou teploty opět výrazně nahoru a na řadě míst se mohou zastavit až na hodnotách kolem 36 stupňů Celsia. Co je zajímavé, tak to, co bylo dnes, případně zítra, tak to je takové menší ochlazení před středou, kdy zase teploty půjdou nahoru. No a co je zajímavější, tak ani po příští neděli zatím prý modely nenaznačují výraznější ochlazení. Naopak ukazují pokračování velmi teplého až tropického počasí po víkendu s občasnými přeháňkami. Také celý týden bude hodně rozpálený a vzhledem k tomu, že to je vlastně finish do prázdnin, tak je tady pro vás taky hodně povinností a možná i starostí, tak to zvládněte. A my vás pozveme už za chvilku na Radiokemp, úplně první, který tady bude 8. července. Teď Mr. President, divoký Bill, anebo Blight, a tady je Taylor Swift.

0: Lední a prázdninové Coco Jumbo na frekvenci 1, to byl i mistr prezident. K létu u nás patří Radio Kempy a to už několikátou sezónu a ten první je tady za pár dnů, 8. července pro vás startujeme naši celoprázdninovou štaci v kempingu Rožnov pod Radhoštěm. Prověřené místo, hezká adresa, na místě spolu s námi budou opět a Radeček. Já jenom připomínám, že pro všechny Radio Kempy je stejné, že vždycky začínají ve 14 hodin a od 19. do 20. se můžete těšit na živý koncert našeho hudebního hosta. Takže poprvé s námi 8. července opět a Radeček Trio a postupně Pokáč, Michal Hrůza, kapela Hrůzy, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende a taky Marpo s námi. Všichni budou o letošních prázdninách, těch adres je hodně, my vám je rádi budeme připomínat. Vidím tady Camping Lipno Modřín, Camp Strážnice, Camp Pohoda a mnohé další adresy. Určitě na Vranovské pláži budeme, tam je skvěle. Takže ten první radiokemp startuje ve středu 8. července a bude další následovat každou středu až do 26. srpna. Tak se na vás těšíme a samozřejmě to pojedeme živě přes rádio, jak vždycky říkám. Za chvilku spolu s Láďou nové zprávy a před nimi taky Eliša Kýsa nebo Slza Bouře.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Alphavel, dáme si nové zprávy už za chvilku a po nich taky Hanson. Zpívat tam bude i Kateřina Marie Tichá. A nebo Queen Radio Gaga.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Láďáku.
5: Přeju vám krásný letní večer. V České televizi chtějí dál stávkovat. Máme tu další tropický týden. O víkendu bude 37 stupňů. A někteří Češi špatně pracují s umělou inteligencí. V presklubu Frekvence 1 radili, jak na ní. Stovky zaměstnanců České televize oděných v černém se v poledne sešly před budovou zpravodajství na Kavčích horách v Praze k protestnímu shromáždění. To bylo součástí 24-hodinové výstražné stávky proti změně financování ČT a Českého rozhlasu. Tu pořádá iniciativa zaměstnanců veřejnoprávně za podpory odborů. Jestli vláda Andreje Babiše bude dál pokračovat v prosazování změny z poplatků na financování ze státního rozpočtu, jsou organizátoři protestu připraveni dál pokračovat. Redaktorka zpravodajství České televize a členka stávkového výboru iniciativy veřejnoprávně Eliška Záleská k tomu dodala.
6: Víme, že pokud budou pokračovat v prosazování jednoho z těch dvou návrhů, nebo obou těch návrhů, tak chceme přiostřit, chceme udělat něco dramatičtějšího, něco většího a bereme tohle jako takový první krok, který bychom doufali, že bude poslední, ale my spíš předpokládáme, že budou potřeba další, o kterých budeme diskutovat i s rozhlasem, protože je pro nás důležité, aby jsme byli jednotní jako obě instituce dohromady a taky s našimi odbory.
5: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně se bojí, že změna financování oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby. Česko vstoupilo do dalšího tropického týdne. O víkendu vystoupají teploty místy až k 37 stupňům Celsia. Dnes i v dalších dnech znovu hrozí bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi a aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu. Měsíční

0: Výhled meteorologů předpovídá v tomto týdnu extrémně nadprůměrné teploty. Později se budou přibližovat k běžným hodnotám a dál se bude prohlubovat sucho. Češi rádi používají umělou inteligenci, už k čemukoliv. Jak ale na ní? Podle ředitele Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromíra Hanzala je potřeba se jí ptát na cokoliv podrobně.
1: Nejlepší způsob, jak na umělou inteligenci, je zeptat se umělé inteligence, co jí nejvíc pomůže. Je důležitý třeba ten detail toho, co po ní chceme, neříct jim jenom, jak se dostanu do hospody, kdybychom ji zrovna chtěli používat na cestu, na to asi lepší navigace, ale jak se dostanu do hospody, jsem v Liberci, jak se dostanu do hospody, která je do 10 minut chůze ode mě. A dostanu mnohem lepší jako na tuto otázku odpověď, než kdybych se zeptal jenom obecně. Takže je důležité přemýšlet o těch drobnostech a detailech.
0: Celý Pressklub si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Cenu města Uherské Hradiště za rok 2025 dostane spisovatel, novinář, publicista a folklorista Jiří Jilík. Spolu s nimi ji obdrží také Uhersko-Hradištské středisko Junáka, pojmenované Psohlavci. O udělení ocenění rozhodli zastupitelé města ve Zlínském kraji. Laureáty navrhuje speciální komise. Následně rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu. Na cenu byli nominováni 4 lidé a skautské středisko. Víc k tomu říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
2: Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že cenu města za loňský rok obdrží dvě osobnosti, jedna fyzická, druhá právnická. Tou fyzickou je pan doktor Jiří Jilík, což je významná osobnost kulturního dění nejenom v našem městě, ale řekl bych na celém Slovácku a širším okolí. Tou právnickou osobou je zapsaný spolek Junák, český skaut, středisko Psohlavci. To je taktéž významná instituce, která v našem městě působí řadu let a podílí se na výchově mladé generace.
0: Za rok 2024 dostali cenu knihovnice Miroslava Čápová a Hana Hanáčková. Na přelomu tisíciletí byly u nápadu a zrodu Noci s Andersenem, při které děti nocují v knihovnách, aby mohly naslouchat čtení pohádek.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Česko vstoupilo do dalšího tropického týdne. O víkendu vystoupají teploty místa až k 37 stupňům Celsia a dnes i v dalších dnech, ale pozor, znovu hrozí bouřky.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Opatrní buďte na Moravě v Brně, nehoda v pravém jízdním pruhu je na příjezdu do moravské metropole od Bratislavy po československé D2, no a kolony jsou na D1 od Vyškova na Brno od 210. po 196. kilometr, tak přejeme pevné nervy. No a třeba na cestu, nebo třeba ke grilování na zahrádku vám dál bude hrát Milan Bílek.
4: Ano, budu s vámi grilovat i po 19. hodině. Jdeme na to a za chvilku je tady Ondra Pavelka. Bylo to skvělé povídání po ránu, ten byl naším dnešním hostem, znamenitý herec, a Ondru nově můžete vidět v komedii Po večerce. Taky o tom v tom ranním povídání, vrátíme se k tomu. No a teď Hansen, Eva Max nebo Pěta Radeček a Hory.
3: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Mbapp, to byly Hansen a to bylo velké show svého času. Dorazili tři sourozenci, měli Mbapp a všichni z toho byli úplně jako paf. Byla to velká jednička v polovině 90. let. Máme 15 minut po 19. Slíbil jsem vám kousek dnešního rána. Dorazila velká herecká, no skutečně legenda, to je Ondřej Pavelka. Vy ho můžete nově vidět taky v komedii Po večerce. No a ve filmu stvárnil otce postavy Vladimíra Polívky a na jejich spolupráci vzpomíná samozřejmě s úsměvem. My jsme se ho přesto ptali, kdy on byl naposledy v kině, jestli tomu vlastně holduje nebo ne.
1: V kamenném kině? Co to bylo? Ty jste mě zaskočil. Ty jste mě hodně zaskočil, ale co to bylo? Já si teďka nespomenu. To je strašně rychlý. Ale není to tak dávno. A asi to nebylo tak dobrý, abych si to vzpomněl.
2: Stalo to zaprt, tak si to nepamatuju.
3: Nebo počkej, bacha, to se říká o fórech, jakože když se člověk hodně, hodně směje při vtipu, tak ho většinou zapomene, protože ten mozek uvolňuje nějaký hormon právě té radosti, aha, který vypíná
1: tu paměť
3: na tu chvíli. Takže to možná byl dobrý.
2: Už se to všechno vysvětluje.
1: tím jste mě vysvětlala můj život. Že já žiju v podstatě celý život v takový permanentní radosti. Vyplavuje se mi ten hormon toho štěstí a zapomínám. Jo? Protože já permanentně zapomínám jména. Odmala si nepamatuju, jak se kdo jmenuje. Dokonce si pletu kamarády. Jo, ne, že si je pletu, ale prostě pátrám vždycky po těch jménech, pak se mě zeptáte, co jste viděl za film. Já jsem určitě nějaký viděl, určitě si nespomenu na jméno. Čili je to...
3: Hormon štěstí.
1: Ježiš, to je úžasný, děkuju takovýho optimismu, co jsem tady zažil. Hormon štěstí.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Mažu stopy.

Radio Gaga, co byli Queen, to byla hodně velká vzpomínka na 80. léta, na ikonický hit téhle kapely Bullet Smile. Tady zdravím vás nejlépe někam do toho podvečerního stínu, který doufám, že máte u frekvence 1. A my půjdeme taky ještě do let minulých. Já se dívám do starších hitparád a dívám se třeba teď do roku 2008 a vidí tam 22. červen naplno po celém světě. Jel velký hit, který byl tehdy novinkou, velký hit kapely Coldplay. Vzpomínáte, to byl velký hit v roce 2008 a vlastně to potom jelo celé léto. Viva la vida. Jinak název pochází ze španělštiny a znamená, že je život, a frontman Chris Martin jej vybral podle posledního obrazu mexické malířky Frida Kahlo. A myslím, že všichni taky měli radost z toho, jak se zadařilo tomuhle hitu, protože píseň se stala celosvětovým hitem, vyhrála cenu Grammy za píseň roku a proslavila se svým výrazným orchestrálním aranžmá plným smyčců. Byli jsme z toho chváceni v roce 2008 z kapely Coldplay a hitu Viva la Vida. Čas od času ho tady dáme, ale dáme jiné. Za chvilku Petr Jablonský z muziky Lucie, srdce Pink a teď Runaway, MC Sár a Rio McCoy.

0: srdce. A to byla Lucie, 11 minut po půl osmé. Byl tady Petr Jablonský včera. Po 13. jako vždycky má svůj live, celý 60 minut, kdy můžete volat a můžete mít chuť si popovídat se známými osobnostmi. A my to dáváme. Jak moc dobře zjistíme teď, tak včera volala Martina.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je tam?
2: Krásné odpoledne, tady Martina.
1: Ano, Martino, já vás zdravím. Odkud voláte?
2: Z Buku, od Přerova.
1: Od Přerova, no výborně. Tak pojďte, povídejte, s kým byste si ráda promluvila?
2: Já bych si moc ráda promluvila s panem Okamurou.
3: Ano, takže já vás zdravím, krásný dobrý den. Tak povídejte, co, no já vás zdravím, co byste ode mě potřebovala, povídejte.
2: Mě by zajímalo.

0: a kdy to bude o těch 360, 80, to přece není celý to kolo.
1: No právě, tak to bude v okamžiku, kdy už nebudu předseda poslanecké sněmovny, kdy budu minimálně předseda vlády a případně prezident republiky, takže tam už to potom bude opravdu výborné.
0: Tak to jo, a jo. Tak kdy to vidíte, jak se to podaří?
1: No takhle, hele, závisí i na vás trošku, jo, pokud budete volit naší SPD, samozřejmě vyhrajeme volby, tak se stanu předsedou vlády, no a potom samozřejmě se navrhnu na prezidenta.
2: Come on, yeah.

0: Still Heaven of Fun, What I'm Looking For, poklady tady rozdáváme i dnes. To byly YouTube, máme minutu po 20. hodině a pojďme na to.
1: 20 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Láďáku.
2: Krásný letní večer, vláda schválila zapojení Česka do evropské soutěže o vybudování velkého datového centra pro umělou inteligenci. Na severu Čech odvolali ředitelku gymnázia v Jablonci a pod Krušnými horami na západě Čech je nová osvětlená cyklostezka. Vláda schválila podporu zapojení České republiky do evropské soutěže o vybudování velkého datového centra pro umělou inteligenci. Jde o takzvanou AI Gigafactory na českém území. Chce tak posílit bezpečnost a nezávislost České republiky v AI. Pojednání to vedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Česko podle odborníků podobné ambiciozní plány potřebuje. Liberecký kraj dnes odvolal ředitelku gymnázia u Balvanu. V Jablonci nad Nisou Michálu Mutl. Důvodem byly problémy na škole, které vyvrcholily v posledních týdnech v opakované výzvy k jejímu odstoupení nebo odvolání. Školu tak dočasně povede Tomáš Hofrichter, ředitel druhého místního gymnázia doktora Antona Randy. Nové vedení školy vzejde z konkurzu. Se sloučením obou škol Liberecký kraj nepočítá. Hofrichter dnes ke svému dočasnému působení na druhé škole dodal.
3: Balvan a Randovka jsou dva různé druhy škol. Ta pestrost je právě tím, co bychom měli v mých očích zachovat. Balvan je škola menšího rodinného typu, Randovka to má jinak a já rozhodně nepřicházím s plánem vzít všecko, co děláme na Randovce a aplikovat to na Balvan. Já budu respektovat vaši jedinečnost. Samozřejmě k tomu potřebuju ten Balvan co nejdříve dobře poznat.
2: Přihlížející studenti dnes odvolání ředitelky gymnázie u Balvanu v Jablonci nad Nisou většinou uvítali. Někteří se obávají, že na návrat učitelů, kteří už odešli, je ale pozdě. V Olomouci prasklo v noci na dnešek hlavní vodovodní potrubí u budovy magistrátu v Hynajsově ulici nedaleko centra. Možnou příčinou jsou právě vysoké teploty. Následovaly další dvě havárie vodovodu v okolí, kvůli kterým v několika ulicích netekla pitná voda. Zajištěno bylo náhradní zásobování pomocí cisteren. Oprava hlavního potrubí v olomoucké Hynajsově potrvá přibližně 2 dny. Dvě menší havárky technici odstranili odpoledne. Přibližně 1,5 kilometru dlouhá osvětlená stezka pro pěší i cyklisty ode dneška zajišťuje bezpečnější průchod z Habartova na Sokolovsku do části Lítov. Řekl to starosta Petr Janura. Stezka za 21 milionů, včetně DPH, vede do Lítova od habartovského volnočasového areálu u jezer Boden. Janura k tomu dodal.
4: Hlavní motor pro nás bylo zvýšit bezpečnost chodců, cyklistů z komunikace třetí třídy, která paralelně vede vlastně se stezkou dělená úzkým pásem lesa. A to si myslím, že se nám povedlo, protože i odezva od občanů z Lítova říká, že tohle bylo jakoby opravdu přesně to, co od toho očekávali. Takže já jsem vlastně rád, že i ta hlavní myšlenka, kterou jsme k tomu měli, a to byla právě ta bezpečnost, až pak jsme k tomu něco přidružovali, tak se naplnila.
2: Zoo v Jihlavě se po 2 letech vrátila k tradičnímu chovu rysů karpatských. Pár rysů z loňského odchovu dostala z Německa, řekl nám to ředitel zoologické zahrady Jan Vašák. Jedna samice rysa před Vánoci v roce 2022 překonala oplocení a ze zoo utekla. Nepovodlo se jí najít. Dva zbývající rysy později zahrada předala do jiných chovů. K možnému osudu uprchlé rysice dnes ředitel zoo dodal.
5: Jako myslím si, kdyby jí srazilo auto, tak bychom se to dozvěděli. To by nás někdo žaloval pro škodu určitě. A kdyby někdo zastřelil, tak to by nám nikdo asi neřekl, ale jak mi říkal tady jeden z místních myslivců, že si myslí, že by se to dozvěděl. Takže je otázka, jestli to zvíře mohlo uhynout samozřejmě. Opravdu nevíme, protože šla neplánovaně pryč, tak nebyla vybavena nějakým sledovacím zařízením. Takže je hypoteticky možný, že ta rysice prostě se vydala někam, kde se usadila. Jo, což bych jí přál.
2: Rysy karpačtí jsou pod druhem rysa ostrovida. Jejich chov v zoo v Jihlavě se datuje od roku 1985. Argentinec Lionel Messi dal v 38. minutě zápasu s Rakouskem 17. gól na mistrovství světa a překonal historický rekord Němce Miroslava Kloseho. A další posilou fotbalistů z Lína je konžský mládežnický reprezentant princ Mhaci Mukuba. 20-letý obránce přichází z Lyonu, kde nastupoval v minulé sezóně za B-tým v 5. nejvyšší soutěži. Podle klubového webu podepsal se Ševci smlouvu na 2,5 roku.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Co nás čeká a nemine i zítra, bude horko, teploty do 27, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů Celsia a čekáme i nějaké ty bouřky. Ty přijdou během dne, aby se zase večer počasí uklidnilo a přijdou hlavně do jihočeského a plzeňského kraje.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy teď ve 20 hodin a 5 minut k tomu. Pojďme se podívat, co se děje. Máme tu na D7 odstavené porouchané vozidlo na 12. kilometru a v Brně se bouralo na Černovické. Je tu srážka chodce s osobním vozem. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A Milanem.
0: Hezký večer po 20. hodině, tak hezké léto vám přeji, nádherný letní večer, který tu máme. Krištof, Jennifer Lopez a taky Ariane, to je před námi teď a my si dáme inzerát.

0: Everybody Hurts, R.E.M. znamená frekvenci 1. My jsme to dnes po ránu taky nastartovali. V rámci posledního slova jsem rád, že o co hrá tedy ve vašem případě, protože pokud byste to zítra dali, tak získáváte skoro 10 000 na vaši letní dovolenou na prázdniny. Ano, poslední slovo jede 4x denně, když nedáte, neuhodnete, my přidáváme 500. A vždycky začínáme právě o té 500. Naším hostem byl nedávno Pepa Vrtal, fotr na tripu, který se chystá na další cestu a pak budou další a další, no a ten nám prozradil, bez čeho se na žádné cestě tripu neobejde. Tak co myslíte? Je to bez nápovědy? Vy jste dneska typovali toaleta, společnost, navigace, optimismus. To bych logicky dával taky, ale bylo to špatně, takže zítra to zkuste trošku jinak, samozřejmě lépe, u Lubky a Máry. Tak volejte mezi 7 a 8. Za chviličku Suchánek a kolečko Timmy T, anebo Miles Smith, Nice to meet you.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: One More Try, a to byl Timothy o 8:30 na frekvenci. Jedno za chvilku Robbie Williams, taky Alex Warren, Fever Dream. No a teď Suchánek a Kolečko. Tak dámy a pánové, co vás trápí?
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Koupil jsem manželce levanduly proti molům, ale mě teď smrdí celý patro. Nešlo by vyhubit moly něčím, co tolik nepřipomíná babičku? Petr 49, Hradec Králové. Jo, no já tomu rozumím. Ono prostě levandule, smrdí celý barák levandulí. Ona moje manželka taky dává prostě všude možná ty tyčinky různý voní a tohle. A ono některé věci, třeba nejhorší je kadidlo, až se fakt připadá, že v kostele.
4: Máte doma, jo? Kadidlem to tam...
3: No ne, my nemáme moly, ale prostě by to vonělo. Prostě bojí se úplně cokoliv tam říct. Vlastně
4: to my nemáme. My jsme byli v Ománu, my jsme byli v Ománu, který produkuje vlastně nejvíc na světě kadidla.
3: Jo.
4: Jako, to nám furt nabízeli, ať si to vezmeme. A já jsem právě z tohle důvodu to nechtěl. Ale ještě se vrátím k tomu levandulova. To znamená, že ta písnička,
3: co
4: má levandulova, to je celý
3: o těch mol, no, to je kvůli molům, no.
4: A kvůli tomu, že mu tam smrdí babička, jo.
3: Vlastně tak. Levandulová.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

And Joel Satovil, Robbie Williams postupně se bude mluvit o tom velmi důležitém zápase české reprezentace proti Mexiku. Blíží se to a 25. června ve 3 ráno našeho času sehráme tolik důležitý zápas s mexickou fotbalovou reprezentací. No a o co jde? Já myslím, že úplně o všechno. Pokud bychom jako měli postup ze skupiny, tak se musíme konečně už ukázat a začít hrát fotbal. Je to tak, český tým musí proti Mexiku.

0: Jerová Arts, to byla Kristýna Perry, 21. hodina, je tady příjemný večer. A jdeme na události dnešního dne.
1: 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo má Láďa Jakub.
2: Je 22. června, pěkný pondělní večer. Na severu Čech odvolali ředitelku, se kterou měly být problémy. Radní Havířová ve Slezsku odvolali jednatele městské realitky, zajímá se o ní i policie. A při oslavách slunovratu zemřelo ve Finsku 11 lidí. Tady jsou detaily. Naši fotbalisti si na mistrovství světa naposledy před přesunem k závěrečnému třetímu utkání skupiny zatrénovali u Dallasu v Americe. Tam mají během šampionátu základnu. V úterý už svěřenci trenéra Miroslava Koupka odcestují do dějiště zápasu s Mexikem do tamnější metropole. Národní tým o tom informuje na sociálních sítích. Míříme na sever Čech. Liberecký kraj dnes odvolal ředitelku gymnázia u Balvanu. V Jablonci nad Nisou Michal Mutl. Důvody byly problémy na škole, které vyvrcholily v posledních týdnech v opakované výzvě k jejímu odstoupení nebo odvolání. Školu dočasně povede Tomáš Hofrichter, ředitel druhého místního gymnázia, doktora Antona Randy. Nové vedení školy vzejde z konkurzu. Se sloučením obou škol ale Liberecký kraj nepočítá. Hofrichter se dnes ke svému dočasnému působení vyjádřil takto.
3: Balvan a Randovka jsou dva různé druhy škol. Ta pestrost je právě tím, co bychom měli v mých očích zachovat. Balvan je škola menšího rodinného typu, Randovka to má jinak a já rozhodně nepřicházím s plánem vzít všecko, co děláme na Randovce a aplikovat to na Balvan. Já budu respektovat vaši jedinečnost. Samozřejmě k tomu potřebuju ten Balvan co nejdříve dobře poznat.
2: Mutl přišla do školy v srpnu 2024 zvenčí. Vystřídala ředitele, který gymnáziu vedl přes 20 let. Podle studentů je situace ve škole neúnosná. Dřív přátelské klima se podle nich proměnilo v chaos a nejistotu. Špatnou komunikaci vyčítají ředitelce studenti, učitelé i rodiče. Že ji třeba zlepšit, doporučila i školní inspekce. Kraj kvůli napjaté situaci loni pro školu zajistil mediátorku. Počátkem června ale oznámila, že končí. Přihlížející studenti dnes odvolání ředitel většinou uvítali. Někteří se ale bojí, že na návrat učitelů, kteří už odešli, je pozdě. Míříme do Slezska. Radní Havířová na Karvinsku odvolali z funkce jednatele městské reální agentury Havířov Roberta Masaroviče a pozastavili mu výplatu odměny. Rada zároveň rozhodla o provedení forenzního auditu ve společnosti. O městskou realitku, která má ve správě městské byty, se totiž dlouhodobě taky zajímá policie. Britský premiér Keir Starmer dnes oznámil, že odstupuje z funkce lídra vládní lejbristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer to řekl před premiérským úřadem v londýnské Downing Street 10. Přibližně 1,5 kilometru dlouhá osvětlená stezka pro pěší i cyklisty ode dneška zajišťuje bezpečnější průchod z Habartova na Sokolovsku do Lítova. Řekl to starosta Petr Janura. Stezka za 21 milionů vede do Lítova od habartovského volnočasového areálu u jezer Boden.
4: Hlavní motor pro nás bylo zvýšit bezpečnost chodců, cyklistů z komunikace třetí třídy, která paralelně vede vlastně se stezkou dělená úzkým pásem lesa. A to si myslím, že se nám povedlo, protože i odezva od občanů z Lítova říká, že tohle bylo jakoby opravdu přesně to, co od toho očekávali. Takže já jsem vlastně rád, že i ta hlavní myšlenka, kterou jsme k tomu měli, a to byla právě ta bezpečnost, až pak jsme k tomu něco přidružovali, tak se naplnila.
2: Při oslavách slunovratu ve Finsku zemřelo nejméně 11 lidí. Slunovrat patří tradičně nejen právě v Finsku, ale i v dalších severských zemích k oblíbeným událostem. Stanice Ile poznamenala, že letní oslavy, které trvají několik dní, často zastiňují tragické události, což je v řadě případů způsobené alkoholem. Ve městě Vantaa v pátek večer propadl například skleněnou balkonovou výplní asi 30-letý muž. A ještě míříme na mistrovství světa ve fotbale. Uruguay, Kap Verdi 2-2, Nový Zéland, Egypt 1-3, Argentina porazila Rakousko 2-0. Stále čekáme na zápas Francie s Irákem, ten se hraje od 23 hodin. Po půlnoci 2 hodiny se hraje Norsko se Senegalem a zápas Jordánsko-Alžírsko se odehraje v 5 hodin ráno našeho času.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude taky nejprve jasno, pak se zatáhne hlavně na jihu a západě Čech, taky něco z toho sprchne, můžou být bouřky, no a odpoledne nebo k večeru se zase začne projasňovat a teploty do 27 stupňů nejčastěji, na jihovýchodní Moravě naměříme až 30.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě samozřejmě rychlý pohled na naše aktuální silnice. V 21 hodin a 5 minut pozorní buďte na D1, stojí tam porouchané auto na 217. kilometru od Brna na Vyškov. Dálnice D10 od Turnova na Prahu hlásí zvířata na vozovce na 12. kilometru a pozorní buďte v Brně. V Křenové ulici je tu neprůjezdná silnice. Pozorní buďte také na Mostecku v Lomu na náměstí Republiky. Máme tu zlobivého chodce, vysypal z košíku nepořádek do vozovky a běhá zmateně u vozovky. Na místo to jede vyřešit policie. No a jinak by se mělo jezdit bez dalších komplikací. Tak ať vám to dál dobře jede s Milanem Bílkem. Já přeju hezký večer.
0: Hezký večer, to horko nakládá těm lidem, viď?
2: Přesně tak.
0: Podle těch jako událostí, které si tady měl. Láďo, víš, které prázdniny byly nejstudenější za posledních 50 let?
2: Nejstudenější.
0: Nejstudenější, kdy byla nejvíc zima?
2: Kdy byla nejvíc zima, jo?
0: No,
2: tak vůbec si nedokážu.
0: Typně, za posledních 50 let.
2: Tak třeba 2023, 4.
0: Ne. Půjdem do minulosti, už za chvilku řeknu víc.
2: Tak jo, počkám si.
0: Jdeme na to, Bee Gees a taky Alvaro Soler, Libertá.

0: sa slavné sourozenecké trio s námi po 21. Zdravím na ten snad ideální večer, který tady máme. V pondělí možná už jste si udělali prázdniny a možná už máte volno a zítra se nikam do toho horka nemusí. No, to v ideálním případě. My vám samozřejmě budeme přát hezké léto, aby ty prázdniny stály za to, aby to bylo bez mráčku. Jinak já jsem mluvil o tom, že jsem si tady udělal dneska takovou statistiku, jaké kdy bylo za posledních 50 let nejstudenější léto a taky nejteplejší. No a za těch posledních 50 let představují absolutní extrémy české prázdninové historie roky 2015. Ten byl vůbec nejteplejší. A rok 1978 nejstudenější, rozdíl mezi nimi je jenom pro představu stejný, jako kdybyste třeba porovnávali klima ve středomorském letovisku s deštivým severem Evropy. No a když to dáme do čísel, tak nejstudenější prázdniny byly v roce 1978. To průměrná teplota klesla na 14,6 stupňů Celsia. A vůbec nejteplejší prázdniny, to 11 let, byly v roce 2015. Průměrná teplota tehdy dosáhla 20,8 stupňů Celsia. Jenom pro představu, v roce 1978 tady nebyl žádný tropický den, což už je dneska naprosto nemyslitelné. Tak nevím, jestli budou padat letos rekordy a jaké ty prázdniny budou, a mluví se o tom, že by tady mělo být El Niño a že by to mělo být tropické, nevím, to jsou předpovědi dopředu. Budu vám přát nebe bez mráčku, pohodu, klídek, ať vám vaše představy samozřejmě vyjdou a vychází. A my vám k tomu den co den a večer co večer budeme hrát. Teď jsme blízko, s Poetikou.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Africa, to byly touto před půl desátou. Alize, tady bude si Temoa, Lolita, Harry Styles, As It Was. No a teď Marta Jandová, tak co dnes zmiňovala v rámci témat? Tím největším tématem samozřejmě bylo vedro, které je tady.
1: Tak, horka jsou tady už několikátý den, a když se podíváte na takovou tu mapu vlastně Evropy, tak vidíte, že jsme vlastně opravdu v té nejhorší barvě. Červená všude kolem. Já jsem byla přes víkend víceméně, teda od čtvrtka do soboty do rána, jsem byla v Paříži a tam bylo asi 37 stupňů a musím vám říct, že lidi brali muzea útokem, protože tam aspoň byla klimatizace, ale venku se opravdu nedalo vůbec bejt. Jako 37 stupňů ve městě, to je jako opravdu šílený. Člověk si vlastně přál skočit někam do té Sény, ale i ta pravděpodobně byla teplá. No, máte radši vedro anebo zimu? A tím jako nemyslím zimu jako roční období, jo. Já myslím ten pocit, když vám prostě je zima, jo. Takhle ono je obojí dost hrozný, pokud když jako se paříte anebo když mrznete, obojí je hrozně nepříjemný pro náš organismus. Ale za mě jako na tu zimu se můžete oblíct, že když přijete třeba domů, je vám zima, nejde topení, tak si můžete dát teplý ponožky, teplý tepláky, já nevím, dát si nějaké jako teplou mikinu, přikryt se dekou, dát si šálu, čepici, dát si čaj a člověk se jako nějak zahřeje, jo. Ale co to vedro? Protože pokud nemáte klimatizaci, kterou teda my doma bohužel nemáme, tak si můžeme tak akorát pustit větrák, jo. Jenomže ten větrák to vedro jako spíš rozmisťuje do všech možných ještě jiných míst. Funguje to spíš jako horký fén, takže to je vlastně ještě horší, ještě úmornější. Takže co zbývá? Dát si nohy do lavoru s ledem, do studené vody, nebo prostě se několikrát denně sprchovat, jenomže to má krátký účinek. Takhle, já bych ještě k tomu podala, nebo dala vám ještě jednu otázku. Kde jste zažili to absolutně nejhorší vedro? A vykopávám sama, za mě to bylo asi v Řecku, bylo mi 16 let tenkrát. Já jsem teda opravdu spíš, když ten člověk mě stačí 24 stupňů a já jsem úplně šťastná, já víc nepotřebuju. 24 je prostě taková ta krásná pro mě hranice. No ale v tom Řecku to mi bylo 16 let, to není zase až tak dávno. Jsme jeli na zájezd, ano, ještě to byl fakt zájezd, na Peloponéský poloostrov. Jeli jsme autobusem, kde byly koženkový sedačky a vůbec žádná klimatizace. Jeli jsme dva dny se zastávkou ve Skopje. Mysleli jsme opravdu, že umřeme. Takový ten starý autobus, ty stehna se nám lepily k těm sedadlům. My jsme vlastně jenom spali, protože jsme byli z toho tak hotoví. Já se vůbec dím, že ty starší, co jeli s námi, že to přežili tady tu cestu. Jo. No a pak jsme teda konečně dojeli do toho hotelu a ten hotel neměl klimatizaci. Takže jsme v noci začali mít, jako začali otvírat okna s tím, že to bude třeba lepší, jenomže nás začali žrát komáři těma otevřenýma oknama. Takže jsme nakonec spali nahatý teda, měli jsme na sobě celou noc mokrý osušky, které jsme namočili do studené vody, dávali jsme si je na záda a snažili jsme se opravdu nějak přežít s tím, že teda do těch míst, které nebyly přikrytým ručníkem, tak nás žrali ty příšerný komáři. Ale takhle, my jsme s tou dovolenou užili i tak, protože to bylo asi po druhý životě, co jsem viděla moře a bylo to něco úplně úžasného. Takže cesta byla stejně krásná, ale prosím vás, autobusem bez klimatizace, s koženkovýma sedadlama, ne, děkuji.

Tak jak kdo měl dneska skvělý večer, byl to Messi. Fotbalisté Argentiny na mistrovství světa totiž porazili Rakousko 2-0. To se trochu čekalo, každopádně byl to Messiho večírek. Oba góly střelil nejlepší střelec z historie šampionátu Lionel Messi, který ještě předtím neproměnil penaltu a rekord posunul na 18.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Vláda dělá špinavou a pomstychtivou kampaň, tvrdí opozice. Padl výjimečný trest, muž půjde na čtvrtstoletí do vězení. A začíná samozběr česneku, odstartoval na východní Moravě. Jsem Láďa Jakub a mám pro vás podrobnosti. Opoziční politici si myslí, že by prezident Petr Pavel měl na červencovém summitu Severoatlantické aliance reprezentovat Českou republiku. Postoj vlády, která si ho účastí nepočítá, označili za špinavou kampaň nebo pomstychtivou politiku premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Kabinet po několika měsíčních sporech s hlavou státu rozhodl o složení delegace na alianční summit, kterého se má zúčastnit premiér, ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zuna. Pavel se k rozhodnutí vlády vyjádří v úterý odpoledne. Už dřív mluvil o podání kompetenční žaloby. Soud uložil výjimečný trest 25 let vězení Michalu Štrumfovi. Ten brutálně napadl staršího muže v jeho bytě v Praze a téměř mu odřízl hlavu. 29-letý Štrumf se k usmrcení svého známého i jeho následnému okradení přiznal. Hájil se tím, že muž ho předtím sexuálně obtěžoval. Štrumf si ponechal lhůtu pro případné odvolání. Případem by se tak mohl zabývat ještě odvolací soud. Samozběr už se netýká jen jahod, třeba brambor, ale třeba i česneku. Na poli u Martinic na Kroměřížsku dopoledne začal letošní samozběr česneku. Zájem mezi zákazníky je velký. Jen za první hodinu od zahájení jich přijela víc než 100. Farma uspořádala už po čtvrté. Úroda je kvůli suchu nižší než loni, kdy byla dobrá, říká pěstitel František Krajča.
6: Seno jsme nechali stejnou jako v loni. Máme v podstatě 4 druhy, 2 francouzské odrody a 2 jako z Česka. Rusinka, Bětin, Sabagold a Terador. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi bych řekl, že to stejný. Začali jsme v podstatě v obvyklým termínu jako v loni, i když bylo třeba v suchu, tak jsme si říkali, že to bude, může být posunutý ten termín, ale nebyl. Zdá se, že ta úroda akorát tak došla.
5: Česnek společástečně vyhorává břit zapřažený za traktorem. Lidé si pak podoraný česnek spole pozbírají, nechají pokladny zvážet a zaplatí. Kilo česneku snatí letos zájemci přejde na 100 korun. Stejně jako v minulém roce, taky tentokrát farma česnek pěstovala na necelém hektaru a sklidí z něj několik tun aromatické zeleniny. A je tu opět dobrá zpráva, jsme opravdu dobrými vinaři. 2 z 5 udělovaných titulů šampiona na mezinárodní soutěži OENO Forum ve Znojmě získali vinaři z Česka. Patří jim taky ocenění za nejlepší kolekci vín pro vinařství Volařík. OENO Forum je jediná soutěž v České republice, která se koná pod patronátem Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví. Naši vinaři získali titul šampiona bílých vín, kterým se stal Riesling Rýnský, pozdní sběr 2024 z vinařství z Dolních Dunajovic na Břeclavsku. Obhájci titulu fotbalisti Slávie zahájí novou sezonu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku Uherské Hradiště. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude hostit Liberec. Podzimní derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Léto bude pokračovat i v úterý nad ránem. Místy může být i 20 stupňů Celsia. Odpoledne 30 a to na jihu Moravy. Jinde většinou do 27. A bude nejdřív jasno, přes den se objeví pár mraků, aby se k večeru zase vyjasnilo. Nejvíc oblačnosti s přeháňkou bude na českém jihozápadě, tedy v jihočeském a plzeňském kraji.
7: Hezký večer, to byly nové zprávy, my spolu jedeme dál, vyrazíme ještě jednou do rána, s námi byl herec Ondřej Pavelka, no a zjistíme, jaký koncert nezapomenutelný se konal téměř na den přesně v roce 1996. Tak víc už za chvilku, to je Jennifer Rush, Bruno Mars nebo Eva Farnak.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.
8: Si nostalgii trochu. trochu stačí ročník, dva

0: 21. Ano, včera jsme měli 21. Samozřejmě letní rovnodennost a k tomu taky první letní den. Je to velmi zajímavé datum a myslím si, že to má jako něco do sebe, ten 21. červen a měl. No a před 30 lety taky. A na to si bude hodně dlouho vzpomínat, protože právě ten včerejšek před 30 lety, myslím, že byl velmi významným dnem, hlavně v české hudební historii. Na pražském stadionu Strahov se uskutečnil legendární koncert Bratrů Nedvědů. Vzpomínáte na to? Byla velká akce a dodnes právě tenhle koncert drží rekord v návštěvnosti a sešlo se tam skoro 70 tisíc fanoušků a společně se zpívaly tramské folkové písně. Možná jste tam byli taky a možná si vybavíte ještě něco navíc.
1: Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den.
0: Bylo to velké zjevení a hlavně všichni potom takzvaně klobouk dolů, když přišlo tolik lidí. Taky krásně vyšlo počasí, protože ten den bylo, jak se dívám, nějakých 24 stupňů Celsia. Bylo skoro jasno a byl to takový jako hezký červnový den a bylo to ideální počasí pro ten červnový večer plný folku a country. Tak byli jste, jak na to vzpomínáte? Já nebyl, ale já si vzpomínám, že jsem tehdy ještě s panem Petrem Novotným na jiném rádiu dělal promo rozhovor, ve kterém se právě o téhle věci mluvilo, že to bude, ať všichni přijdou. No, ono to klaplo, klaplo to skvěle, vzpomíná se na to dodnes. Už za chvíli Whitney Houston, dáme si Lionel Richie, Love or Love, nebo Kristina Slamky.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Econ.

0: Velká hvězda Whitney Houston, jeden z jejich prvních hitů Ivana, Dance with Somebody, o 10:30. Tak zpátky do rána, bylo skvělé, dorazila velká herecká legenda, byl tady Ondra Pavelka. No a jak vzpomínám na setkání s Vladimírem Polívkou, kdy jsi s ním setkal poprvé?
1: Poprvé jsem se s ním setkal, to nějak končil ten komunismus, myslím, že byl červenec nebo červen, to už si přesně nepamatuju, spíš to byl červenec a byli jsme někde, vím, že jsme byli někde venku, že svítilo sluníčko, že bylo teplo a s Bolkem Polívkou jsme vypili několik mnoho piv a nějakého alkoholu, protože se Vladimír narodil, takže já jsem ho zapíjel jako nově narozeného syna Bolka Polívky, abych se stal po mnoha letech jeho tatínkem, teda filmovým.

You got yourself a little baby bird. Máme 11 minut po půl jedenácté. Tak léto je tady, prázdniny na spadnutí, jak známo o prázdninách. Tady nemýváme preskluby, takže ty, které pro vás máme právě v tomto týdnu, tak jsou jedny z posledních, které tady máme. No a o čem jenom bychom se měli bavit v rámci blížícího se vysvědčení, než právě o něm. No a myslím, že tím povolaným bude ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který bude hostem právě zítra po 18. hodině. A Kuba Vajdlech si s ním bude povídat o kvalitě výuky na našich školách. Takže zítra na téma školní presklub. Startujeme v 18 hodin pro ten zítřejší 23. Černový večer. Ne srpnový, ale černový. Tak za chviličku opět a Radeček, Leona Loops, anebo teď Kapradí a tady jsou Činasky.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: S Láďou Jakubem. V České televizi a Českém rozhlase chtějí dál stávkovat. Máme tu další tropický týden. O víkendu bude až 37 stupňů Celsia. Sucho pokračuje. A někteří Češi špatně pracují s umělou inteligencí. V presklubu Frekvence 1 byla řeč o tom, jak na to.
3: Stovky zaměstnanců České televize oděných v černém se v poledne sešly před budovou zpravodajství na Kavčích horách v Praze k protestnímu shromáždění. To bylo součástí 24-hodinové výstražné stávky proti změně financování ČT a Českého rozhlasu. Tu pořádá iniciativa zaměstnanců veřejnoprávně za podpory odborů. Jestli vláda Andreje Babiše bude dál pokračovat v prosazování změny z poplatků na financování ze státního rozpočtu, jsou organizátoři protestu připraveni dál pokračovat. Redaktorka zpravodajství České televize a členka stávkového výboru iniciativy veřejnoprávně Eliška Záleská k tomu dodala.
4: Víme, že pokud budou pokračovat v prosazování jednoho z těch dvou návrhů, nebo obou těch návrhů, tak chceme přiostřit, chceme udělat něco dramatičtějšího, něco většího a bereme tohle jako takový první krok, který bychom doufali, že bude poslední, ale my spíš předpokládáme, že budou potřeba další, o kterých budeme diskutovat i s rozhlasem, protože je pro nás důležité, aby jsme byli jednotní jako obě instituce dohromady a taky s našimi odbory.
3: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně se bojí, že změna financování oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby. Česko vstoupilo do dalšího tropického týdne. O víkendu vystoupají teploty místy až k 37 stupňům Celsia. Dnes i v dalších dnech znovu hrozí bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi a aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu. Měsíční výhled meteorologů předpovídá v tomto týdnu extrémně nadprůměrné teploty. Později se budou přibližovat k běžným hodnotám a dál se bude prohlubovat sucho. Češi rádi používají umělou inteligenci už k čemukoliv. Jak ale na ní? Podle ředitele Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromíra Hanzala je potřeba se jí ptát na cokoliv podrobně.
5: Nejlepší způsob, jak na umělou inteligenci, je zeptat se umělé inteligence, co jí nejvíc pomůže. Je důležitý třeba ten detail toho, co po ní chceme, neříct jim jenom, jak se dostanu do hospody, kdybychom ji zrovna chtěli používat na cestu, na to asi lepší navigace, ale jak se dostanu do hospody, jsem v Liberci, jak se dostanu do hospody, která je do 10 minut chůze ode mě. A dostanu mnohem lepší jako na tuto otázku odpověď, než kdybych se zeptal jenom obecně. Takže je důležité přemýšlet o těch drobnostech a detailech.
3: Celý presklub si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Cenu města Uherské Hradiště za rok 2025 dostane spisovatel, novinář, publicista a folklorista Jiří Jilík. Spolu s nimi ji obdrží také Uhersko-Hradištské středisko Junáka, pojmenované Psohlavci. O udělení ocenění rozhodli zastupitelé města ve Zlínském kraji. Laureáty navrhuje speciální komise. Následně rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu. Na cenu byli nominováni 4 lidé a skautské středisko. Víc k tomu říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
6: Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že cenu města za loňský rok obdrží dvě osobnosti, jedna fyzická, druhá právnická. Tou fyzickou je pan doktor Jiří Jilík, což je významná osobnost kulturního dění nejenom v našem městě, ale řekl bych na celém Slovácku a širším okolí. Tou právnickou osobou je zapsaný spolek Junák, český skaut středisko Psohlavci. To je taktéž významná instituce, která v našem městě působí řadu let a podílí se na výchově mladé generace.
3: Za rok 2024 dostali cenu knihovnice Miroslava Čápová a Hana Hanáčková. Na přelomu tisíciletí byly u nápadu a zrodu Noci s Andersenem, při které děti nocují v knihovnách, aby mohly naslouchat čtení pohádek.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Česko vstoupilo do dalšího tropického týdne. O víkendu vystoupají teploty místa až k 37 stupňům Celsia. Dnes i v dalších dnech, ale pozor, znovu hrozí bouřky.
7: Hezký večer, 23. hodina, spolu s tím taky nové zprávy, to všechno je za námi a my teď míříme k půlnoci. Natalie Imbruglia, Budej, Paulo Habera, teď Tom Greenen, Don Breakheart.

0: Don, to byla Natalie Imbruglia na frekvenci a jedna. Krásný večer. Tak horko bylo a horko bude. Jenom připomenu, že po tom horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. Máme léto, tak se není čemu divit. No a přestože začátek týdne vlastně přinesl a ještě přinese mírné ochlazení a místy bouřky, tak v té druhé polovině týdne se vedra opět naplno rozvinou a na konci týdne, to znamená o tom následujícím víkendu, by se teploty mohly dostávat až na 37 stupňů Celsia. Tak zní předpověď, kterou tady máme takhle v pondělí 22. Z toho dnešního dne nám už moc nezbývá pár minut a my si budeme hrát třeba No Doubt a taky Sombra, Home Wrecker.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne.
2: Začínáme
4: dobře.
2: Přepracovaná kolegyně.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz.

Někde kolem to byla skupina Jelen. Nezapomeňte, že zítra v posledním slově u nás můžete ulovit skoro 10 000 korun. Tak volejte do toho prvního kola, toho ranního, které už se blíží a bude tady mezi 7 a 8 hodinou. Držím palce. Teď je Nelly Furtado, I'm like a bird.

Hezky si žijte a zítra se na vás těšíme v dalším červnovém předprázdninovém večeru. Teď Hero, Enrique Iglesias. Would you

Would you cry if you saw me crying? And would you save my

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Vláda dělá špinavou a pomstychtivou kampaň, tvrdí opozice. Padlý výjimečný trest, muž půjde na čtvrtstoletí do vězení. A začíná samozběr česneku, odstartoval na východní Moravě. Jsem Láďa Jakub a mám pro vás podrobnosti.
3: Opoziční politici si myslí, že by prezident Petr Pavel měl na červencovém summitu Severoatlantické aliance reprezentovat Českou republiku. Postoj vlády, která s jeho účastí nepočítá, označili za špinavou kampaň nebo pomstychtivou politiku premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Kabinet po několika měsíčních sporech s hlavou státu rozhodl o složení delegace na alianční summit, kterého se má zúčastnit premiér, ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zuna. Pavel se k rozhodnutí vlády vyjádří v úterý odpoledne. Už dřív mluvil o podání kompetenční žaloby.
2: Soud uložil výjimečný trest 25 let vězení Michalu Štrumfovi. Ten brutálně napadl staršího muže v jeho bytě v Praze a téměř mu odřízl hlavu. 29-letý Štrumf se k usmrcení svého známého i jeho následnému okradení přiznal. Hájil se tím, že muž ho předtím sexuálně obtěžoval. Štrumf se si ponechal lhůtu pro případné odvolání. Případem by se tak mohl zabývat ještě odvolací soud. Samozběr už se netýká jen jahod, třeba brambor, ale třeba i česneku. Na poli u Martinic na Kroměřížsku dopoledne začal letošní samozběr česneku. Zájem mezi zákazníky je velký. Jen za první hodinu od zahájení jich přijela víc než stovka. Farma uspořádala už po čtvrté. Úroda je kvůli suchu nižší než loni, kdy byla dobrá, říká pěstitel František Krajča.
4: Cenu jsme nechali stejnou jako v loni. Máme v podstatě 4 druhy, 2 francouzské odrůdy a 2 jako z Česka. Rusinka, Bětin, Sabagold a Terador. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi bych řekl, to stejný. Začali jsme v podstatě v obvyklým termínu jako v loni, i když bylo třeba v sucho, tak jsme si říkali, že to bude, může být posunutý ten termín, ale nebyl. Zdá se, že ta úroda akorát tak došla.
2: Česnek spole částečně vyorává břit zapřažený za traktorem. Lidé si pak poduraný česnek spole pozbírají, nechají pokladny zvážit a zaplatí. Kilo česneku snatí letos zájemci přejde na 100 korun. Stejně jako v minulém roce, tak i tentokrát farma česnek pěstovala na necelém hektaru a sklidí z něj několik tun aromatické zeleniny. A je tu opět dobrá zpráva, jsme opravdu dobrými vinaři. 2 z 5 udělovaných titulů šampiona na mezinárodní soutěži OENO Forum ve Znojmě získali vinaři z Česka. Patří jim taky ocenění za nejlepší kolekci vín pro vinařství Volařík. OENO Forum je jediná soutěž v České republice, která se koná pod patronátem Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví. Naši vinaři získali titul šampiona bílých vín, kterým se stal Riesling Rýnský pozdní sběr 2024 z vinařství z Dolních Dunajovic na Břeclavsku. Obhájci titulu fotbalisti Slávie zahájí novou sezonu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku Uherské Hradiště. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude hostit Liberec. Podzimní derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Léto bude pokračovat i v úterý nad ránem. Místy může být i 20 stupňů Celsia. Odpoledne 30, a to na jihu Moravy. Jinde většinou do 27. A bude nejdřív jasno, přes den se objeví pár mraků, aby se k večeru zase vyjasnilo. Nejvíc oblačnosti s přehánkou bude na českém jihozápadě, tedy v jihočeském a plzeňském kraji.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: S Láďou Jakubem. V České televizi a Českém rozhlase chtějí dál stávkovat. Máme tu další tropický týden. O víkendu bude až 37 stupňů Celsia. Sucho pokračuje. A někteří Češi špatně pracují s umělou inteligencí. V presklubu Frekvence 1 byla řeč o tom, jak na to.
2: Stovky zaměstnanců České televize oděných v černém se v poledne sešly před budovou zpravodajství na Kavčích horách v Praze k protestnímu shromáždění. To bylo součástí 24-hodinové výstražné stávky proti změně financování ČT a Českého rozhlasu. Tu pořádá iniciativa zaměstnanců veřejnoprávně za podpory odborů. Jestli vláda Andreje Babiše bude dál pokračovat v prosazování změny z poplatků na financování ze státního rozpočtu, jsou organizátoři protestu připraveni dál pokračovat. Redaktorka zpravodajství České televize a členka stávkového výboru iniciativy veřejnoprávně Eliška Záleská k tomu dodala.
3: Víme, že pokud budou pokračovat v prosazování jednoho z těch dvou návrhů, nebo obou těch návrhů, tak chceme přiostřit, chceme udělat něco dramatičtějšího, něco většího a bereme tohle jako takový první krok, který bychom doufali, že bude poslední, ale my spíš předpokládáme, že budou potřeba další, o kterých budeme diskutovat i s rozhlasem, protože je pro nás důležité, aby jsme byli jednotní jako obě instituce dohromady a taky s našimi odbory.
2: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně se bojí, že změna financování oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby. Česko vstoupilo do dalšího tropického týdne. O víkendu vystoupají teploty místy až k 37 stupňům Celsia. Dnes i v dalších dnech znovu hrozí bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi a aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu. Měsíční výhled meteorologů předpovídá v tomto týdnu extrémně nadprůměrné teploty. Později se budou přibližovat k běžným hodnotám a dál se bude prohlubovat sucho. Češi rádi používají umělou inteligenci už k čemukoliv. Jak ale na ní? Podle ředitele Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromíra Hanzala je potřeba se jí ptát na cokoliv podrobně.
4: Nejlepší způsob, jak na umělou inteligenci, je zeptat se umělé inteligence, co jí nejvíc pomůže. Je důležitý třeba ten detail toho, co po ní chceme, neříct jí jenom, jak se dostanu do hospody, kdybychom ji zrovna chtěli používat na cestu, na to asi lepší navigace, ale jak se dostanu do hospody, jsem v Liberci, jak se dostanu do hospody, která je do 10 minut chůze ode mě. A dostanu mnohem lepší jako na tuto otázku odpověď, než kdybych se zeptal jenom obecně. Takže je důležité přemýšlet o těch drobnostech a detailech.
2: Celý presklub si poslechněte na našem webu frekvence1.cz.
1: Cenu města Uherské Hradiště za rok 2025 dostane spisovatel, novinář, publicista a folklorista Jiří Jilík. Spolu s nimi ji obdrží také Uhersko-Hradištské středisko Junáka, pojmenované Psohlavci. O udělení ocenění rozhodli zastupitelé města ve Zlínském kraji. Laureáty navrhuje speciální komise. Následně rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu. Na cenu byli nominováni 4 lidé a skautské středisko. Víc k tomu říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
5: Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že cenu města za loňský rok obdrží dvě osobnosti, jedna fyzická, druhá právnická. Tou fyzickou je pan doktor Jiří Jilík, což je významná osobnost kulturního dění nejenom v našem městě, ale řekl bych na celém Slovácku a širším okolí. Tou právnickou osobou je zapsaný spolek Junák, český skaut středisko Psohlavci. To je taktéž významná instituce, která v našem městě působí řadu let a podílí se na výchově mladé generace.
1: Za rok 2024 dostali cenu knihovnice Miroslava Čápová a Hana Hanáčková. Na přelomu tisíciletí byly u nápadu a zrodu Noci s Andersenem, při které děti nocují v knihovnách, aby mohly naslouchat čtení pohádek.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Česko vstoupilo do dalšího tropického týdne. O víkendu vystoupají teploty místa až k 37 stupňům Celsia a dnes i v dalších dnech, ale pozor, znovu hrozí bouřky.
0: Frekvence

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí poslouchat.